0: da. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s big beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík.

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečním získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

0: zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.
1: Fou!

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic. A právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

S kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým Slavíkem opět Karel Gott a Zlatou Slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na do smrti navždycky řekl mi, že mít

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

0: V 90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice.
1: Jako

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý
6: ano,
5: den, Aleši.
6: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku s nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
5: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
6: Ano, my jsme ukryti. Ano, osvěžíme se humorem. Teď už jsme nabiti
5: a můžeme
6: lánem
5: začít.
6: A humorem.
5: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky 1 z 5 z té edice Humoriády a digitální rádio taky připraveno.
0: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku v Moriádě tedy, Aležu?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád po čase slyšel, a zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušujúcej opery skladateľa Rossiniho, Barbier Sevilský, ktorého v Čechách poznajú ako lazobníka. Bol to Talian, tento chlapec Rossini, a treba povedať, veľmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina spieva, teraz Figaro, opäť Rosina. Figaro. Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa spieva v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nazdáva sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený. No, Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté. Lebo Grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rosinou.
3: Sa aj Rosina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj. Chcela by chcela, no už nemôže. Hrá sa ostro, no treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu, aj to temperamentné talianské publikum pozbuzuje svojho Figara, teší Almavivu, no vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rosina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní árii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessundormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho,
0: ano.
1: A v té originální teda, a nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak, ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, pač je to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte klíškám, no, tak jako to...
1: Vinčeru? A, ale...
0: To mě nenapadlo, jako podle terénu.
1: No, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako... Já jsem zpíval kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak, tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy k sem koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to řekli?
1: Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího, a takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: Ano, a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jdete zpívat popinu nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval ty klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak tedy. Možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, ano. Zpíval arie.
1: Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To by
1: ale...
0: se nepotkali v Umoriáně.
1: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel, ten zbormistr odjel se sborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
0: Takže
1: já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
0: A kariéra se nasměrovala
1: a
0: jinam.
1: A ono se to nasměrovalo takhle. A už jsme hráli country pak. A...
0: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor Mezera A nebo B.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do humoriády. Aleš Ulm je naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A. Ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana tak. Ulma i vás, pane Patriku.
5: A taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
3: Dobrý. Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: a chtěla bych říct panu Olmovi, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata, spolužačky ptali, že slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojím. Že pro tak to bude fešák. Jo.
5: Ano, bývávalo.
6: Jo, a šipkový čaj, pane Ulm.
5: Ano.
6: Vařím do dneška.
5: Výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
6: Jasně, děkuju. A šipkový čaj, céčko si vaříme celý život.
3: Tak,
5: ano.
6: Manželem, děkuju pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych Bčko.
3: Ano. Jo. Víme, že si vaříte céčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme, děkujeme.
5: Mějte
3: se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás, oba pánové, a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn.
5: No, se jmenuje
3: scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak, Helenko, papír do stroje, pár úderů od kraje, Helenko. A počkej, to je moc. No, znova, jo? To je zase málo. Tak asi doprostřed, jo? No. Tak a teď píš. No. Soudruh Josef Pipka je... Ukaž? A hele, Josef se teď píše s F?
9: Pipka je
8: vedoucím nad střediskem 22.
9: Vedoucím střediska 22.
8: Ne? Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
9: Ano.
8: Jo, covník. Neváhající k plnění úkolů, nasazení.
9: Neváhající nasadit, ne?
8: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
9: Své osobní volno.
8: Ano, ne? Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje
9: pravidelně
8: o 2-3%.
9: Ano.
8: Tak počkej, píšeš to na válec už. Zpamatuj se.
9: Pardon.
8: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
9: Mezi zaměstnanci.
8: No dobrý, ne, mezi si. Zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
9: No.
8: S Pipkou, tak
9: povahu.
8: Dál. No. Povahu, tam je čárka. Povahu, ano. Čárka, pro ano. Svou, počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
9: Družnost.
8: Jo.
9: Smysl pro kolektiv.
8: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka. Čárka, máš?
9: Ano.
8: Hrdinství.
9: Ano. Co?
8: Co? No hrdinství napiš. Hrdinství.
9: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
8: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
9: No tak, tak třeba pro svou upřímnost.
8: No, tak.
9: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
8: no, dobrý,
9: ne?
8: Dobrý, přímost, píš, přímost. Přímost, čárka. Tak. Pro kritický přístup k práci.
9: No.
8: Počkej, počkej, jak bychom to teď napsali, jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
9: Že je houževnatý, ne?
8: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
9: Aby Pipka... Tu odměnu dostal.
8: Prosím, hrdina u telefonu.
10: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
8: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli, včera ta schůze, víte. Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
10: Jo, hrdina,
8: jo.
10: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
8: Ono jej, soudruhu řediteli.
10: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
8: Ano, no. Hned to bude, soudružiteli, čestěte. Tak, Helenko, a honem nový papír.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Stena Hadrbolcová, tedy ano. Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu, Aleši?
5: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu, takže jsem k ním měl jako takový bližší vztah, protože třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem jim měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo Pyšná princezna.
3: Myslíte tři prince, takže ano. Mirek Horníček a Mirek Miloš Kopecký.
5: Horníček,
3: ano.
5: Lubomír Lipský
3: a Miloš Kopecký.
5: Ano. A ten dělal toho bojovnýho Kopecký, ano. Teda Lipan.
3: Ano.
5: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
3: Takhle jako i po letech na líčení?
5: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali
3: Přenesli jsme se zpátky do 50.
5: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
3: Škoda, takovéhle setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
5: no tak
3: už
5: máme to natočený.
3: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
5: Třeba se to pustí někdy.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu, načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit? Budete-li chtít? Ačko v tom případě? A nebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho. Znáš

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
1: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost,
4: volba, dostala
1: bod. Bot, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky na své.
4: Díky,
1: taky, máme to na střídačku. Kdo se teď ozve?
6: Haló?
1: Ano.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
3: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuju.
4: Děkujeme.
1: Ať se daří.
3: Hezké poledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
7: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
8: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
8: Dobrý večer, paní Halino.
9: Dobrý večer.
1: Spočítali jsme dobře TT. Tři jsme říkali.
9: Já jsem byla tak soustředěná na ty schůdky tady, no, že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
9: Lado, ale... správně, já, protože to... ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že dva. Všichni to opakují.
1: Všichni to ale víme, že tři.
9: Tři, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů, ale já vím, že byly tři.
1: Byly tři, původně byly tři. S kým jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
9: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně
1: kopec.
9: Musela jsem, já nevím vůbec, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější části. A,
1: musím to popisovat posluchačům, ne, stačí ten YouTube kanál.
9: Já právě mám takovou zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně zezadu a Ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
8: No, já si myslím, když... že nerekne z vás na větvi, to musím říct.
9: Ne, ale když mluvím, že jo, tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
8: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
9: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
1: My vám to
9: pan
1: tady...
9: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
8: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, nebo poprvé potkala?
9: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jakože tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct, když to třeba v televizi trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam,
4: no, no.
9: Což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
4: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás sladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
9: No to ne.
4: Aha, tak ne.
8: Ne, ale upřímnáste, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
9: Já to tajím, ale...
8: No ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
9: Děkuju.
8: Ty pořady Na větvi s Halinou, ty už mají tedy několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
9: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
4: No, že jo.
9: To teda. Ten by stal za hřích. No.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
10: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem si vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný takový pikantnosti, to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona když tak jemně sedala, když on už tam ležel a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
10: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Jedete spolu na dovolenou.
10: Ano, ano.
1: Abyste pak stali každý v jiné
10: posteli. Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek, jo?
10: Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkon, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
10: To není možný.
1: Ne?
10: Ne.
1: Ne?
10: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohleto zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo, jo.
10: Není
1: to jste schopný odjet i domů zpátky.
10: Ne, já to tam mám napsaný přímo.
1: Jo.
10: U té kanceláře mám jako, že to mají být. Made double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, ano. Speciální přání a poznámky. Ano, ano. Vepište.
10: No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele na jednom pokoji.
10: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
10: Jako když...
1: Takže ano. Na sebe voláte přes pokoj.
10: Ne přes, co, přes
1: každý
10: mezeru.
1: Každý na jiné straně přes mezeru.
10: To zase není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
10: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosím, abych Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
5: No,
1: můžete, klidně. Tak. Teď už můžete nahlas, potichu i řvát.
5: Jo, dobré odpoledne, tady zdraví Zena ze Sadský.
1: Ano.
5: A pane Ume, já vás moc zdravím.
2: Vida,
5: a už to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
2: No jo, to víte, že jo.
5: Já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka, ano. Mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat. Ale jako na to do smrti nezapomenu, že se vás potkala u vody.
2: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná lelky.
2: Ale jo, ale to byla taková nějaká...
5: Jo,
2: že, to je dávno, ale že?
5: To
2: je dlouho. Jestli jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
1: Přemýšlel.
2: Pořád, no, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
2: Ano.
5: Tak mě vás moc zdravím.
2: Děkuju.
1: Komu dáte bod?
5: A prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
5: děkuju.
1: Rozhodnu to, bude to Bčko, bude to změna zase.
2: Pro vás, a díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
6: Ty mě neslyšíš, Boženko?
7: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
6: Co to je za výrazy, co dělám? Co já dělám? Já hulákám.
7: Jsi slyšel hulákáš?
6: Kdy jsi to řekla?
7: Jsem řekla halekáš.
6: Promiň.
7: Prostě, kdybys mi mohl zapnout ten zip.
6: Ta zbyla 2 hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
7: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
6: Jsi sedně, jak tomu můžu. No jo, ty máš.
7: Co?
6: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou dírku, prosím tě. Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Do bijáku je to něco jiného, ale jdeme do opery.
7: No,
6: když do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
7: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec.
6: Hrkot, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam jdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvízt.
7: Jo.
6: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
7: No.
6: Ten genius!
7: Yeah.
6: Ten...
7: No.
6: Ital! No. Se smolil a šmurlil s tou operou 5 let a ty to prošli jen půjdi dírce a knoflíku!
7: Učíne mi nikdy nic neříkal!
6: Ty jsi jenom nevzdělaná. Já ti mohu něco říkat, Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby nebyl mrtvej! Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
7: No tak, že on je cizinec, mrtvý, já ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
6: Boženko.
7: Nepůjdu.
6: Boženo!
7: Půjdu!
6: No,
7: ale až se podíváš na tu pračku.
6: Proč tě mohla bys naskavně říct? Co? Proč si pořád jednu věc podmíníš druhou?
7: No.
6: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
7: No co?
6: Babiša jsem přišla místo drbů ve Slávii, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou?
7: Ne, nerozčul mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
6: A co máme?
7: Když babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
6: Hroba tě, prosím, aspoň tohle to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No. Takový jde nesmysl. To už je za každý dítě ví, co je to elektrický proud, no? Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou už vyhne.
7: No,
6: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne, tvoje brní. No.
7: Tak to si někdo brní, tak jsi to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
6: Proč jsem přišla, maminka? Proč jsem přišla, maminka? Aby nám hlídala děti.
7: No
6: tak nevím, proč mi brala prádlo?
7: Nebude dneska prát babička, budeme muset zítra prát my! vy!
6: No, ano, to je pravda. Jak bychom to udělali? No to nesínu, tohle bude opery. A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu prout, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
7: Nebo nacpem babičku do skříně děti, do podníku, to je taky hned. Ty vrahu!
6: Děkuju ti, Otelo, že jsi mi ukázal cestou, že teď už to nestíhnu.

0: herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Ano, hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, co ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: No, ne,
0: vy nebudete odpovídat,
1: doufám,
0: vy budete potvrzovat jenom správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se přepojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky, je pět. Jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radoviny.

0: To tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
1: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání, tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme, děkuju moc, ať se daří.
1: To dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem, nebo Jitku Mulavcovou. Přemýšlejte, 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale
1: Oříšek
2: dost mi to dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, já se tam vzpomněl teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak, no. Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod, dobrý den.
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík nebo Jitka Molavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
4: Děkujem. Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám.
3: Budeš sám.
4: Ty jsi tu, byť? No. A já co půjdu, já pojedu sám.
3: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak by byl už na placku.
4: Nazvedni, ahoj.
3: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já mám klíče.
3: Ale...
4: A u těla kuklíče, jak to?
3: Tak nikam nechoď, koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
3: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba?
4: Jak já můžu ztratit
3: já věc? Já třeba.
4: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
3: no,
4: klíče.
3: Určitě.
4: Ale já ne.
3: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košile. Vyndá jsem kapesník, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opium. Lístky já musím mít ty klíče v ruce. Proč jsi mi dal do kapsičky, kde jsem nepatrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
3: No a ten lístek tam máš?
4: A ten lístek tam taky nemám.
3: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek. No,
3: ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
3: no, to taky.
4: Povídat nejmi ti moje klíče.
3: Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek jakoby od šatny je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu.

0: na parkovišti. Mě teď řekne šejt.
1: To nemyslíš vážně.
0: No to myslím vážně.
1: Boženko, co tak asi může auťák dělat na parkovišti? Stavit si z něho ráka?
2: No
1: parkováš tam asi,
0: ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
2: Jsem zaparkoval z úhradu.
0: No.
2: A chtěl jsem ti ten hrad Ježíšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebylo překvapení, ty. Hloupá.
0: Jseš podvodník.
1: Boženko, kontroluj se.
0: Neříkej mi, Boženo, pro vás otruvo jsem už zas jen slečna biskupová.
1: Miláško, posaď se. Já ti to říkám, ty máš něco buď s Eustachovou klubicí nebo s Hávou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat, kde chci, nebo ne? Já si tě budu přát, nebo co?
0: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od... Teď jsi papal, od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
1: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsem šachista, tak si tu zahrál šachový turnaj, no, tak co?
0: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nevím. Ale trapný.

0: Memoriáda.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne. Zatočme osudím a vytáhněme nějaké číslo, ať víme,
2: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. Dvojka, 2. To je úterý. Ano. Věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase
2: někdy
1: příště. Hezké léto.
2: Děkuji, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Pražští radní projednají odvolání Ondřeje Prokopa z dozorčí rady. Teploty vystoupí k 31 stupňům. Odpoledne hrozí silné bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Jednodenní výstražnou stávku organizuje iniciativa Veřejnoprávně, která zaměstnance obou médií sdružuje. Reagují tak na snahy vlády převést televizi a rozhlas pod státní rozpočet. Obávají se, že tak přijdou o svou nezávislost. Návrh zákona, který vláda schválila, navíc oběma institucím přisuzuje výrazně méně peněz, než mají teď. Stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Kromě toho organizátoři plánují doprovodné akce v Praze i v regionech. Dělníci dokončili část rekonstrukce silnice mezi Vlašimí a Pavlovicemi na Benešovsku. Hotový je úsek od mostu po křižovatku na Čechov. Stavbaři budou pokračovat v opravách od křižovatky po Hřbitov. Projekt za 80 milionů hradí z většiny Středočeský kraj. 17 milionů platí město, říká nezávislý starosta Vlašimi Luděk Jeništa.
3: Dochází k novému umístění té vozovky. Samozřejmě s tím souvisejí další stavební úpravy, jako jsou opěrné zdi, chodníky, veřejné osvětlení. Do tělesa komunikace jsme museli dát vlastně nové vodohospodářské sítě.
2: Nová silnice má být hotová do začátku podzimu. Radní hlavního města budou na dnešním jednání mimo jiné hlasovat o odvolání opozičního zastupitele Ondřeje Prokopa z hnutí ANO z dozorčí rady dopravního podniku. Ten nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Pražští zastupitelé ho minulý týden odvolali z pozice předsedy kontrolního výboru hlavního města. Na konci července nepoteče v Mladé Boleslavi teplá voda, a to v termínu od 20. do 29. července. Důvodem letošních omezení jsou mimo jiné stavební práce na třídě Václava Klementa. Dělníci tam opraví část potrubí.
4: Letošní topná sezóna trvala ve městě 238 dní, to je o 15 dní déle než v loni. Teplárna dodala městu přes 500 tisíc gigajoulů tepelné energie, to bylo o 11 tisíc gigajoulů víc než v sezóně 2024-2025. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno a teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, během dne přibude oblačnosti. Místy se objeví přehánky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě kraje. Některé můžou být silné a přinést přívalový déšť, kroupy a nárazy větru.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
5: Dálnice D7 Chomutov Praha Zalouny hlásí zpravodaj zelené vlny odstavené auto. Je u nové odpočívky Smolnice 42. kilometr.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: S láskou a brýtro.
0: Dobré ráno, střední Čechy.
5: A to takhle náhodou při pondělí 22. Tak pěkné ráno i tobě.
2: Dobré ráno.
5: Vypadáš velmi vyspalé, do růžova to není, ale černá, kdo umřel?
2: Umřel, těžko říct teďka.
5: Dobře, v černé, já to Nebudu dál rozvádět, posluchači se případně sami podívají, jak ti černá i sluší.
0: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: No a ty kroupy, ty dělají co potom? S Marií Rotrovou. Máme to.
1: Ten déšť oči mi hladí déšť.
0: A to se nedozvím. 5:11. Pěkné pondělíčko. Tady Honza Macoun.
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření betlémské kaple na Starém Městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem v noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 iránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahán. Jejich cílem bylo zničit iránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že iránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. Vám všem přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
0: No je fakt, že nebýt Krise Kristoffersona, tak by mnoho českých interpretů nemělo co zpívat. Víte co, dáme si tu, kterou tady každý zná. Taky stejně jako písničky v češtině Krise Kristoffersona. Ovšem, nebude to ta nejslavnější, bude to ta, která taky zazněla na rozlučkovém turné, které tuším proběhlo i v loňském roce se zastávkou v Praze. No Cyndi Lauper, něco jako naše Uriel. Cyndi dorazila, odspívala. Bylo to krásné, bylo to dlouhé, bylo to drahé. Ale že má nejen slavné písničky, ale i písničky, které se hrají v klubech, prosím. Cyndi Lauper, 73.

0: s láskou pro vás, Cyndi Lauper. 5 hodin a 17 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ránu jasno, polojasno, ojediněle se mohou objevit mlhy, během dne zůstane povětšinou slunečno, hlavně v jeho západní polovině kraje, ale začne přibývat oblačnost. Odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky, na jihozápadě mohou být i silné, maxima 28 až 31 a slabý vítr, přechodně mírný severní až severovýchodní, v bouřkách přechodně zesílí. Tak se držte.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: My vás tak hezky vábíme, no a to až za týden, takže teď ještě stále klid. Možná pro vás, kdo se chcete blíž podívat nebo seznámit s rozhlasem, tak můžete svoji radost a návštěvu uskutečnit prostřednictvím vaší přítomnosti zítra v KD, nebo jak se to říká, no zkrátka v tom místě setkání kulturního v Čelákovicích, kde bude Aleš Cibulka s celým tím svým ansáblem a hosty v rámci akce Rozhlas jede za vámi. Vstupenky zjistíte kde, co, jak a za kolik na rozhlasjede.cz. Tak popojedem. Za chvíli ti nejmenší špunti navštívíme lékaře. Jako poznáme, budou odpovídat.

0: Když je člověku ouvej, tak vyrazí k doktorovi. Ovšem, ne každý doktor má plášť a zdravotní sestřičky. Jak ho poznáme?
1: To je taková paní nebo pán, který řekne, jestli můžou děti do školy.
2: Třeba, že má třeba kaše, anebo třeba, že má v krku něco špatného. Že prostě ošetřuje naše prostě tělo, že tam nemáme špatný tekutiny a tak různě.
3: Nějaký chytrý pán.
4: On mi vždycky něco řekne, že musím, že tě opravuje a když ti nefunguje srdce, už s tím nic nemůže udělat.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Pekelné počasí pokračuje i dalším dnem. Po víkendu si určitě neodpočineme a zcela určitě ne ani v rámci celého týdne, protože ty 35 se možná vrátí. Více si řekneme ve 7:45 v rámci předpovědi počasí z Kavčích hor. Tolik Tanita Tikaram, zpěvačka jednoho hitu, pro vás před zprávami v půl.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Autem loni vyrazilo na dovolenou za hranice více než 40% Čechů. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Na dlouhé cesty je podle České asociace pojišťoven vhodné sjednat takovou pojistku, která zahrnuje i asistenční službu. Některé pojišťovny nabízí vedle náhradního auta třeba i ubytování pro posádku. Před dlouhou cestou do zahraničí je také dobré, aby si řidiči nechali stav svého auta zkontrolovat v servisu. Městské části a obce na východě Prahy usilují o prodloužení linky metra B ve směru za Černý most. Navrhují vytvořit novou zastávku v Horních Počernicích, na kterou by navázala železnice do Nehvist. Návrh už podpořili zastupitelé pražských Horních Počernic, Klánovic a středočeských obcí Jirny a Nehvizdy. Vedení Rakovníka dá solární panely na třetí základní školu v Okružní ulici. Podle odhadu se za to zaplatí necelé 4 miliony korun. Radnice vloni zařízení umístili také třeba na střechu bazénu nebo mateřské školy v parku. Cílem je mimo jiné snížit energetickou náročnost budov. Silničáři postaví u nového Strašecí na Rakovnicku protihlukovou stěnu. Vedení města ji tam chce kvůli dálnici D6. Ředitelství silnic a dálnic tak připravuje potřebnou dokumentaci. Po jejím vyhotovení vybere stavební firmu. Dělníci by stěnou měli začít budovat příští rok. Novostrašecká radnice ji chce v budoucnu ještě prodloužit. Dnes bude jasno až polojasno a teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Během dne přibude oblačnosti, místy se objeví přehánky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě kraje. Některé můžou být silné a přinést přívalový déšť, kroupy a nárazy větru.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Odstavené auto na dálnici D1, a to na 16,5 kilometru směr Brno. Dodávka, ať vás nepřekvapí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Na stupně vítězů v pražské Velké Chuchli se po 3 letech vrátil český závodník. Hrdinou dne byl Bělouš Portal. Více už za chvíli.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

zmizela jako laň v lese v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: hodina 40 minut. Český rozhlas Střední Čechy. České derby poprvé vyhrál Bělouš, 106. ročník nejprestižnějšího rovinového dostihu. U nás ovládl favorizovaný Portál. V jeho sedle byl žokej Petr Foret. Ten se naopak radoval už vlastně z druhého triumfu.
1: Nedá se to srovnat. To první je, protože si to člověk přeje od mládí, že jednoho dne se mu to povede. To, když se to povedlo, tak to bylo jako nezapomenutelný zážitek.
2: Vzpomínal žokej Petr Foret na své první vítězství v českém derby. Před 4 roky slavil v těsném doběhu s Ryskou Queen of Buffet.
1: Teďka je to derby. Derby se počítá, že to v jakýkoliv zemi. Mám z toho radost. Zároveň jsem rád, že to je za mnou. Nastupoval jako favorit. Jdete do toho dostihu taky trochu s tím, že buď se to povede, anebo můžete prohrát.
2: Po 3 ročnících, kdy českému derby vládli zahraniční žokejové, se tak znovu stejně jako v roce 2022 radoval Foret. Tentokrát vyhrál díky skvělému finiši s favorizovaným Portálem trenéra Dalibora Tereka.
3: Nám to právě vyšlo úplně přesně. Sedmák byl vepředu, tlačil na tempo, bylo to dobrý tempo, poctivý dostih na dobrý dráze a prostě vyhrál, myslím, dneska nejen ten nejšťastnější, ale i ten nejlepší kůň.
2: Stý 6. ročník českého derby zažil také jednu historickou premiéru. Poprvé byl v cíli nejrychlejším koněm Bělouš.
3: Je to první Bělouš v historii, ale je to možná tím, že prostě všechno sedlo. Byl k tomu derby připravovaný, ale já si myslím, že má ještě rezervy a že ještě stále může jít s formou nahoru.
2: Prohlásil na adresu Portála jeho trenér Dalibor Terek. Pro 3letého Bělouše to bylo při 5. startu v rovinovém dostihu první vítězství.
1: Měl jsem pod sebou zvíře, který má obrovskou sílu a prostě i ke konci hodně té síly mělo. Myslím si, že i v cizině bude schopný hodně věcí dokázat, nebo taky to může být jako výjimečně překážkový kůň.
2: Tvrdí žokej Petr Foret, který v sedle Portála vyhrál 106. ročník českého derby. Z Velké Chuchle Tomáš Petr, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Vysoké teploty, musíme se opatrovat, šetřit, žádné přepínání se. Ráno většinou jasno až polojasno, místy se mohou objevit mlhy. Odpoledne se hlavně v jihozápadní části kraje začnou tvořit bouřky a některé mohou být i silné. Doprovod, přívalové srážky i 40 mm. Silnější nárazy větru nebo kroupy mohou doprovázet. Nejvyšší teploty 28 až 31 a jinak po většinu dne vítr slabý až mírný, jen v bouřkách přechodně zesílí. Ano, zesílí, to je pravda. To se jinak nedokážu vysvětlit, ale další tropický den je před námi. Až 31 stupeň, nebo 31 stupňů.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi. 23. června v 19 hodin v kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz.
0: A to je zítra.
2: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Nenechte si ujít divadelní představení Hotel mezi dvěma světy v Městském divadle ve Slaném. Poetická a tajemná hra francouzského dramatika Erika Emanuela Schmidta vás zavede do zvláštního hotelu, kde je možné téměř vše a kde hosté hledají odpovědi na otázky o životě, smrti, lásce i naději. Inscenace v podání Slánské scény je na programu od 19.30. Pražská ZOO vás zve na divadelní večer pod širým nebem. V amfiteátru rezervace Bororo ožije oblíbená kniha Geralda Darrella Ptáci, zvířata a moji příbuzní v podání

setkání Vršovického divadla Mana. Představení plné humoru, dobrodružství a lásky k přírodě začíná v 19.30 a na programu je každý den až do neděle 28. června. Zavítejte do Čáslavy na oblíbený pořad Listování, který tentokrát představí knihu Blízcí spisovatelky Veroniky González. V městské knihovně od 6 hodin večer ožije příběh plný mezilidských vztahů, humoru i emocí v podání herců projektu Listování. Komorní večer nabídne nevšední spojení literatury a divadla a potěší všechny milovníky dobrých příběhů. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Vláda dnes má rozhodnout, kdo zastoupí Česko na summitu NATO v Ankaře. Pražští hygienici v květnu rozdali restauracím víc pokut než loni. Dnes bude až 31 stupňů, odpoledne místy bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Dnes má být jasno o složení delegace na červencovém summitu NATO v Turecku. Rozhodnout o tom má vláda. O účast usiluje prezident Petr Pavel. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by ale na summit jet neměl, protože v otázce plnění závazků aliance není ve shodě s vládou. Spor o účasti trvá už několik měsíců. Prezident na své účasti trvá a už dříve řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by ho vláda do Ankary nepustila.
3: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
1: Pokuty za 132 tisíc korun rozdali v květnu pražští hygienici ve stravovacích zařízeních. Oproti předchozímu měsíci je to nárůst o více než 100 tisíc. Celkem provedli 115 kontrol. Mezi nejčastější nedostatky patřila nedostatečná vyčištěná vzduchotechnika, podlaha nebo mrazící zařízení. Policisté testují ve středních Čechách interaktivního animovaného avatara. Vypadá jako medvěd, jmenuje se Superpoldík a pomůže s výslechem malých dětí. Počítačoví specialisté ještě musí otestovat například motoriku přístroje, gesta v obličeji nebo rychlost reakcí, pokračuje kriminalistka Markéta Zvelebilová.
4: To dítě udrží pozornost průměru 5 až 15 minut a my právě tím medvídkem získáváme to, že on jak je zvyklý komunikovat s obrazovkou, tak ve chvíli, kdy ztrácí pozornost směrem k vyšetřovateli, tak využijeme, že vstoupí přes obrazovku k nám medvídek.
1: V pražských Čakovicích dnes zahájí letošní promítací sezónu Kinobus dopravního podniku. Pojízdné kino až do začátku září postupně navštíví 11 míst v hlavním městě a nabídne celkem 19 různých filmů. Pokračuje tisková mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
5: Diváci se mohou těšit na oblíbené české i zahraniční filmy, komedie, rodinné snímky i novinky z posledních let. Promítá se vždy od pondělí do čtvrtka a vstup je zdarma.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, ráno se ojediněle objeví mlhy, během dne přibude oblačnosti, hlavně v jihozápadní polovině kraje. Místy se objeví přehánky nebo bouřky, na jihozápadě kraje můžou být i silné, přinést můžou přívalový déšť, náraz větru a kroupy. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, vád bude slabý proměnlivý vítr, během dne místy mírný severní až severovýchodní. V bouřkách může zesílit.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
6: A začínáme na silnici 38, opatrně.
7: Obchvat Kolína před prvním sjezdem, porouchaná dodávka v jízdním pruhu, takže už se nám poskutní hory tvoří krásná asi půlkilometrová kolona.
6: Sympatické informace od vás, děkujeme za ně, teda doufám, že sympatické proto, abyste na to byli připraveni. A co v Praze, na Bělohorské, konkrétně na Vypichu u Kaufáče?
2: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
6: No, to jsem zmáčkl jiný čudlík, správně mělo být toto.
7: Obchvat Kolína před prvním sjezdem. Porouchaná dodávka v jízdním pruhu, takže už se nám poskutní hory tvoří krásná asi půlkilometrová kolona.
6: To máme 38 a Praha, Vypich.
8: Na Vypichu přímo jak je křižovatka u Kamflandu, směr do centra, je tam náklaďák zezadu nabral nějaké osoba. Zatím dole je to čerstvý, takže se tam nic netvoří, ale pravý pruh je ucvaný, takže to tam asi za chvíli začne. No.
6: Takže tvoří.
2: Dobré ráno, střední Čechy.
6: Začínáme společně 26. týden v letošním roce, pondělí 22. No, řeknu vám, je to takový zvláštní den. Mám na jednu stranu husí kůži, na druhou stranu mám pocit, jako kdyby to bylo i vlastně ve své podstatě jedno. A aby to bylo úplně nejdokonalejší, pak cítím je takovou zvláštní středočeskou auru. Že posloucháte? No, skvělá zpráva. Tak ať se vám příjemně vstává a jestli někoho potěší, třeba pozdrav Hany Zagorové nebo Jiřího Korna, pak jsme rádi.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6 hodin a 12 minut. Včerejší bouřky přinesly ve středočeském kraji desítky výjezdů hasičů. Asi největší problémy byly na Příbramsku, kde silný déšť a vítr lámaly stromy a zatápěly komunikace. Jen mezi 3. a 5. hodinou odpoledne hasiči zasahovali u víc než 90 událostí. Voda z polí komplikovala provoz také na dálnici D4 u Příbramy. Počasí zasáhlo i železniční dopravu, i když spadlý strom zastavil provoz mezi Lochovicemi a Příbramí. Přestože se situace během večera postupně uklidnila, hasiči pokračovali v odstraňování následků ještě dlouho po odeznění bouřek. I bouřky, taky program a plán pro naše ranní vysílání. Poslouchejte ho dál při pondělí 22. června.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A Pink Floyd. Honza Macon přeje pěkné ráno s námi, s Českým rozhlasem. Ať se daří.

0: Už to tady vidím. Předpověď počasí pro dnešek pondělí 22. června. Ano, všechno máme. Pro leckteré školáky poslední školní týden. No, je to pravda. No, já vím, že jsou výjimky, kde už dávno mají prázdniny, ale co? Beru to hlavně tak jako pro tu největší skupinu.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A bude to tropický týden. Jo, jo, je to fakt. Dneska lehce se ochlazuje, ale to jenom opravdu jen lehce. Po ránu jasno, polojasno, ojedinělé mlhy. Během dne většinou slunečno asi zůstane hlavně na jihozápadní polovině kraje, ale pozor, tam začne přibývat oblačnost. Odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Právě na jihozápadě mohou být i silné, takže pozor na to. Nejvyšší teploty je 28 až 31, v bouřkách přechodně zesílí. Jinak vítr ten zůstane po většinu dne slabý a skoro až neškodný a vlastně tím pádem ani neosvěžující.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno. V Bělohorské do centra se srazilo nákladní a osobní auto. U Kauflandu blokují pravý pruh a provoz je zatím slabý. Nezdržíte se až na světlech na Vypichu. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most housne provoz. Zpomalíte za sjezdem na Dolní Počernice. A v Českobrodské do centra se jede krokem před Běchovicemi. Je to na 10 minut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: Marek Ždánský pečoval 15 let o gorily v pražské zoo. Jeho nejslavnějším odchovancem je gorilí samice Moja. Jak na ni vzpomíná?
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: 6:21. Český rozhlas Střední Čechy. A dnes za dopravdu velbloudů, no mám jich tady poměrně dost, a dokonce není velbloud jako velbloud. A proč vlastně o nich mluvím? Dneska máme Světový den velbloudů.
1: Máš ještě velblouda. Ejja, zabavuje se.
2: Ještě. Podívej se, aby jsme tady byli do rána.
1: Tady máš kartona, odevři ty šránky.
0: Jo, já to zmiňuji, není velbloud jako velbloud, i Naďa Kolmnovalenková o tom něco ví.
3: Tak když jsme byli v Egyptě, tak samozřejmě, že Květa prostě Fialová, moje kamarádka, s kterou jsme trávili spousty dovolených, tak chtěla si vyzkoušet, tak jsme jeli na dvou hrby velbloudu. Já jsem seděla vepředu, Květa vzadu, za tím zadním hrbem, a tam ten člověk, který jako nás jako na toho velblouda posadil, který musel zaplatit, prostě když velbloud vstal, ono to bylo těžký se na něm udržet, jak on zvedá najednou ty dlouhé nohy vzadu a já byla úplně u země a pak najednou to houplo. To bylo hezky nebezpečné, ale udrželi jsme se obě a on pak kop toho velblouda do zadku a on šel nějakou naučenou trasu, ale on uprostřed té trasy, uprostřed písečný nějaký duny, prostě se zastavil u nějakého chroští, u nějakého bodláku a nehodlal jí dál, aby jsme obě kopali, tam stály hodiny, až pak šel další velbloud a ten z toho byl druhý, tak on nám ho nakopal, on pak šel dál, tak jsme došli.
0: Nakopávání takhle po ránu. Dívám se už do seznamu humoriády, humoriádníků, spolumoderátorů, tak pro tento týden, ano, koukám do správného týdne, do správného roku, tak vidím tady pro pondělí. Jo, je to všechno vyplněné. Tak dobře, pondělí Zounár, úterý Kluková, středa Hron, čtvrtek Němcová a pátek Cibulačka. A taky to bude v souvislosti s tím, že rozhlas jede do středních Čech, do Čelákovic, už zítra od 19 hodin. Kdo jste nevyhráli vstupenky, musíte za své, ale není to za moc.

0: Ano, I love you, tady u nás do středních Čech to platí, u písniček, kterých jsme ve své podstatě vyrůstali, zráli, možná přezráli někteří do stavu aktuálního životního takového bolestivého rozpoložení. To víte, ohnout se dolů dobrý, ale nahoru to už může být pro některé kumšt. Tady kolega Josef Mádle má připravené zprávy a nebolí.
1: Sedmé. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Vedra v Česku budou pokračovat. Dnes se ještě místy objeví přehánky a bouřky, ojediněle i silnější. Od středy bude srážek ubývat a teploty znovu porostou. V pátek vystoupí až na 35 stupňů a o víkendu můžou být ještě vyšší. Více než 340 tisíc korun poskytne Praha 5 místní pobočce Člověka v tísni. Organizace peníze využije na zajištění programu Děti patří domů. Ten podporuje rodiny v obtížné životní situaci. Zaměřuje se také na podporu předškolního vzdělávání. Vedení relaxačního centra Labe v Nymburce sníží vstupné, a to téměř o polovinu. Návštěvníci ušetří za jednotlivce i za rodinu. Nové ceny budou platit od 1. července do konce srpna. Praha a městské části dál řeší škody po sprejerech. Grafity se objevují na fasádách domů, zastávkách i v podchodech. Policie letos dopadla 22 pachatelů. Jejich odhalování je ale složité. Město proto vydává miliony korun na čištění grafity a ochranné nátěry. Sprejerům zároveň nabízí legální plochy, kde můžou tvořit bez postihu. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přibude oblačnosti a místy přijdou přehánky nebo bouřky. Na jihozápadě kraje můžou být bouřky i silné. Přinést můžou přívalový déšť, nárazy větru a kroupy. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Vát bude slabý, vítr místy mírný severní až severovýchodní. V bouřkách může zesílit.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Začínáme nehodou na dálnici D5 před Prahou ve směru do Prahy.
3: Dobré ráno, Vaculíková, prosím vás, já jsem teda přímo jako účastníkem nehody na dálnici D5, 4. kilometr směr Praha. A stojíme tady dvě osobní auta vlevo u svodidel. Jo, takže ten provoz se zpomaluje. Stalo se to před 10 minutama. Takže tady se... Jo?
0: Pláču, držím palce, ať se rychle dostanete pryč, ať vás se rychle vyšetří a... nebo případně otáhnou, doufám, že se jedná jen o plechy. 16, taky dopravní nehoda na obchvatu Slaného, tam, kde se odbočuje na Mšec. To znamená, kdybyste jeli dál, tak po nehodě nákladní a osobní auto. A ještě tu mám informaci, zde 11. Tady velmi opatrně, kolem 20. kilometru ve směru Hradec, chodec v odstavném pruhu a jde po směru jízdy. Takže pozor, kdo jdete, směr Hradec, můžete potkat i chodce, doufám, že aspoň vedle dálnice, když už jde i tak stejně špatně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:33 a půl pondělí 22. června.

0: 6 hodin a 40 minut. Pracovníci, kolegové z Českého rozhlasu a České televize dneska vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání.
1: Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme veřejnou službu.
2: Výstražná stávka bude hlasitým protestem proti oznámeným krokům vládní koalice.
3: Řekli při oznámení stávky mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget a Jan Moláček. V Českém rozhlase se stávka projeví ve vysílání všech stanic kromě Rádia Junior, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Během dne se několikrát propojí vysílání našich stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8 hodinou, 12 a 18 hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
3: Omezení podle ní zároveň splní požadavky zákona a kodexu.
4: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
3: Stávku posluchači a čtenáři zaznamenají i na webu nebo sociálních sítích. Před hlavními i regionálními budovami obou médií připravili organizátoři protestní happeningy. Pokračuje mluvčí iniciativa. Veřejnoprávně Jan Herget.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize. Tam lidé v poledne vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
3: O stávce v České televizi se diváci dozví taky přímo ve vysílání, říká mluvčí televize Michal Pleskot.
6: Kromě ČTDčko se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací.
3: Podle iniciativy veřejnoprávně vládní záměry ohrožují nezávislost a stabilitu obou médií veřejné služby. To minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl.
7: Si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že stávku respektuje.
8: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
3: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadů a stanic a propouštění celkem až 700 zaměstnanců. Jakub Vik, Český rozhlas.

0: 7:45, velkou část Evropy dál zuže vlna extrémních veder. V Itálii, Španělsku nebo Francii teploty atakují 40 a úřady vydávají nejvyšší stupně výstrach. Horko komplikuje dopravu i běžný život. A jak horko bude komplikovat nás?
1: Počasí ve středních Čechách.
0: To těžko říct, že to ať si každý udělá podle svého, ale je fakt, že lepší nikam nechodit. Lepší, když už se musí, tak nějak brzo po ránu nebo později večer. A když by se nemuselo a stačilo třeba někomu zavolat, nebo jestli potřebujete pomoc, prostě zůstat raději doma v klidu, v pohodě, tam, kde je chládek, anebo když ne chládek, kde je přísun tekutin a kde si můžete odpočinout, lehnout. Já vím, chytání lelků fajn, ale při 31 stupních myslím si, že to není úplně to nejlepší. Ohledně předpovědi počasí, Kavčí hory to jistí ve 7:45, ale ode mě pro vás 28 až 31 a jinak po celý den spíš jasno, maximálně polojasno a když přijde buřina, tak pořádná.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici se v mlze dojíždí do kolony na 7. kilometru. Na 4. řeší nehodu v levém pruhu, zpoždění 10 až 15 minut. Na okruhu směrem na letiště zesílil provoz mezi Lochkovem a Ořechem. Pomaleji pojedete mezi 15. a 19. kilometrem a navíc se v podstatě na tom též místě staly dvě nehody. Ve směru na letiště dvě auta v levém pruhu, před sjezdem na Ořech a ve směru na D1 jsou také dvě auta v levém pruhu. Tam je to zatím bez kolony, náhle se vybočuje. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most houstne provoz od D11 Průmyslové, je to na 20 minut. Plní se i další obvyklá místa, Liberecká do centra, v ulici k Barandovu směrem na Zlíchov se jede krokem od čerpací stanice MOL do omezení u teras 10 minut a v Bělohorské jsou kolony v obou směrech.

0: Rychle k zelené vlně, velmi opatrně na silnici 107 v části Želivec, Štiřínská, to je ta hlavní, tam je těžká dopravní nehoda osobního auta a motocyklu. Na místě zasahují složky záchranného systému. S největší pravděpodobností místem neprojedete, případně dejte vědět do zelené vlny. Popojedeme v 6.51 a půl, půjdeme k pozvánce. Oskar Hess na vás čeká, nováček, žabák takový, no, ale sympaťák to je, to zase se taky rád podívám i třeba na ty webkamery, abych viděl, jak vypadá a jak se ptá hlavně, protože ten poslech je k tomu doprovodný. Tentokrát si pozval k mikrofonu Josefa Mareše, ano, je to bývalý šéf pražské Mordparty, tak s malou ochutnávkou, prosím. Začíná se ve 13.04.
1: Osobnosti Česka.
2: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo?
3: Ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná, je to pořád něco jiného.
1: Osobnosti Česka

0: Oskarem Hessem.
1: Petr Kotwald, milujem se čím dál víc. 6.53 Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy v 7 za pár minut, tak hlavně žádný spěch, stres, nevyplácí se to. Ani při pondělí, rozhodně, jestli už jste vyjeli pozdě nebo vyšli pozdě a musíte být někde včas. No, nedá se nic dělat, ne vždycky to vyjde, tak to už se s tím nějak ten pán Bůh smíří.

0: Vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Tisíce lidí se v Praze zúčastnili pochodu na podporu České televize a Českého rozhlasu. Řidiči mezi Vlašimí a Pavlovicemi projedou bez omezení. Dnes bude až 31 stupňů, odpoledne místy bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Lidé v neděli v Praze znovu demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií. Pochod k budově České televize na Kavčích horách zorganizoval spolek Milion chvilek. Reagoval tím na plán koalice ANO, SPD a motoristů od příštího roku zrušit koncesionářské poplatky.
3: Pochodu se zúčastnilo několik tisíc lidí. Ti skandovali hesla na podporu médií nebo proti vládě. Předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář během demonstrace varoval před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií.
4: Dělají to navzdory občanům, odborníkům, zaměstnancům, mezinárodním organizacím.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v neděli znovu odmítl, že by vláda chtěla jakkoliv ovlivňovat obsah České televize a Českého rozhlasu. Ty ale podle něj musí šetřit.
5: Všechny veřejnoprávní média v Evropě šetří.
3: Česká televize by měla podle návrhu oproti současnosti přijít asi o miliardu korun ročně. Český rozhlas o 400 milionů. David Šalek, Český rozhlas.
1: Dělníci dokončili část rekonstrukce silnice mezi Vlašimí a Pavlovicemi na Benešovsku. Hotový je úsek od mostu po křižovatku na Čechov. Stavbaři budou pokračovat v opravách od křižovatky po Hřbitov. Projekt za 80 milionů hradí z většiny Středočeský kraj. 17 milionů platí město, říká nezávislý starosta Vlašimi Luděk Jeništa.
6: Dochází k novému umístění té vozovky. Samozřejmě s tím souvisejí další stavební úpravy, jako jsou opěrné zdi, chodníky, veřejné osvětlení. Do tělesa komunikace jsme museli dát vlastně nové vodohospodářské sítě.
1: Nová silnice má být hotová do začátku podzimu. Pražští radní dnes projednají odvolání Ondřeje Prokopa z hnutí ANO z dozorčí rady dopravního podniku. Důvodem je kauza tří nepřiznaných bytů. Prokop tvrdí, že šlo o omyl. Za pochybení chce zaplatit pokutu. Byty podle svých slov koupil legálně a vydělal si na ně podnikáním a investicemi. Zastupitelé ho už minulý týden odvolali z čela kontrolního výboru. Městské části a obce na východě Prahy usilují o prodloužení linky metra B ve směru za Černý most. Navrhují vytvořit novou zastávku v Horních Počernicích, na kterou by navázala železnice do Hnehvist. Návrh už podpořili zastupitelé pražských Horních Počernic, Klánovic a středočeských obcí Jirny a Nehvizdy. Pokračuje starosta 20. městské části za ODS Petr Měšťan.
7: Prodloužení metra B do Horních Počernic je pro nás velmi zásadní, a to s ohledem na velké zastavitelné území u nás v Horních Počernicích i na velké zastavitelné území ve středočeských obcích.
1: Dnes bude jasno až polojasno, během dne přibude oblačnosti a místy přijdou přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Vál bude slabý, místy mírný a severní a severovýchodní vítr. V bouřkách může zesílit.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
8: Ranní pondělní dopravní problémy. No tak dnes budete o něco déle stát na dálnici D5 už teď a pozor i v mlze za loděnicí u 9. kilometru. Potom k nehodě se budete courat nějakých 20-25 minut, jinak okruh z letiště směrem k dálnici D1, tam je to na 30 minut. No, řeknu vám, nehoda na kilometr 18,5 v levém pruhu taky dost blokuje, takže je to cítit. Silnice 38 Čáslav Poděbrady, tam velmi opatrně před prvním sjezdem na Kolíny, tam poruchaná dodávka, taky ještě si říkám, že by člověk se měl dát taky na modlení, když pojede po těch silnicích třetích tříd před Prahou, jenom aby objel nějakou kolonu a pak do další skočí. Ano, třeba právě, kdo jste neslyšeli, nezaznamenali v části Želivec 107, na Štiřínské, na té hlavní, tam probíhá vyšetřování nehody, vážné nehody osobního auta a motocyklu. Tak na to buďte prosím připraveni, stejně tak, jako třeba i na D6, na 9,5 kilometru ve směru do Prahy pro poruchu odstavené auto.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
8: Dneska s Honzou a za chvíli i s tramvajemi, nejen těmi klasickými T3, ale i dalšími. Dokonce půjdeme oslavovat. Kdo jste poslouchali naše páteční tuším vysílání, tak jsme vás zvali směr Tlabačov a místní tramvajová smyčka. Je to legendární smyčka, slavila narozeniny a my jsme byli u toho.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Léto, jak má být, 7 hodin 11,5 minuty, pozor, co se děje na dálnici D10 na 50. skoro 5. kilometru směr Turnov. Nehoda.
1: V pravým pruhu na štort postavený hasičský auto rozblikaný a nějaký lidi stojí zevnitř jako u svodidel. Já bych si typnul, že je tam nějaký auták mimo dálnic, ale každopádně je zabraný pravý pruh a přejíždí se do levýho.
0: Region Express. Teď následující minuty ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Něco oslavného, protože proč si nepřipomenout, že třeba i v roce 1948 byla uvedena do provozu tramvajová smyčka na pražském Dlabačově. Takže 78. výročí od tohoto okamžiku se včera připomněli milovníci městské hromadné dopravy pod Strahovem. A to ať už při prohlídce výstavy nebo při projížďkách tramvajemi. A bylo tam dost lidí.
2: A kdo chce na tramvaj, tak se přesuňte pod lávku tamhle, jak jsou ty sudy.
3: My jsme tady připravili výstavu k historii smyčky, potom tady vždycky přivezeme nějaký zajímavý vozidla, takže letos jsme jezdili s tramvají T3 měsíček s autobusem Sorbe N12, takzvaný hrbáč. Dokonce tu máme i něco z budoucnosti, autobus, který by měl jezdit na pražských linkách v budoucnosti.
4: Přiblížil za organizátory z metrobusu Vít Macháček. Zmínil zároveň historii smyčky a k čemu vlastně Dlabačov hlavně sloužil.
3: Smyčka Dlabačov vznikla čistě kvůli tomu, že jsme v blízkosti strahovského stadionu, kde se pořádaly spartakiády, které vyžadovaly přivést desítky tisíc cestujících za den. Tahle ta velkokapacitní smyčka právě v těchto akcích byla využita tak, že byla úplně natřískaná všema tramvajema, co se sem dostali. Proto tady je ten zajímavý nadchod, který vede na všechny 3 nástupiště. Tam se vždycky navalili dávy lidí, přešli nadchodem přes silnici a šli přímo na stadion.
4: Milovníky městské hromadné dopravy při návštěvě legendární tramvajové smyčky neodradilo ani horké letní počasí. Zkrátka oslavy dostali přednost třeba před návštěvou koupaliště.
5: Ludvík Hajdu,
6: Petr Říha.
7: Co vás sem přivedlo na ten dnešní den?
5: Historické jízdy tramvajem, autobusy tady jsou, výročí 78. smyčky Dlabačov.
6: Obecně dopravní historie, zmínka i o takhle jako menších jubilejích v dopravě, které jsou tady zastoupený touhle akcí a přijde mi super, že vlastně se to takhle jako realizuje už jako více let po sobě.
4: Možná si ale pokládáte otázku, proč se slavili 78. narozeniny? Většinou se připomínají kulatá výročí.
3: Slavíme každý rok, tohle je 5. ročník. A vždycky je to na tomhle místě, protože osobně si myslím, že je to taková nejkouzelnější smyčka v Praze. Ať už tou historií nebo tím současným stavem, je tady bufet, což taky většina smyček v Praze nemůže nabídnout. Takže děláme tuto akci každý rok, ale zároveň se to vždycky snažíme obohatit jinými vozidly.
4: Doplnil Vít Macháček z tramvajové smyčky Dlabačov, Pavel Petr, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze. Koukám se do aktuálního omezení provozu pražské integrované dopravy nebo tady vlaků a vidím, že mimo obvyklých zpožděních v rámci ranní špičky tady vidím nepravidelný provoz na trati z Berouna do Prahy přes Řevnice. Myslím, že nějaké spojení vypadlo a to proč už se na to dívám, ano přesně tak. Z důvodu poruchy na trati, jo, takže porucha. Může to být zabezpečovacího zařízení, soupravy, pod někde posprejováno, nebo cestující nechtěl zaplatit jízdenku, těch možností je. Každopádně některé posilové spoje Řevnice Praha nejedou. 8.15.

0: 7:18 za chvíli navštívíme lékaře, ale není to takový ten klasický lékař, nemá žádný ten stetoskop a nemá ani sestřičku vedle sebe, no ale jak ho rozeznáme, když vlastně se neprozradí sám. Děti proto mají své vysvětlení, protože asi evidentně u takového lékaře někdy byli.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dívám se na aktuální teploty ve středočeském kraji. No, vypadá to tak, že už teď to teda někde pálí. Teda jinak, pálí to všude a teplotně, no, tropické ráno bych to tak viděl, protože teploty jsou leckde přes 20, no ale nejčastěji ta 19. Ať už je to kdekoliv. Nejchladnější místo Rožmitá pod Třemšínem 17 a jinak v průběhu dne i tam třeba až 31.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A na silnice vyrážíme se podívat taky, jak to vypadá v hlavním městě a na příjezdech do hlavního města, že by nějaké komplikace. Tak Lukáš Müller všechno ví a rád případně poví. Já se ještě podívám do Středočeského kraje, kde jaké případné provozní omezení. Ano, stále platí D10, 55,5 kilometr. Velmi opatrně, tam by měla být dálnice svedená do jednoho pruhu, hasiči jsou na místě, asi pravděpodobně je tam nějaká nehoda.
2: Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, brzdí se za sjezdem na Vestec na 4. kilometru, zpoždění přes půl hodiny k Ořechu. Ucpává se kvůli tomu ulice k Barandovu před okruhem, zpoždění 15 minut. V ulici k Barandovu směrem na Zlíchov se jde krokem od čerpací stanice MOL do omezení u Taras, tam je to stále na 15 minut. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silný provoz, od D11 průmyslové je to na 35 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most před sjezdem na Krč zastavilo auto, blokuje pravý pruh, kolona začíná za Barandovským mostem a je zatím na necelých 10 minut. Dobřížská je plná před Mrázovkou, kolona se protáhla na jižní spojku, tam se brzdí před Barandovským mostem. V tunelu Blanka směrem na Troju se u výjezdu na Trojský most srazila dodávka a osobní auto, blokují odbočovací pruh, zpomaluje se tam. V Bělohorské jsou kolony v obou směrech před Vypichem na 10 minut a v Liberecké se jede pomalu z Letňan do Holešoviček 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Když je člověku ouvej, tak vyrazí k doktorovi. Ovšem, ne každý doktor má plášť a zdravotní sestřičky. Jak ho poznáme?
1: To je taková paní nebo pán, který řekne, jestli můžou děti do školy.
2: Třeba, že má třeba kaše, anebo třeba, že má v krku něco špatného. Že prostě ošetřuje naše prostě tělo, že tam nemáme špatný tekutiny a tak různě.
3: Nějaký chytrý pán.
4: On mi vždycky něco řekne, že musím, že tě opravuje a když ti nefunguje srdce, už s tím nic nemůže udělat.

0: půl osmé. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Zaměstnanci úřadu vlády, jejichž agenda se přesouvá na ministerstvo kultury, by se měli sejít s ministrem Otto Klempířem za motoristy. Schůzky by se měla účastnit i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Podle zástupců zaměstnanců Strakovy akademie Ondřeje Madela by se dnes mělo mluvit o přesunu agendy národnostních menšin. Vedení Rakovníka dá solární panely na třetí základní školu v Okružní ulici. Podle odhadu za to zaplatí necelé 4 miliony korun. Radnice v loni zařízení umístila také třeba na střechu bazénu nebo mateřské školy v parku. Cílem je mimo jiné snížit energetickou náročnost budov. Silničáři postaví u nového strašecí na Rakovnicku protihlukovou stěnu. Vedení města ji tam chce kvůli dálnici D6. Ředitelství silnic a dálnic teď připravuje potřebnou dokumentaci. Po jejím vyhotovení vybere stavební firmu. Dělníci by stěnu měli začít budovat příští rok. Novostrašecká radnice ji chce v budoucnu ještě prodloužit. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přibude oblačnosti a místy přibudou přehánky nebo bouřky. Na jihozápadě kraje můžou být bouřky i silné. Přinést můžou přívalový déšť, nárazy větru a kroupy. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Vát bude slabý, místy mírný, severní až severovýchodní vítr. V bouřkách může zesílit.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Snad vám budou k dobru informace, které pro vás mám. D5, 20,5 km směr Plzeň. Kdo pojedete, tak abyste nevjeli do nepořádku v jízdních pruzích. Hlásíte tam petlahve, igelity na vozovce, tak ať se nesklouznete, ať vám to nepřistane na čelním skle. Silnice 118 na Kladně, Volkrova ulice, tam jsou po nehodě dvě auta a ještě tady vidím, ano, na složky záchranného systému, včetně hasičů, jsou na dálnici D10, 55. kilometr směr Turnov, tam auto skončilo mimo silnici, ze srázu, je tam velký sešup, tak je provoz sveden do jednoho pruhu. Až se bude vyprošťovat, dálnice bude uzavřena.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jo, super, Poldík, co to je?
1: No tak se jmenuje interaktivní animovaný avatar, kterého teď testují středočeští policisté. Pomáhat jim bude s výslechem menších dětí. Jak vypadá a co přesně umí, to si řekneme za chvíli.
2: Asi modrý, avatar.
1: Asi ano.
2: Tak za chvíli další informace, slíbená reportáž a taky muzika k tomu. Petr Muk, teď Ola Moore. Pěkné pondělní ráno přeji.

0: 7:39 středočeští policisté testují interaktivního animovaného avatara, vypadá jako medvěd, jmenuje se Superpoldík a pomůže s výslechem obětí trestných činů ve věku od 4 do 8 let. Počítačoví specialisté ještě musí otestovat a doladit například motoriku přístroje, gesta v obličeji nebo rychlost reakcí.
1: Ahoj Superpoldíku, jak se máš?
2: Ahoj holčičko, já jsem Superpoldík, jak se máš?
1: Já se mám dobře, budeš si s námi dneska taky povídat.
3: Teďka jsme slyšeli medvídka, kterýmu jsme vytvořili pracovní název Superpoldík.
4: Kapitán Markéta Zvelebilová ze středočeské policie, kriminalistka. Já tedy sedím na židli, kde by sedělo dítě.
3: Využili jsme medvídka, protože je to neutrální pro holčičky i pro kluky. Superpoldík slouží k tomu, že děti právě odreaguje, zaujme, vtáhne do děje. Dnešní děti jsou zvyklé pracovat před obrazovkou.
4: On vlastně tím úborem i trošku připomíná toho supermuže, tou červenou a modrou barvou a má na hrudi hvězdu Znak policie.
3: To dítě udrží pozornost průměru 5 až 15 minut a my právě tím medvídkem získáváme to, že on jak je zvyklý komunikovat s obrazovkou, tak ve chvíli, kdy ztrácí pozornost směrem k vyšetřovateli, tak využijeme, že vstoupí přes obrazovku k nám medvídek.
4: Přecházím do další místnosti, kde sedí technik Jan Bartoš.
5: Tu osobu, kterou to snímá, toho policistu, tak to bere všechny jeho gesta, mluvení, zvuk se přenáší tam.
4: Kdy začne Superpoldík pracovat v ostrém provozu, to ještě nejde přesně určit. Pokračuje ředitel středočeských policistů Ondřej Smotlacha.
6: Zatím to vypadá velice nadějně, ladí se drobné věci, jako je motorika, senzitivita na toho člověka, který vlastně předehrává tu figurku.
4: Tento systém je první takový v České republice. Policie ve středních Čechách v této věkové kategorii potřebuje ročně vyslechnout asi 10 až 12 dětí jako poškozených, třeba v rámci sexuálních trestných činů. Ze středních Čech Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: Hanina, za minutu 7:45, pondělí 22. června, míříme na Kavčí hory, ve spojení jsem s Alenou, vítej.
1: Dobré ráno.
0: Byl jsem ti, Aleno, na Moravě, byl jsem ti ve Strážnici, řeknu ti, že mě tam bylo horko i skoro nájemu.
1: No, aby ne. Strážnice byla včera třetí nejteplejší stanicí z celého Česka. Teploty tam odpoledne v maximu dosáhly rovných 35 stupňů Celsia. A i na Kavčích horách bylo pěkně rusno.
0: Ještě jsem orosen tedy teď. Byl to extrém v rámci celé té teplé vlny, která je teď vlastně nad celou Evropou pomalu.
1: No, byla to teplota, která se vymyká tomu normálu o víc než 10 stupňů Celsia.
0: Taky jsem koukal, že bylo dost výjezdů hasičů. Tady koukám, že třeba hasiči v Příbrami zachraňovali dva lidi, voda tekoucí z polí uvězněla v zahradním altánu, museli je evakuovat ve člunu. Byla něčím zvláštní tahle ta krupodilná, já nevím, jak to říct, zkrátka to, co padalo z hora dolů?
1: Ano, vyskytovaly se přívalové srážky, to Příbramsko patřilo k lokalitám, které byly opakovaně zasaženy silnými bouřkami jak v sobotu, tak v neděli. Další silné bouřky se pak vyskytovaly třeba na Kolínsku, Kutnohorsku, tam jsme taky registrovali i přes 70 mm během soboty, vlastně za hodinu a půl asi takový srážkový úhrn v celkovém součtu. No a kroupy tvořila se spíš větší vrstva menších krup, průměry měly nejčastěji do 2 cm.
0: No, tak to je skoro až na nějaký letní drink, ale to nechci žertovat. Každopádně vrátí se takové bouřky, takové přehánky, anebo bude to pondělí 22. klidnější?
1: Výstraha kvůli bouřkám pravděpodobně vydána bude. Meteorologové zvažují jen to, pro které lokality to bude, a čekají ještě vlastně na poslední výpočty numerických modelů, aby byly co nejpřesnější. Kvůli vysokým teplotám prostřední Čechy na dnešek neplatí. Teplejší bude jižní Morava, tam jsou splněna ta kritéria nad 31 stupňů, tam bude až 33. No a u nás z těch teplot, které se teď drží někde mezi 17 v centru Prahy až 22 stupňů Celsia, dostaneme na 28 až 31.
0: No jo, ale řekněme si, já jsem si myslel původně, že jsem koukal na stránku minulého týdne ohledně počasí a plánovaných teplot, takovou grafiku tady mám, a to bude vlastně tento týden taky dost takové vysoké. V průběhu týdne a... i těch 35.
1: Ano, můžou se teploty dostat až takhle vysoko, není tam žádný úlevný den, možná zrovna ten dnešní, kdy to bude v uvozovkách jenom do 31. Ty teploty pak během týdne budou právě kolem těch 32, 33 a velmi teplý zatím vychází příští víkend, kdy by mohlo být znovu až kolem 34 stupňů.
0: No, děkujeme pěkně, až jsem se z toho spálil a to stačila chvilinka. Díky, odpoledne naslyšenou.
1: Budu se těšit, pěkný den přeju.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A ještě na silnice, konkrétně do dispečinku TSK Praha, vypadá to jak s dopravou, víme?
3: Hezké ráno, na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu, v tunelech brzdí

0: Chytné je dnes dopravní omezení za Krakovskou, jede se tam pouze jedním pruhem ze tří a výrazně to zpomaluje magistrálu, zejména Legerovu ulici. Stojí se už z Nuselského mostu a je to hodně přes 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli do minulosti s Petrem Jungmanem. Máme 4 minuty po 7:45.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: dream.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření Betlémské kaple na Starém městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo na

0: nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. Vám všem přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
1: Žádné soukromničení, připojujeme se i my ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. 8 hodin bude za 5,5 minuty. Pěkné ráno.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: 8 hodin, 1 minuta.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Vláda rozhodne, kdo pojede na summit Severoatlantické aliance do Turecka. Vedení Prahy 11 chce na Chodově postavit venkovní koupaliště za 250 milionů korun. Dnes bude až 31 stupňů, odpoledne místy bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Kabinet Andreje Babiše z Hnutí ANO by měl dnes rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vyřešit se tak má spor vlády s prezidentem Petrem Pavlem. Ten o post v čele delegace dlouhodobě usiluje. Jeho účast na setkání ale premiér odmítá. Pavel to vnímá jako omezování svých povinností a je připraven kvůli tomu podat kompetenční žalobu. Premiér Andrej Babiš novinářům včera řekl, že vláda prezidenta v zahraničních aktivitách nebrání.
4: Pokud jsem dobře četl, tak od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulého účast v OSN na valném shromáždění, takže si myslím, že ten spor vlastně tady neexistuje, že by my jsme mu v něčem bránili.
3: Vedení Rakovníka dá solární panely na třetí základní školu v Okružní ulici. Podle odhadu za to zaplatí necelé 4 miliony korun. Radnice v loni zařízení umístila také třeba na střechu bazénu nebo mateřské školy v parku. Cílem je mimo jiné snížit energetickou náročnost budov, říká rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
5: Město se již další dobu věnuje problematice optimalizace energetických podmínek v budovách v majetku města. Fotovoltaika obsahuje instalaci 114 kusů fotovoltaických panelů na jeden pavilon třetí základní školy, a to konkrétně objekt, kde se nachází základní umělecká škola.
3: V Praze 11 by do 4 let mohlo být nové venkovní koupaliště. Městská část si chce nechat vypracovat architektonickou studii. Koupaliště by mělo vzniknout vedle krytého bazénu u ulice Mírového hnutí. Náklady na výstavbu areálu a parkovacího domu pro 130 aut odhaduje radnice na 250 milionů korun.
2: Sport.
3: Fotbalisté Egypta na mistrovství světa ve Vancouveru po prohraném poločase porazili Nový Zéland 3-1 a se 4 body vedou skupinu G. Fotbalisté Kapfert remizovali ve skupině H mistrovství světa s Uruguayí 2-2 a po bezbrankové remíze se Španělskem si udrželi reálnou naději na senzační postup ze skupiny. Tu vedou právě Španělé.
2: Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, během dne přibude oblačnosti a místy přibudou přeháňky nebo bouřky. Na jihozápadě kraje můžou být bouřky i silné, přinést můžou přívalový déšť, nárazy větru a kroupy. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Už se dívám na komplikace v dopravních nehodách. No, je to blamáž dopravní, teda to vám řeknou. Želivec, kdo projíždíte silnicí 107 vlastně od Popovic přes právě Želivec a potom buď dál do Prahy na Hlubočínku anebo na Olešovice, případně Kamenici, tak před tou hlavní křižovatkou po nehodě osobní auto a motocykl. Nehoda stále není dořešena. Čerstvá dopravní nehoda taky na dálnici D10, teď tu naskočila na 14,5 kilometru ve směru do Prahy. Tak po nehodě jsou tam dvě auta na místě složky záchranného systému, navíc policie odklání dopravu na exitu 14, stará Boleslav, tedy dálnice je uzavřena velmi opatrně. Ještě jednou D10, 14,5 km směr Praha, policie odklání dopravu směr stará Boleslav, takže ucpáno bude v Cupoletu. Jinak nemám hlášené nějaké jiné komplikace mimo obvyklých míst, kde byste se měli zdržet. Zdržíte se i dnes po ránu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s střední Čechy.
1: A ještě lepší den a vlastně i celý týden, pekelný týden. Slyšeli jste předpověď počasí od Aleny? No bude i těch 35, zase se vrátí, vypadá to na víkend. Každopádně víceméně bez deště a bez nějakých zásadních blesků pro střední Čechy není hlášeno, ale počkejte si ještě na případné výcuc informace právě z Kavčích hor, které nabídnu přibližně za 10 minut. Ze všeho nejdřív kapela Olympic, Valda Matuška, taky Martin Písařík.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 desetiny stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 desetin stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 desetin stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 desetiny stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 desetiny stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 2 desetiny stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 16 minut. Pěkné ráno.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jaký den to bude ten pondělní 22. června? Alena Zahrebnická ví a poví.
2: Výstraha kvůli bouřkám pravděpodobně vydána bude. Meteorologové zvažují jen to, pro které lokality to bude, a čekají ještě vlastně na poslední výpočty numerických modelů, aby byly co nejpřesnější. Kvůli vysokým teplotám pro střední Čechy na dnešek neplatí. Teplejší bude jižní Morava, tam jsou splněna ta kritéria nad 31 stupňů, tam bude až 33. No a u nás se z těch teplot, které se teď drží někde mezi 17 v centru Prahy až 22 stupňů Celsia, dostaneme na 28 až 31.
0: No ale asi to bude nejchladnější den tohoto týdne, jak to vypadá.
2: Ano, ano, můžou se teploty dostat až takhle vysoko, není tam žádný úlevný den, možná zrovna ten dnešní, kdy to bude v uvozovkách jenom do 31, ty teploty pak během týdne budou právě kolem těch 32, 33 a velmi teplý zatím vychází příští víkend, kdy by mohlo být znovu až kolem 34 stupňů.
0: Ale aby se to nezamluvilo, dnes v pondělí víceméně modrá obloha a když přijde nějaký ten mrak a nedej bože, by se z něj spustilo, tak takové víkendové přehánky by nás dnes čekat neměly. Tak užívejte, pokud máte tu sílu, chuť, možnost a vaše tělo a zdraví nebudou protestovat. Hezký den, klid, pohodu a úsměv za tropického počasí.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Je dobré vědět, že na silnicích ve středních Čechách i v Praze bouralo se, problémy jsou, ne že ne, pojďme na ně.
3: Hezké ráno, na pražském okruhu jsou obousměrné kolony před Ořechem. Horší je situace směrem na letiště, brzdí se před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru. Je to na více než půl hodiny, ucpávají se kvůli tomu také příjezdy do Vestce z obou směrů po Vídeňské. Ve Strakonické směrem na Smíchov se popojíždí od okruhu do Malé Chuchle, na jižní spojce směrem na Černý most přes sjezdem na Krča do Solické stojí nepojízdné auto. Stále blokuje pravý pruh, kolona se protahuje do Dobřížské, zpoždění přes 20 minut. Vžitné dopravní omezení pod Krakovskou, se pouze levým pruhem odspává to Legerovu ulici, tam se špatně odbočuje a stojí se také už z náměstí Míru a celou Anglickou. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede od D11 průmyslové půl hodiny, v průmyslové do Hostivaře se popojíždí od Českobrodské kýžní spojce. V Liberecké do centra zůstává kolona z Letňan do Holešoviček na půl hodiny, plná jsou i další místa, Evropská z Děděny k nádraží Veleslavín, Horovměřická před Evropskou a v tunelu Mrázovka směrem na Břevnov stále stojí auto, blokuje pravý pruh před výjezdem na Anděl.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: Ve studiu tentokrát přivítáme zpěváka a herce Milana Peroutku. Povídat bude o svém otci, o účasti v televizních reality show, ale hlavně o svých hereckých rolích a vlastní kapele.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Ilona Čáková, Malý vůz, 8:21. No, pražský Eden, ten měla hezky pod sebou, na třikrát Eva Farná a jí vystřídala v Edenu 23. olympiáda dětí a mládeže. Na slavnostním úvodním ceremoniálu se představila řada sportovních hvězd a asi nejvíce rozjásal celý ten stadion Ben Kristoval. A ten patří mezi nejposlouchanější osobnosti české hudby právě u té mladé generace.
1: Hecoval téměř 4000 mladých sportovců zpěvák Ben Kristoval. Jednoznačně největší ohlas měla už před zahájením jeho sportem motivovaná píseň Vlajka, kterou vydal před zimními olympijskými hrami v Itálii.
2: Jo, těším se, mám rád tu jeho písničku Vlajka, to stojíme za tebou.
1: Jak moc velkou radost z toho máte?
3: Obrovskou, protože na tenhle ten song jsem se snažil napsat se tak, aby se mě našel každý, aby tam bylo něco z motivace, něco z toho, co se může objevovat během toho, když člověk reprezentuje nebo celkově dělá nějaký sport, ty pochyby, co má člověk v hlavě, ty překážky, co má člověk na cestě i vlastně v rámci nějakých sociálních médií a těle těch věcí.
1: Říkal Ben Kristoval v rozhovoru pro radiožurnál Sport a i když se na píseň snesla i negativní fanouškovská zpětná vazba, tak má Kristoval radost, že skladbu poslouchají samotní sportovci.
3: Když jsem ho viděl používat na sociálních sítích olympioniky, tak to bylo vlastně krásné.
1: Zpěvák Ben Kristoval má ke sportu hodně blízko, sám dělá brazilské bojové umění jiu-jitsu. Říká, jak velký je sportovec.
3: Rozhodně ne tak velký, jak jako děcka tady, nebo dřív asi bych řekl, že klidně jo, ale dneska je sport vlastně u mě třeba na druhém místě, což není pořád jako málo, taky se mu věnuju hodně, připravuju se teďka na mistrovství Asie v brazilském jiu-jitsu, který je v zimě, takže jakoby sportu, ale nejsem jakože, nejsem olympionický level, to ne.
1: A na závěr rozhovoru poslal Kristoval mladým sportovcům také tento vzkaz.
3: Ať hlavně dělají ten sport, který baví, ať to dělají tak moc, jak to cítí, ale si nesaží to dělat pro někoho jiného, ať to nedělají pro svý rodiče, ať to nedělají pro nějaký svůj kolektiv, ať to dělají prostě proto, že to chtějí dělat. To dělají čistě, ať nešikanujou nikoho, nikdo, nikdy. Když vyhraješ, super, ale nesměj se nikomu dreamu. Nemám rád taky ty oslavy vítězství na úkor jakoby někoho jiného. Jo, ať jsou féroví, ať se v tom sportu zároveň aj vychovávají. A ne, že se skrze něj jakoby něco léče.
1: Dodal Ben Kristoval, jeho skladby si užili sportovci na zahájení olympiády dětí a mládeže v Praze. Až do čtvrtka už budou sami bojovat, hrát nebo závodit za jednotlivé kraje na největší multisportovní akci v Česku. Z Edenu Karel Schamberger, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy.
0: A víte co, dáme si ještě jednu sportovní skvělou zprávu. Jeden z největších obratů posledních let předvedly české volejbalistky v Lize národů. Proti Dominikánské republice prohrávali už 0-2 na sety, ve čtvrtém dějství čelili dvěma mečbolům, přesto dokázali to utkání otočit a po skoro 3hodinové bitvě zvítězili 3-2. Hrdinkou zápasu byla Monika Brancuská s 28 body, výrazně pomohly také Michaela Mlenková, Helena Krozer a nebo Magdalena Jehlářová. Češky si připsali čtvrté vítězství v letošním ročníku a po dvou turnajích zůstávají ve hře o postup do závěrečné fáze soutěže. No tak blahopřejeme. Další zprávy, nejen ty sportovní, taky z našeho vysílání, vždy v celou, v ranním vysílání, taky i v půl a nebo pěkně podrobně i na našem webu, případně nejpodrobněji a ze všech koutů regionů celé republiky i celého světa na irozhlas.cz. Kolegové jsou velmi aktivní a všechno doplňují co nejdříve, nejrychleji.

0: Kapela Erasure v rámci ranního vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Zprávy a Josef už za chvíli.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické

0: je 8:30.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Česko čeká další tropický týden. Teploty o víkendu vystoupají až k 35 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploty dosáhnou na 31 stupňů, na Moravě vyšplhají až na 33. K večeru pak hlavně na jihozápadě a jihovýchodě hrozí bouřky a silný vítr. Přehánky a bouřky očekávají meteorologové i zítra. Nejvyšší teploty se budou opět pohybovat kolem tropické třicítky. Více než 340 tisíc korun poskytne Praha 5 místní pobočce Člověka v tísni. Organizace peníze využije na zajištění programu Děti patří domů. Ten podporuje rodiny v obtížné životní situaci. Zaměřuje se také na podporu předškolního vzdělávání. Vedení relaxačního centra Labe v Nymburce sníží vstupné, a to téměř o polovinu. Návštěvníci ušetří za jednotlivce i za rodinu. Nové ceny budou platit od 1. července do konce srpna. Praha a městské části dál řeší škody po sprejerech. Grafity se objevují na fasádách domů, zastávkách i v podchodech. Policie letos dopadla 22 pachatelů. Jejich odhalování je ale složité. Město proto vydává miliony korun na čištění grafity a ochranné nátěry. Sprejerům zároveň nabízí legální plochy, kde můžou tvořit bez postihu. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přibude oblačnosti a místy přijdou přehánky nebo bouřky. Na jihozápadě kraje můžou být i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. V bouřkách může zesílit vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Dálnice D10, pozor, 15. kilometr směr Praha, je tam 5 nabouraných aut, policie odkládní dopravu do města, takže kdo jedete směr hlavní město po D10, sjíždějte na exitu 14, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, asi to bude lepší, protože to vypadá podstatně na docela dlouhou dobu, než se to všechno vyšetří a hlavně uklidí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Dnes je pondělí 22. června. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a hodiny ukazují 8.32 a kousek. Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 9 hodin. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré ráno střední Čechy. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré ráno střední Čechy. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré ráno střední Čechy. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Všechna přírodní koupaliště v Praze jsou vhodná ke koupání. Na 4 místech jsou podle hygieny voda zakalená. Dnes bude až 31 stupňů, odpoledne místy bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Iniciativa veřejnoprávně vyhlásila na dnešek v Českém rozhlasu a České televizi stávku. Zaměstnanci obou médií nesouhlasí s vládním plánem na změnu financování institucí z poplatků na státní rozpočet a taky s plánovaným snížením příspěvků. 24-hodinová výstražná stávka se projeví ve vysílání obou médií například minutami ticha nebo zpožděním některých pořadů. Organizátoři z iniciativy veřejnoprávně taky plánují protestní happening před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize, říká mluvčí iniciativy Jan Herget.
3: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí různí hudebníci, třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize na Kavčích horách. Tam lidé v poledne mezi 12. a 1. vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
2: Silničáři postaví u nového Strašecí na Rakovnicku protihlukovou stěnu. Vedení města ji tam chce kvůli dálnici D6. Ředitelství silnic a dálnic teď připravuje potřebnou dokumentaci. Po jejím vyhotovení vybere stavební firmu. Dělníci by stěnu měli začít budovat příští rok. Novostrašecká radnice ji chce v budoucnu ještě prodloužit. Všechna přírodní koupaliště v hlavním městě jsou podle hygieniků vhodná ke koupání. Na 4 z 9 sledovaných míst je voda zakalená, ale zdravotně nezávadná. Týká se to Vltavy u Branické pláže a také koupaliště Džbán, Hostivař a Šeberák. V ostatních plochách je kvalita vody výborná, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
4: Vzhledem k aktuálním horkým dnům pak všem rekreantům důrazně doporučujeme dodržovat pitný režim. V době nejvyšších teplot je ideální vyhledat stín, vyhýbat se přímému slunci a samozřejmě pravidelně používat opalovací krém s ochranným faktorem.
1: Sport.
2: Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA a shodně porazily soupeřky ze Spojených států amerických. Bousková v Nottinghamu zdolala Novarovou, Nosková v Berlíně zvítězila nad Pegulovou. Po turnaji mluvila Nosková jen o pozitivech.
5: Krásný týden, já jsem si to strašně užila z začátku do konce. S tímhle koncem jsem úplně nepočítala. Nikdy člověk vlastně neví, hlavně nám právě, co může sám od sobě čekat. Od soupeřek a vlastně od všech okolností okolo.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, během dne přibude oblačnosti a místy přijdou přehánky nebo bouřky. Na jihozápadě kraje můžou být i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. V bouřkách může zesílit vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D10 u Staré Boleslavy ve směru na Prahu komplikuje provoz nehoda několika aut. Úsek kolem 14. kilometru je neprůjezdný. Policie odklání dopravu na exitu 14. Na D6 směrem na Prahu jede mezi 15. a 2. kilometrem pomalé vozidlo údržby. Kvůli údržbě zeleně je zavřený pravý pruh. Na D11 ve směru na Hradec Králové je kolem 41. kilometru kvůli pracím uzavřený levý pruh. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Krásné pondělí.
1: Středočeské dopoledne.
6: Ano, před námi je další velmi horký den, tak já věřím, že ho všichni zvládneme. Snad i v pohodě a samozřejmě především ve zdraví. Tak zůstaňte někde ve stínu, můžete-li, nezapomeňte dodržovat pitný režim. Každopádně asi všichni už víme, jak se máme tedy chovat, že nemáme se vystavovat slunci a tak dále, ale my vás naopak vystavíme příjemné muzice a zajímavým informacím. Začneme mile, vezmeme vás čas na výlet na Křivoklácko, kde v jedné malé obci žijí manželé Ráskovi. Vyrábějí dřevěné a keramické doplňky do interiéru, které pak vkládají do takzvaného dárkovníku. Co to je a jak to funguje, uslyšíte už za chvíli v naší reportáži. No a přidáme příjemnou muziku samo sebou, Ricky a Povery, Pavel Bobek, také třeba Věra Špinarová a teď kapela Buty.

0: Ricky a Povery nás zavedli do Acapulca, no tam bude taky krásně. 16 minut máme po 9. hodině. No a každopádně vás my teď zavedeme na Křivoklátsko, konkrétně do křivoklátských lesů v malebné vesničce Kublov, která se rozkládá pod horou Velís, žijí manželé Ráskovi, vyrábí originální dřevěná osvětlení, dekorace a doplňky do interiéru a každý kus projde jejich rukama od návrhu až po poslední detail. Své výrobky pak vkládají do samoobslužného dárkovníku a doufají, že budou dělat radost těm, kteří si je vyberou. Jak takový dárkovník vlastně funguje, jak vypadá, to se dozvíte od Jolany Novákové, která právě s Ráskovými v jejich ateliéru pod Velízem natáčela.
1: Tak, tady pozorec někde neuklidíte, protože tady se převážně pracuje a moc neuklízí. Že my chlapi přece jenom na ten úklid moc nejde.
2: Pavel Ráska kriticky obhlíží svoji truhlářskou dílnu, ale myslím si, že je to úplně zbytečné, že uklizeno tady je. Ale k věci, Pavel se ženou Lucí vyrábějí dekorace do bytu. Tady v truhlářské dílně spíš Pavel, což potvrzuje prací na kotoučové pile. Lucka ta se věnuje keramice a vyrábí svíčky. Pavle, proč vy pracujete právě se dřevem? Truhlařina, to je rodinná tradice u vás?
1: Rodinná tradice to není, ale prostě tenkrát, když jsem se měl rozhodnout někdy v těch 15 nebo 14 letech, co budu dělat, truhlář vlastně byla jasná volba, no a od té doby se tomu věnuju vlastně celý život.
2: A vy jste se rozhodli, že ty vaše výrobky budete dělat nejenom pro sebe, že je budete nabízet lidem. Čím jste začali? Keramikou nebo dřevem?
1: Začali jsme dřevem. A úplně původně, dávno předtím, než vznikl ateliér pod Velízem, tak jsme začali dělat klasický nábytek, pergoly, garážový stání. No a postupem času jsme zjistili, že dělat takovýhle velký věci je pro nás jak fyzicky, tak hlavně časově namáhavý. A od té doby, co vlastně máme otevřený náš dárkovník, tak od té doby se vlastně převážně věnujeme jenom věcem drobným, dekoracím, věcem, který lidem dělají, nebo aspoň doufáme, dělají radost.
2: Dárkovník máte tady před brankou u rodinného domu, kde žijete. A je to takový domeček s otevírací okenicí a vevnitř jsou ty vaše výrobky. Když si tady u vás vyberu třeba toho dřevěného ptáčka, podívám se, kolik stojí. Ještě si ho na chviličku odložím. Tady vzadu je pokladnička. A teď už je ptáček můj. Se může kdokoliv přijít a cokoliv si vzít? Máte důvěru v lidi, že skutečně ty peníze tam vloží?
1: Ten náš prodej a ten náš obchod funguje na tom, že lidi jsou slušní a že doufáme, že nikomu nemůže udělat radost si vzít nějaký náš výrobek a nezaplatit za něj.
2: Už máte nějakou zkušenost?
3: Zatím dobrou. Zatím nám všechny lidi, co si by vzali dáreček, tak nám zaplatili buď do pokladničky nebo QR kódem, takže zatím zkušenosti jsou dobrý.
1: Ten způsob prodeje je nám strašně sympatický. My cestujeme, hodně cestujeme hlavně po České republice a tak strašně nám se nám to zalíbilo, že dneska objíždíme různá místa, navštěvujeme tyhle samoobslužné prodejny, no a pak už byla jasná volba pro to si udělat samoobslužnou prodejnu i sami v našem vlastním plotě.
2: No a tady od toho plotu a dárkovníku manželů Ráskových vás zdraví Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já jen dodám, že reportáž, článek i fotogalerii najdete jako tradičně na našem webu střednichechy.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Středočeský kraj chystá plán na zvládnutí stárnutí populace. Místa v domovech pro seniory stačit nebudou. Budeme o tom mluvit už za chvíli na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Přejeme vám krásné pondělí. Jsme rádi, že jste s námi.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi 23. června v 19 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

Víte, že zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Rakovníku byla postavena už v roce 1495? Společně s Pražskou bránou a chrámem vám přiblíží středověkou atmosféru města. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Valentínova Věra Špinarová na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Krásné dopoledne při pondělku s datem 22. června vám přejeme. Středočeský kraj bojuje s nedostatkem lůžek v domovech pro seniory. Chystá proto plán na zvládnutí stárnutí populace. Lidé musí už teď na umístění často čekat několik měsíců i let. Situace se podle odborníků může ještě víc zhoršit za 10 let, kdy zestárnou takzvané Husákovy děti.
1: Dobrý den, paní Rotová. Já se právě vykoupám.
2: Anna Rotová se připravuje na koupání. V Hořovickém domově na Výsluní je přes 15 let.
3: Já jsem sem přišla nejdřív do domova s pečovatelskou službou v roce 2013. Manžel měl Alzheimerovou chorobu, takže on zůstal tady v tom domově důchodců a já jsem bydala vedle tady v tom baráku s tou pečovatelskou službou, no a denně jsem ho navštěvovala.
2: Anna Rotová mohla s manželem strávit konec jeho života. Sama do domova pro seniory přišla v roce 2024. Podle sociální pracovnice domova Lucie Cigánkové měla paní Rotová štěstí.
4: Jedině díky tomu, že byla vlastně na domě s pečovatelskou službou, tak to zvládala i s pomocí rodiny, ale jsou žadatelé, kteří takovou jedle konstelaci dobrou nemají. A ty potom čekají opravdu dlouho.
2: Přibyde podle ní každý rok až 80 žádostí. Oni jich mohou přijmout jen asi 20.
4: Potom zbývá nějakých 60 lidí, kteří se nedostanou do toho domova seniorů.
2: Ve Středočeském kraji bylo podle průzkumu Ministerstva zdravotnictví ke konci roku 2024 přes 24 tisíc seniorů, starších 85 let. Kolem roku 2040 jich má být asi 60 tisíc. Středočeský kraj připravuje desetiletý akční plán, říká krajský radní pro sociální oblast Martin Hrabánek z ODS.
5: Na něj bude navazovat ta nadstavba, která by vlastně měla nám říci, kolik financí budeme potřebovat my jako Středočeský kraj, aby jsme udrželi nějaký procentní podíl služeb v síti.
2: Jedním z konkrétních kroků by měla být větší spolupráce s městy.
5: My jsme schválili další dva dokumenty spolupráce. První se týká Říčan, kde by měl vzniknout nový domov o kapacitě 91 lůžek a další se týká Kralup nad Vltavou.
2: Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška není problém pouze stárnutí populace, ale především způsob stárnutí.
6: My nežijeme a nestárneme zdravě. A v důsledku toho naroste nejenom počet těch lidí žijících v seniorním věku, ale naroste počet lidí, kteří budou trpět vážnými chorobami.
2: Pobytové sociální služby podle něj nebudou na péči o seniory stačit.
6: Kdybychom uvažovali, že pobytové sociální služby v budoucnosti v roce 35-40 budou kryt stejný podíl péče jak dnes, tak té péče tolik naroste, že bychom museli na celou republiku vybudovat 36 tisíc lůžek pobytových sociálních služeb.
2: Stárnutí populace tak podle něj neznamená jen větší poptávku po místech v domovech, ale i rostoucí nároky na péči o seniory v jejich přirozeném prostředí. Z Hořovic Laura Hájková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Fotbalisté z Bělé Podbezdězem na Mladoboleslavsku slavili sté výročí klubu. Řekneme vám o tom víc už za pár minut, tak si to nenechte ujít a hezký den.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Mekyš Birka s písní prvá na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Za 11 minut tu bude 10. hodina. My vám povíme, že fotbalový klub v Bělé pod Bezdězem slavil sté narozeniny. S gratulací přispěchali nejen žákovské výběry, ale také fotbalisté pod hlavičkou Internacionála Jana Bergera. Všichni si tak mohli mimo jiné připomenout,

0: Jaroslav Barvíř, který je můj spolužák, který byl ve Slavii, v Liberci, v Blšanech a ještě Brozany a Česká Lípa. A je to hráč, který ještě v současnosti v 61 letech hraje za Kohoutí z Krasvor.
1: V týmu Jana Bergera přijali s gratulací například Petr Rada, Jan Fiala, Lukáš Hartik a třeba Petr Papoušek, pětinásobný mistr ligy. V Bělé prý v minulosti nikdy nehrál.
2: Byl jsem v Boleslavi, to je kousek, ale tady si to nepamatuju. Myslím, že jsem tady ani nehrál, ale myslím, že jeden z mých spoluhráčů byl odsud. Takže jako Bělou znám, ale asi jsem tady nehrál.
1: Naopak bělský stadion velmi dobře zná bývalý mezinárodní rozhodčí Pavlín Jirků.
3: Ano, pískali jsme tady, hodně jsem tady pískal tehdy, když jsem byl v kraji. Fotbal v té době, když to tady vedl pan Hartmann jako starosta, tak tady fotbal skutečně byl na úrovni.
1: Zatím se bělští musí spokojit s krajskou soutěží.
4: Tak v současné době jsme asi po 12 letech minulý rok postoupili do krajské soutěže, takže hrajeme první B třídu a jako nováček jsme letos skončili na 10. místě. Myslím si, že jsme nějaký velký problém se záchranou neměli a uvidíme, co dál do budoucna.
1: Doplnil kouč Karel Vrabec při klubových oslavách. Z Bělé pod Bezdězem Pavel Petr, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
6: Úderem 10. nabízíme další zprávy, chystá je pro vás Josef Mádle. No a popadané kamení, vyvrácené stromy a silnice ve špatném stavu. Taková situace byla v Břižanském údolí jižně od Prahy. Silničáři proto začali cestu na začátku března opravovat. Jak uzavírka ovlivňuje řidiče, tak to se dozvíte. Stačí si na to jen počkat. A hezký den.

smrť, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Středočeští hasiči měli kvůli bouřkám o víkendu 439 výjezdů. Několik městských částí a středočeských obcí by chtělo prodloužit metro a železnici na východě Prahy. Dnes bude až 31 stupňů, odpoledne místy bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Hasiči ve středních Čechách dál odklízí následky víkendových bouřek. Od sobotního odpoledne měli kvůli špatnému počasí 439 výjezdů. Problémy způsobovaly například popadané stromy na silnice nebo zatopené sklepy rodinných domů, říká mluvčí středočeských hasičů Tereza Flígrová.
3: V 274 případech jsme vyjeli na popadané stromy, které padly přes pozemní komunikace a znemožňovaly tak průjezd. V 74 případech jsme odstraňovali jiné nebezpečné stavy. Tam většinou hrozilo nějakým nebezpečným zprodlení, zhoršení situace, ať už třeba právě nakloněný strom. V 91 případech jsme vyjeli na čerpání vody.
2: Hasiči odklízeli například i naplavené bahno ze silnic a podjezdů. Bouřky na některých místech také poničily střechy budov nebo úrodu zeleniny a ovoce. Městské části a obce na východě Prahy usilují o prodloužení linky metra B ve směru za Černý most. Navrhují vytvořit novou zastávku v Horních Počernicích, na kterou by navázala železnice do Nehvist. Návrh už podpořili zastupitelé pražských Horních Počernic, Klánovic a středočeských obcí Jedny a Nehvizdy. Pokračuje starosta 20. městské části za ODS Petr Měšťan.
4: Prodloužení metra B do Horních Počernic je pro nás velmi zásadní, a to s ohledem na velké zastavitelné území u nás v Horních Počernicích i na velké zastavitelné území ve středočeských obcích.
2: Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů hlavní město zatím prodloužení metra B neplánuje. Na konci července nepoteče v Mladé Boleslavi teplá voda, a to v termínu od 20. do 29. července. Důvodem letošních omezení jsou mimo jiné stavební práce na třídě Václava Klementa. Dělníci tam opraví část potrubí.
5: Letošní topná sezóna trvala ve městě 238 dní, to je o 15 dní déle než v loni. Teplárna dodala městu přes 500 000 gigajoulů tepelné energie, to bylo o 11 000 gigajoulů víc než v sezóně 2024-2025. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté se připravují na poslední a klíčový zápas mistrovství světa o postup do play-off. S domácím Mexikem se utkají ze středy na čtvrtek českého času od 3 hodin. Koupkův výběr patří do šampionátu k týmům, které toho nejvíc nacestují. Pokračuje stoper Tomáš Holeš.
6: Těch přeletů a těch přejezdů je hodně, takže je to určitě faktor, který samozřejmě ubírá na těch sílách. Není to tak, že byste šli prostě po tréninku do regenerace, ale sednete do autobusu a jedete 40 minut na hotel. Že ideální to není, ale je to tak, jak to je, takže tím asi nějak jako nezaobíráme.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, během dne přibude oblačnosti a místy přibudou přehánky nebo bouřky. Na jihozápadě kraje můžou být i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. V bouřkách může zesílit vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D10 u Staré Boleslavy ve směru na Prahu zdržuje provoz nehoda, levý pruh a odstavní pruh jsou zavřené, projíždí se pravým pruhem. Kolona začíná už kolem 17. kilometru, zdržení je asi 20 minut. Na D11 směrem na Prahu je kolem 33. kilometru kvůli pracem zavřený levý pruh. A na D1 směrem na Prahu leží kolem 29. kilometru překážka na vozovce. Projíždějte opatrně. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
7: Krásný den všem.
1: Středočeské dopoledne.
0: A jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost. Takové avokádo, med nebo káva nejsou jenom k jídlu a k pití. A proč si to myslíme? No to prozradí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. Tak si na to počkejte. A taky vám povíme, že popadané kamení, vyvrácené stromy a silnice ve špatném stavu. Taková je přesně situace nebo byla v Břežanském údolí jižně od Prahy. Silničáři ji proto začali od začátku března opravovat tuto cestu a jak uzavírka tedy ovlivňuje řidiče, tak to se dozvíte za chvíli.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Taky Tina Turner přispěla do našeho dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy s datem 22. června. Více než 3 měsíce silničáři opravují cestu mezi Pražskou Zbraslaví a Dolními Břežany. V takzvaném Břežanském údolí v současnosti zabezpečují skalní masivy a staví nové opěrné zdi. Jak konkrétně tyto práce vypadají, se vydal přímo na místo zjistit náš reportér Josef Beneda, se kterým jsem teď ve spojení. Josefe, dobrý den.
1: Hezký den. Silničáři opravují zhruba 3,5-kilometrový úsek. Z jedné strany cesty musí řešit padající kamení ze skal, takže musí provést sanaci a skály zabezpečit. Na druhé straně silnice je potok, kvůli kterému zase musí dělníci vybudovat opěrné stěny. Konkrétně jich je 22. Celou stavbu navíc komplikuje to, že silnice jako taková je poměrně úzká, takže pro velké stavební stroje je někdy složité se v místě vyhnout. Práce musí proto provádět postupně, takže třeba v části poblíž Pražské Zbraslavy už jsou stěny téměř hotové a u Břežan je teprve dělají. Podle krajské správy a údržby silnic je tato stavba jednou z největších v letošním roce a vyjde na zhruba 352 milionů korun.
0: Břežanské údolí je uzavřené od začátku března. Jak výrazně to v oblasti komplikuje dopravu?
1: Objezd Břežanské údolí je poměrně složité, protože, jak název napovídá, v jeho okolí je poměrně kopcovitý terén a objízdné trasy jsou proto poměrně dlouhé. Pokud se řidiči potřebují dostat z Dolních Břežan do Zbraslavy, musí jet přes obce Ohrobec, Zvole a Vrané nad Vltavou. Donedávna mohli využít také cestu přes Pražský okruh. Od 11. června je ale také uzavřená Pražská ulice. Silničáři tam musí opravit povrchy a položit tzv. Tichý asfalt, který má nízkohlukové vlastnosti. Odhadované náklady jsou zhruba 5,5 milionu korun. Na dálnici D0 kolem hlavního města tak musí objíždět přes užší ulice skrz Dolní Břežany. Řadní Středočeského kraje pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS ale popisoval, že od starostů a lidí z okolních obcí nezaznamenal po 3 měsících žádné větší stížnosti na dopravní komplikace.
0: Na závěr ještě, a jak dlouho budou obě cesty v Dolních Břežanech uzavřené?
1: Tak oprava té Pražské ulice v Dolních Břežanech nepotrvá příliš dlouho. Podle odhadů by práce měly být hotové nejpozději do 10. července. Konec prací na Břežanském údolí byl původně naplánovaný do konce listopadu. Stavební firma ale narazila na částečné komplikace s odboráváním některých skal, takže hrozí, že by se práce mohly ještě prodloužit. V tuto chvíli ale platí, že nejpozději do konce roku má být Břežanského údolí otevřené.
0: Do konce listopadu budou tedy dělníci opravovat cestu v Břežanském údolí, budují tam opěrné stěny, které zabrání pádům kamení na vozovku. Podrobnosti jsme probrali s naším reportérem Josefem Benedou. Děkujeme za to, hezký den a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Avokádo, med nebo káva nejsou jen k jídlu a pití, patří i do vlasů. Proč? No to je téma pro Jarku Vykoupilovou a její dnešní babské rady. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Marek Žďánský pečoval 15 let o gorily v pražské zoo. Jeho nejslavnějším odchovancem je gorilí samice Moja. Jak na ni vzpomíná?
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Pavel z písní Forevianka. Za minutu máme 10:30. Stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy. Jsme rádi, že jste na našich vlnách. No a máte rádi avokádo, med nebo kávu? Tak si je určitě dopřáváte k jídlu, k pití. Ale pozor, patří i do vlasu. Jak vás o tom přesvědčí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Vlasy jsou denně vystavovány slunečnímu záření, teplému vzduchu z fénu, žehlení, případně i zásahům barev nebo melírů. Pravidelné zábaly mohou pomoci obnovit jejich lesk a pružnost. Pro suché vlasy je vhodný zábal z olivového oleje a medu. Med pomáhá udržovat vlhkost a olej dodává vlasům ochrannou vrstvu. Směs se nanese na délky vlasů a nechá se působit přibližně půl hodinky. Velmi oblíbený je také avokádový zábal. Avokádo obsahuje zdravé tuky, vitamíny E a další živiny, které prospívají vlasovému vláknu. Rozmačkané avokádo lze smíchat s trochou medu nebo jogurtu. Pro masnější vlasy bývá doporučován bílý jogurt. Obsahuje kyselinu mléčnou, která pomáhá čistit pokožku hlavy a zároveň ji nevysušuje. Oživte svoji kštici a navraťte jí ztracený lesk i hustotu. Připravte si kávovou masku na vlasy. Ze 2 čajových lžiček kávy, 1 celého syrového vajíčka a 2 lžiček olivového oleje.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Tak už víme, jak na krásnou kštici, a jestli pak víte, jaké události v minulosti přineslo datum 22. června. Nemusíte si s tím lámat hlavu, my vám to prozradíme v kalendáři s Petrem Jungmanem už za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Onkologické onemocnění v těhotenství rozhodně neznamená konec naděje v uzdravení.
2: Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jednou se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
1: Pozvání přijal expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: krásná píseň Paul Simon na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy za minutu 10:45. Já se dívám do kalendáře. 22. červnový den máme. Pavla nám ho ozdobila. Je to příjemné české jméno a hodí se pro jemnou ženu. Nositelka jména Pavla může být sice drobná, přesto má mnoho prostoru i pro velké činy. Tak Pavli, my vám přejeme všechno nejlepší. Režisérka, pedagožka Helena Třeštíková a taky hokejový brankář Lukáš Dostal slaví den narozeninový. Další události s dnešním datem připomíná Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Toto jméno znamená z latiny malá nepatrná. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření betlémské kaple na Starém Městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. První norský král od 14. století byl korunován před 120 lety v roce 1906 v katedrále v Trondheimu. Po znovu obnovení nezávislosti Norska se hlavou státu stal Hákon VII. Stal se i posledním korunovaným králem, protože o dva roky později parlament severské země korunovace zrušil. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem v noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 iránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahán. Jejich cílem bylo zničit iránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že iránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. A 50 má dneska Martin Staško, ano, ten pokrový hráč, který v americkém Las Vegas vyhrál v přepočtu kolem 98 milionů korun. Tak všechno nejlepší vám všem, pěkné pondělí a dobrý nový týden.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A poslouchejte nás dál za 12,5 minuty, taky samozřejmě uslyšíte zprávy, chystá je pro vás Žofie Nováčková. A jestli vyrážíte v létě autem k moři nebo na hory, ať už jedete kamkoliv, měli byste si nechat zkontrolovat auto nebo se podívat na pojištění. Jak se na dlouhou cestu připravit tak, aby vás nic nepřekvapilo a cesta ubíhala v pohodě, dozvíte se po 11. Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy přejeme vám krásné pondělí.

Víte, že mezi nejcennější památky v Kladně patří dům hostů Poldi House. Je to elegantní a stylová stavba z roku 1903 od vídeňského architekta Josefa Hofmana. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
5: Vláda rozhodne o složení delegace na summit NATO v Turecku. Pražští radní dnes projednají odvolání zastupitele Ondřeje Prokopa z hnutí ANO. Odpoledne přibude oblačnosti a mohou přijít i bouřky. Zprávy Ažofie Nováčková, dobré dopoledne. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO by měl dnes rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vyřešit se tak má spor vlády s prezidentem Petrem Pavlem. Ten o post v čele delegace dlouhodobě usiluje. Jeho účast na setkání ale premiér odmítá. Pavel to vnímá jako omezování svých povinností a je připraven kvůli tomu podat kompetenční žalobu. Premiér Andrej Babiš novinářům včera řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
6: Pokud jsem dobře četl, tak od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN na valném shromáždění, takže si myslím, že ten spor vlastně tady neexistuje, že by my jsme mu v něčem bránili.
5: Pražští radní dnes projednají odvolání zastupitele Ondřeje Prokopa z hnutí ANO z dozorčí rady dopravního podniku. Udělat to chtějí kvůli jeho kauze tří nepřiznaných bytů. Podle Prokopa šlo o omyl a za pochybení zaplatí pokutu. V pátek řekl, že byty koupil legálně a že si na ně vydělal podnikáním a investicemi. Zastupitelé hlavního města ho minulý týden odvolali z postu předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Vedení relaxačního centra Labe v Nymburce sníží vstupné. Návštěvníci ušetří za jednotlivce i za rodinu. Nové ceny budou platit od 1. července do konce srpna, říká mluvčí města Marta Svobodová.
7: Dospělí v létě na celodenním vstupném ušetří 300 korun, děti, studenti a seniori o 20 korun více. Za rodinné vstupné zaplatí návštěvníci polovinu současné ceny a nově také zavádíme výhodné permanentky na 10 vstupů. Sport.
5: Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA. Bousková uspěla v Nottinghamu, ve finále porazila Američanku Navarovou 2-1 na sety. Je to pro ní druhý letošní triumf a celkově čtvrtý v kariéře. Druhý titul v životě má Nosková po vítězství v berlínském finále nad Pegulaovou ze Spojených států, taky ve třech setech. Po turnaji mluvila Nosková jen o pozitivech.
8: Krásný týden, já jsem si to strašně užila ze začátku do konce s tímhle konce. Jsem se úplně nepočítala, nikdy člověk vlastně neví, hlavně nám právě, co může sám od sobě čekat, nebo od soupeřek a vlastně od všech okolností okolo. Počasí.
5: Dnes bude jasno až polojasno, během dne přibude oblačnosti a místy přijdou přehánky nebo bouřky. Na jihozápadě kraje můžou být i silné a teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. V bouřkách může sílit vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Kolona hlavně kamionů začíná před sjezdem na Jesenici na 80. kilometru. Osobními auty počítejte s 20 minutami navíc k Ořechu. Dál směrem na letiště se znovu jede v koloně před sjezdem na Dejvice. Kolona pokračuje do Ucpaného sjezdu na letiště a zdržení dalších 20 minut. Na okruhu směrem z letiště se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu 15:15. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
9: A já vám přeji stále moc hezký den.
4: Středočeské dopoledne.
9: Teploty nám stoupají, příjemná muzika, ta je ale nachystaná. Tereza Mašková, Marek Lambora, Brian Adams, Michal Tučný, Marie Rotrová a další. Tak snad potěší. No a taky informace, že začala olympiáda dětí a mládeže. Vůbec poprvé je v Praze, vstupné je na všech 33 sportovištích zdarma. My vám k tomu v této hodině povíme víc. A taky se dozvíte, že když vyrážíte v létě autem k moři nebo na hory nebo kamkoliv, měli byste se opravdu pozorně podívat na pojištění, pokud tedy vyrážíte autem. Připravit se na dlouhou cestu je vždycky dobré proto, aby nás během dní nic špatného nepřekvapilo.

0: Krásně nám dospíval Bryan Adams a dospíval nám 16 minut po 11. Stále vám přejeme horké, ale snad v naší společnosti příjemné pondělní dopoledne. Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko, i tam teď mají teplo. No a do těchto evropských zemí loni lidé z Česka podle dat Českého statistického úřadu jezdili na dovolenou nejčastěji. Pokud se tam chystáte letos a pojedete autem, měli byste se připravit. Dlouhé cesty totiž můžou odhalit zanedbaný servis auta nebo třeba pojištění, které nepomůže v potřebné situaci.
1: Před cestou do zahraničí by řidiči měli zkontrolovat povinnou výbavu. Třeba do Polska je navíc potřeba i hasicí přístroj a ve Slovensku náhradní žárovky. Auto by taky měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
2: Otevře se motorový prostor, zkontroluje se prostě všechno vevnitř. Pak vlastně se to zvedne na zadák, vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, pak se kontroluje výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou vůle nebo nějaký poškození, jestli tam něco je upadlýho, jestli tam neče nějaká kapalina, olej, chladící kapalina, ostřikovače, pneumatiky, po případě se rouštují.
1: Sebou bychom pak měli mít řidičský a technický průkaz a doklady k pojištění auta. Užitečný je i euroformulář pro záznam případných dopravních nehod. Právě nehody a různé technické závady totiž lidé z Česka v zahraničí řeší nejčastěji, vyplývá z dat České asociace pojišťoven. Její mluvčí Tomáš Pavlík do zahraničí doporučuje mít zajištěnou asistenční službu. Je ale nutné zkontrolovat, které situace a země pokrývá, říká Tomáš Pavlík.
3: Řidiči mají často si dano jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být zahraničí ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
1: Některé asistence zahrnují i zajištění náhradního auta nebo náhradního ubytování pro posádku auta. V noci před cestou by měl řidič spát alespoň 6 hodin a na cestu naplánovat pravidelné přestávky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu, zkrátka okysličit organismus a potom případně pokračovat. Je také dobré využít ty přestávky k tomu dalšímu plánování trasy.
1: V autě by mělo být dost vody a jídla pro případ uvíznutí v koloně. A pokud už řidiči do nějaké kolony dojíždějí, měli by zpomalovat postupně. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Začala olympiáda dětí a mládeže a vůbec poprvé je v Praze. Vstupné je na všech 33 sportovištích zdarma. My vám k tomu za chvíli povíme víc. Právě.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Jarek Nohavica s písní Jdou po mně jdou. No a my jdeme na olympiádu. V Praze totiž začala olympiáda dětí a mládeže. 3,5 tisíce sportovců ve věku od 12 do 16 let bude od čtvrtka bojovat ve 23 disciplínách. Jak se na stadiony dostanete, nám teď řekne reportér Mikuláš Vochoska, který sleduje házenou na sportovišti v Kobylisích. Mikuláši, dobrý den.
1: Dobrý den. Pořadatelé už před časem potvrdili, že vstup na veškeré sportovní soutěže a zápasy je po celou dobu olympiády úplně zdarma. To platí pro všech 33 sportovišť po celé Praze. Nemusíte se nikam předem registrovat, stačí prostě přijít, sednout si a fandit. Zdarma je přístupný také olympijský dům na pražském výstavišti, který organizátoři slavnostně otevřeli se v 9:30. Je tam na každý den připravený doprovodný program, koncerty a soutěže.
0: Mikuláši, jak je to tedy s dopravou na stadion?
1: Organizátoři nedoporučují na zápasy přijíždět auty, protože nemůžou u všech sportovišť zajistit parkování pro veřejnost. Pokud je u některého sportoviště omezené stání, je většinou rezervované pro jednotlivé týmy a delegaci sportovců. Pořadatelé proto doporučují využít veřejnou dopravu. Všechna olympijská sportoviště jsou celkem dobře dostupná metrem, tramvajemi a nebo autobusy. Například jsem ke sportovišti v pražských Kobylisích jsem přijel tramvaj číslo 10 na zástavku Střelničná a přesun na ten samotný stadion mi trval zhruba 5 minut. Ještě dodám, že hlavní město umožnilo akreditovaným sportovcům, kteří se olympiády účastní, využít hromadnou dopravu zcela zdarma.
0: Mikuláši, my jsme zmínili, že těch stadionů je 33. Kde všude je tedy najdeme?
1: Tak jsou skutečně po celé Praze. V házené soupeří děti tady v Kobylisích, utkání v beach volejbalu jsou nedaleko na Ládví. Fanoušci florbalu se můžou přijet podívat třeba do pražských Hřeb a třeba atletika je v pražské Julisce. Plavci budou soutěžit na plaveckém stadionu v Podolí. Tam by to podle organizátorů nemělo zásadně omezit veřejnost, která by se chtěla v tomhle horkém počasí přijít vykoupat. Ještě dodáme, že na bezpečnost dohlíží bezpečnostní služba a složky integrovaného záchranného systému.
0: Jak jsme tedy zmínili, v Praze začala olympiáda dětí a mládeže. 3,5 tisíce mladých sportovců budou do čtvrtka bojovat v různých disciplínách a my vám z toho budeme každý den přinášet vstupy a reportáže. Dnes to byl tedy reportér Mikuláš Vochoska. My děkujeme, hezký den a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Jaroslav Samson Lenk a Laciný víno. No to nemusíte dnes nikam vyrážet. Třeba spíš na divadelní představení do Pražské zoo nebo na listování. Tam vás totiž pozve Denisa Hergeslova.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Nenechte si ujít divadelní představení Hotel mezi dvěma světy v Městském divadle ve Slaném. Poetická a tajemná hra francouzského dramatika Erika Emanuela Schmidta vás zavede do zvláštního hotelu, kde je možné téměř vše a kde hosté hledají odpovědi na otázky o životě, smrti, lásce i naději. Inscenace v podání slánské scény je na programu od 19.30. Pražská zoo vás zve na divadelní večer pod širým nebem. V amfiteátru rezervace Bororo ožije oblíbená kniha Geralda Darrella Ptáci, zvířata a moji příbuzní v podání vršovického divadla Mana. Představení plné humoru, dobrodružství a lásky k přírodě začíná v 19.30 a na programu je každý den až do neděle 28. června. Zavítejte do Čáslavy na oblíbený pořad Listování, který tentokrát představí knihu Blízcí spisovatelky Veroniky González. V městské knihovně od 6 hodin večer ožije příběh plný mezilidských vztahů, humoru i emocí v podání herců projektu Listování. Komorní večer nabídne nevšední spojení literatury a divadla a potěší všechny milovníky dobrých příběhů. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Poledne se nám blíží, dáte si určitě dobrý oběd, přejeme dobrou chuť, nabídneme také zprávy s Žofií Nováčkovou a po 12. hodině písničky a vaše vzkazy. Mějte hezký pondělní den.
3: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu, ne prášky nechci.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
3: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize. 12.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: 12 hodin a 1 minuta. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize stávkují za nezávislost veřejnoprávních médií. Policisté evakuují brněnské hlavní nádraží kvůli nálezu munice. Odpoledne mohou přijít bouřky, teploty budou maximálně 28 až 31 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkné poledne. Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize stávkují. Protestují tím proti vládou schválenému zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení obou médií pod státní rozpočet. Novela by taky výrazně omezila celkový objem peněz pro obě média. Stávku v Českém rozhlase sleduje reportér Jakub Vik.
3: Stávku můžou posluchači zaznamenat ve vysílání rozhlasu, například před chvílí minutu ticha nebo zkrácení některých pořadů. Podle iniciativy veřejnoprávně stávku podpořilo téměř 1100 pracovníků rozhlasu. Část z nich zajišťuje nezbytné vysílání. Protestující právě teď symbolicky objímají lidským řetězem budovu rozhlasu. Na malém pódiu u vchodu z Vinohradské ulice vystoupila třeba Aneta Langerová a další hudebníci nebo herci. Program pokračuje až do večera. Pracovníci stávkují i v regionálních rozhlasových studiích. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Kvůli nálezu nevybuchlé munice z druhé světové války policisté evakuují brněnské hlavní nádraží a okolí. Informovali o tom na síti X. Munici připomínající leteckou pumu objevili dělníci při výkopových pracích. Na místo jede pyrotechnik. Od 11:30 je rovněž zastaven provoz na železničním koridoru. Obyvatelé v místě jsou informováni prostřednictvím automatizovaných krizových SMS zpráv. Policisté testují ve středních Čechách interaktivního animovaného avatara. Vypadá jako medvěd, jmenuje se Superpoldík a pomůže s výslechem malých dětí. Počítačoví specialisté ještě musí otestovat například motoriku přístroje, gesta v obličeji nebo rychlost reakcí. Pokračuje kriminalistka Markéta Zvelebilová.
4: To dítě udrží pozornost průměru 5 až 15 minut a my právě tím medvídkem získáváme to, že on jak je zvyklý komunikovat s obrazovkou, tak ve chvíli, kdy ztrácí pozornost směrem k vyšetřovateli, tak využijeme, že vstoupí přes obrazovku k nám medvídek.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté se připravují na poslední a klíčový zápas mistrovství světa o postup do play-off. S domácím Mexikem se utkají ze středy na čtvrtek českého času od 3 hodin ráno. Koupkův výběr patří na šampionátu k týmům, které toho nejvíc nacestují. Pokračuje stoper Tomáš Holeš.
5: Těch přeletů a těch přejezdů je hodně, takže je to určitý faktor, který samozřejmě ubírá na těch sílách. Není to tak, že byste šli prostě po tréninku do regenerace, ale sednete do autobusu a jedete 40 minut na hotel. Že ideální to není, ale je to tak, jak to je, takže tím asi nějak jako nezaobíráme.
1: Počasí.
2: Odpoledne přibude oblačnosti, teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů a mohou přijít bouřky a zesílit vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly na 5. kilometru havarovalo osobní auto. Dá se projet pouze levým pruhem. Je tam 2-kilometrová kolona a zpoždění asi 10 minut. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už písničky se vzkazem a Iveta Chlumská.
6: Hezké poledne.
1: Písničky se vzkazem.
6: Ano, jsou tu písničky a vaše vzkazy. Ráda přidám k muzice to, co chcete vzkázat, ať už gratulaci nebo pozdrav. Číslo naší SMS brány 90 011 04, tam posíláte SMSky ve tvaru STC mezera váš text. A nebo píšete přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

Kateřina Marie Dichá, Plamen na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. 8 minut po 12. začínají písničky a vaše vzkazy. Pro maminku Alžbětu Novákovou, která slaví 91 roků, zahrajte s přáním Maminko, krásné narozeniny, máme tě moc rádi. Děkujeme, že jsi a děkujeme za celý život, který si nám obětovala. S láskou přeje dcera Ivana, Vráťa, Jana, Honza, rodina Besedová a všichni příbuzní. Máme tě moc rádi a ještě si to tady s námi dlouho užij. Gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy a zdraví přejeme Vrchovatě.

Doznělo věnování Lenky Filipové. Komu věnujeme další písničku? Prosíme, zahrajte naší kolegyni Jitce Kubové k včerejším narozeninám. Nedělej si z toho nic, že je ti zas o rok víc. Pořád máš šmrnc, jiskru v oku, kolik, že je ti vlastně roku. Krásné narozeniny přejí kolegyně a kolegové z keramiky Celina a my se rádi připojíme. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky přejeme.

0: Písničky se vzkazem.
1: Jsou tu stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy Písničky a vaše vzkazy. Mám tu další, přeji krásné pondělí vám do Karlína i všem věrným posluchačům a prosím o píseň našemu milému rozhlasu. Napsala Veronika Marečková z Rakovníka. Veroniko, my moc děkujeme za vaši podporu a přízeň.

0: rána Pavla Vítka.
1: Ve studiu tentokrát přivítáme zpěváka a herce Milana Peroutku. Povídat bude o svém otci, o účasti v televizních reality show, ale hlavně o svých hereckých rolích a vlastní kapele.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Písničky se vzkazem.
1: 12 hodin 23 a půl minuty k tomu. Stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky a vaše vzkazy. Píšete mi příjemný celý týden, přejeme i veto vám i všem posluchačům. A dnešní písnička ať potěší a zpříjemní krásné odpolední chvíle všem přátelům. A všem přejeme hezké dny plné pohody, napsali Jarmily. My vám přejeme totéž.

Petr Spálený s písní Trápím se, trápím. A vy mi píšete, Iveto, zahrajte Zdeně Novotné do svoru k zítřejšímu svátku. Hodně zdraví, štěstí a pohody jí přejí Květa a Roman z Vysoké a taky zdraví manžela Jirku. No a my taky gratulujeme. Všechno nejlepší.

jasný a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Písničky se vzkazem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Písničky se vzkazem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Písničky se vzkazem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Vláda určí, kdo pojede na summit NATO do Turecka. Je zastavený provoz tramvají na stanici Palmovka v Praze. Později odpoledne mohou přijít bouřky, maximální teploty budou 31 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobré odpoledne. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO by měl dnes rozhodovat o tom, kdo povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vyřešit se tak má spor vlády s prezidentem Petrem Pavlem. Ten o post v čele delegace dlouhodobě usiluje. Jeho účast na setkání ale premiér odmítá. Pavel to vnímá jako omezování svých povinností a je připraven kvůli tomu podat kompetenční žalobu. Premiér Andrej Babiš novinářům včera řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
2: Pokud jsem dobře četl, tak od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN na valném shromáždění, takže si myslím, že ten spor vlastně tady neexistuje, že by my jsme mu v něčem bránili.
1: V Praze na Palmovce je zastavený provoz městské hromadné dopravy ve více směrech. Na křižovatce ulicí Sokolovská a Zenklova se srazily dvě tramvaje, srážka je bez zranění. Do odvolání je na Palmovce ale zastavený provoz tramvají 3, 8, 10, 12, 16, 24 a 31. Vedení Rakovníka dá solární panely na třetí základní školu v Okružní ulici. Podle odhadu za to zaplatí necelé 4 miliony korun. Radnice v loni zařízení umístila také třeba na střechu bazénu nebo mateřské školy v parku. Cílem je mimo jiné snížit energetickou náročnost budov, říká rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
3: Město se již další dobu věnuje problematice optimalizace energetických podmínek v budovách v majetku města. Fotovoltaika obsahuje instalaci 114 kusů fotovoltaických panelů na jeden pavilon třetí základní školy, a to konkrétně objekt, kde se nachází základní umělecká škola. Sport.
1: Tenistka Linda Nosková se poprvé v kariéře posunula ve světovém žebříčku WTA do nejlepší desítky. Pomohl jí k tomu nedělní triumf na turnaji v Berlíně.
4: Nosková na německé trávě porazila světovou čtyřku Američanku Pegulovou a v pozici české tenisové jedničky tak vystřídala Karolínu Muchovou, která je nově v žebříčku 11. Na 22. pozici se po vítězství na turnaji v Nottinghamu dostala Marie Bousková. V nejlepší 50. jsou ještě Siňaková, Krejčíková, Bejlek a Bartuňková. Žebříček dál vede běloruska Sabalenková. Mezi muži je s náskokem první Ital Sinner. Češi si mírně pohoršili. Jiří Lehečka je 14. a Jakub Menšík 17. Tadeáš Skalický. Počasí.
1: Odpoledne přibude u oblačnosti a místy přijdou přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. V bouřkách může zesílit i vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na okruhu směrem na letiště stojí za sjezdem na Barrandov kamion, blokuje pravý pruh a tvoří se kolona už za sjezdem na Jesenici. Tam zastavují kamiony, kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů se ale nárazově zastavuje i v levém pruhu. V Blance směrem na Troju opatrně před sjezdem na Dejvice v odbočovacím pruhu bude měnit řidič kolo na nákladním autě. A v Bělohorské z centra se popojíždí do Břevnovského kláštera k vypichu zdržení asi na 10 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, devadesátky a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přijel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No tak třeba čem? Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, my když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli nikdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam. Třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, takže se ho nemůžete na nic zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk. nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, ty jsi se zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očisťovat. Mě strašně pomáhal sport, já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc to, tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jakoby rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý den ráno, než odmykáte dveře. Jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho. A já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, kdy jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje. Jo? A byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, půjde to zkusit někdo jiný. Jo? A nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál. No.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd. A můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečné papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný. No. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce, to jsem poznával postupně, protože vlastně, když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někdy jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte s nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončí ten případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mě říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55. No.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste takový jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říkám, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil, říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako koukal, jako vůbec to. Jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: to je, za
2: je to jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě. Je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit, vždycky tam ty média byly. A tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní. Takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání. Já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají. Vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no já rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak. Já jsem to vždycky i pro toho soudce, protože ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: úplně. Abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak ještě pořád jsem s tím ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, tyjo, není to on, není to ten pachatel, tak on tady třeba někde může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a na to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš, ty myslíš, říkám, no jo, vlastně, jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte, no, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové, říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. Ten Němec, takže my jsme ho čepli jako přesměně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti mě, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, tak já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A se říkal, jo, jasně, tak se sedněte vedle. A oba dva se počítali a v tom jste přišli, no. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat, no to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba, no. A z vražd mám ze začátku, a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělal, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista nikdy neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě. Takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím, po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v ozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako když jako za 30 letech procitete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový. Jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v base, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak by. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit dálky. Protože jako chodil furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde. Jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaké vycházky, musí se nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se, nebo lepší se určitě všlenujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
2: Tak já už teďka pracuji trošku jinak,
1: už
2: ale
1: děláte něco jiného.
2: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat, pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme. Krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedám hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám. A nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamaráde, jsem hrál ještě za Uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli, že ho sprchovat. Ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, takhle nás byla, měli jsme radost, jakože už máme po tréninku a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme sestavit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: Krásný den.
2: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Pražští radní odvolali Ondřeje Prokopa z dozorčí rady dopravního podniku. Čekáme slunečno při zvětšené oblačnosti místy bouřky a teploty do 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech. Vyjádřili tak podporu zaměstnancům, kteří dnes protestují kvůli změně financování a zrušení poplatků. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Její mluvčí Jan Herget vysvětlil, co pracovníkům obou médií vadí.
3: Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet.
2: Stávku posluchači i diváci ve vysílání poznají podle minut ticha nebo zpoždění některých pořadů. Před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize se dál scházejí lidé v černém oblečení. Na konci července nepoteče v Mladé Boleslavi teplá voda, a to v termínu od 20. do 29. července. Důvodem letošních omezení jsou mimo jiné stavební práce na třídě Václava Klementa. Dělníci tam opraví část potrubí.
4: Letošní topná sezóna trvala ve městě 238 dní, to je o 15 dní déle než v loni. Teplárna dodala městu přes 500 tisíc gigajoulů tepelné energie, to bylo o 11 tisíc gigajoulů víc než v sezóně 2024-2025. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prokop skončil v dozorčí radě městského dopravního podniku. Na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka z Pirátů ho dnes odvolali radní Prahy. Je to kvůli zjištěním Seznam zpráv, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty. Zastupitelé ho už minulý týden odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru. Prokop řekl, že vše vysvětlil a Piráti se mu mstí za jeho opoziční práci. Podle něj šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu.
1: Sport.
2: Fotbalista Filip Panák se přesune z A týmu pražské Sparty k třetiligovému Bčku. V rezervním týmu, který v uplynulé sezóně sestoupil z druhé nejvyšší soutěže, bude 30-letý stoper a někdejší kapitán plnit roli mentora. Vedení Bohemians 1905 se rozloučilo s dvojicí hráčů, útočníkem Jusufem Hilálem a záložníkem Robertem Hrubým. To Teplice a Olomouc dnes zahájili přípravu na nový ročník.
1: Počasí.
2: Odpoledne přibude oblačnosti a místy přijdou přehánky nebo bouřky. Na jihozápadě našeho kraje můžou být i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. V bouřkách může vítr zesílit.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Jesenici. Na prvním kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Místy se kvůli regulaci vjezdů do obou tunelů zastavíte i v levém pruhu. A na jižní spojce směrem na Smíchov počítejte s kolonou před Barandovským mostem, ta pokračuje dál až za Zlíchovský tunel. Tam už se podařilo odklidit následky nehody dodávky a osobního auta z pravého pruhu. Kolona se tak pomalu dává do pohybu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy a před námi je středočeské odpoledne. Slovo má Pavel Kučera.
5: Krásné pondělní odpoledne všem.
1: Středočeské odpoledne.
5: Už za chvíli se osvěžíme na koupališti Sladovka u Benešova. Dozvíme se, jak se středočeský kraj chystá zvládnout stárnutí populace a potěší vás písničky, které nestárnou. Jelena Palahabery a Karla Gotta.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Vysíláme ryze letní středočeské odpoledne a jdeme se osvěžit. Na veřejné koupaliště Sladovka u Benešova se dnes vydala naše reportérka Elena Chomátová. Řekne nám, jak to v areálu vypadá, kolik stojí vstup i jaká je kvalita vody. Elen, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak prozrať nám, co se tam teď v areálu koupaliště děje, jaké to tam je.
1: Tak teď okolo 14:15 je tu asi přes 20 osob, takže na celý areál docela klid. Já jsem se tady dala do řeči i s paní Janou, ta sem chodí pravidelně. Dneska jsem přišla se svým vnukem. Koupání je tu totiž vhodné i pro děti. Jedna strana koupaliště je totiž mělčí a postupně jde do hloubky 23 metrů. Celkově má koupaliště 36x125 metrů. Voda je příjemná, já jsem se tady slažila nohy a musím říct, že je i hezky čistá. Okolo koupání jsou převážně travnaté plochy a tedy přímo u vody není úplně kam se schovat před sluníčkem, ale stačí popojit pár metrů a můžete se schovat pod stromy a u občerstvení je i velký stan, takže pokud nebudete chtít být na přímém slunci, určitě je tu, kde se ochladit. Všude okolo je tedy i tráva, takže doporučuji si tedy přinést i deku, ale pokud byste chtěli větší pohodlí, jsou tu napučení i dřevěná lehátka. Mimo tu je areál vybavený sprchami, převlékárnou, volejbalovým hřištěm, dětským hřištěm, pískem na petánk, nechybí tu ani restaurace, kde je velké venkovní posezení, takže se tady můžete určitě svažit točenou limonádou nebo třeba pivem a vstup na celý den je za 20 korun, takže velmi příjemná cena.
0: Jak se můžeme ke koupališti Sladovka dostat a je možné zaparkovat přímo u něj?
1: Tak s parkováním je to tady trošku horší v tom, že se autem nedostanete až přímo k areálu koupaliště, ale je možné nechat auto u zimního stadionu nebo u plaveckého bazénu v Benešově. Odtud se pak ke koupališti dostanete tak, že přejdete na cestu pro cyklo a pěší. Není to žádná dálka, jdete sem asi 6 minut a cesta je z velké části mezi stromy, takže ve stínu.
0: Jaká je provozní doba koupaliště? Do kolika hodin mají třeba dnes otevřeno?
1: Provozní doba koupaliště je taková, že je otevřeno už od 10 hodin dopoledne a v týdnu zavírá v 8:30. Víkendy je otevřeno dokonce o půl hodiny déle, takže jsou tady do 9 hodin. Ještě bych ráda zmínila, že tady na Sladovce probíhají i různé akce. Například tento pátek 26. štěstí se tu koná grilování a country, takže si můžete přijít poslechnout kapelu Šlahouně a Rivergrass a můžete si také přijít pochutnat na vepřové mase. Připomínám také, že vstupné je dobrovolné.
0: Tolik pozvánka na koupaliště Sladovka v Benešově, kterou nám poskytla osvěžená reportérka Elena Chomátová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Onkologické onemocnění v těhotenství rozhodně neznamená konec naděje v uzdravení.
2: Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jednou se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
1: Pozvání přijal expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Čelákovicích a Lysé nad Labem na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středočeské odpoledne pokračuje ve vazební věznici Pankrác. V Praze dnes lidé vzpomínají na právničku a političku Miladu Horákovou. V sobotu uplyne 76 let od její popravy po vykonstruovaném komunistickém procesu. Na místě je reportér Radek Duchoň. Dobrý den.
1: Dobrý den, pietní shromáždění k uctění památky právničky a političky Milady Horákové se koná na autentickém místě popravy přímo v areálu Pankrácké vazební věznice. Hosté na pietním místě položili kytice a věnce, zazněly proslovy, církevní hodnostář přečetl dopisy Milady Horákové, které psala z vazby. Nakonec je připravená píseň Modlitba pro Martu a státní hymna. Proslov měl i kaplan Pavel Zvolánek. Miladu Horákovou údajně kat Vladimír Trunda oběsil na dvoře Pankrácké věznice 7. června roku 1950 v 5 hodin a 35 minut ráno. Na smrt šla jako poslední ze 4 k smrti odsouzených. Před ní byli oběšeni Jan Buchal, Záviš Kalandra a Oldřich Pecl.
0: Radku, připomeň, kdo byla Milada Horáková a proč ji komunisté nechali popravit?
1: Právnička, národně socialistická poslankyně a bojovnice za práva žen Milada Horáková aktivně vystupovala proti komunistickému režimu. V roce 1950 byla ve vykonstruovaném procesu odsouzena k trestu smrti za údajnou špionáž a velezradu. Popravena byla navzdory přímluvám osobností z celého světa. Byla jedinou ženou, kterou komunisté v Československu odsoudili a popravili v politickém procesu. Pankrácká věznice byla místem mnoha politických procesů a poprav. Podle historiků bylo z politických důvodů po roce 1948 popraveno kolem 250 lidí.
0: Říká reportér Radek Duchoň. Děkujeme za informace. Pěkný den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Marek Žďánský pečoval 15 let o gorily v pražské zoo. Jeho nejslavnějším odchovancem je gorilí samice Moja. Jak na ni vzpomíná?
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Středočeské odpoledne přináší další téma. Středočeský kraj bojuje s nedostatkem lůžek v domovech pro seniory. Chystá proto plán na zvládnutí stárnutí populace. Lidé musí už teď na umístění často čekat několik měsíců i let. Situace se podle odborníků může ještě víc zhoršit za 10 let, kdy zestárnou takzvané Husákovy děti.
1: Dobrý den, paní Rotová. Tak se budeme vykoupat.
2: Anna Rotová se připravuje na koupání. V hořovickém domově na Výsluní je přes 15 let.
3: Já jsem sem přišla nejdřív do domova s pečovatelskou službou v roce 2013. Pak manžel, tady byli jsme tady jako spolu, manžel měl Alzheimerovou chorobu, takže on zůstal tady v tom domově důchodců a já jsem bydala vedle tady v tom baráku s tou pečovatelskou službou, no a denně jsem ho navštěvovala.
2: Anna Rotová mohla s manželem strávit konec jeho života. Sama do domova pro seniory přišla v roce 2024. Podle sociální pracovnice domova Lucie Cigánkové měla paní Rotová štěstí.
4: Jedině díky tomu, že byla vlastně na domě s pečovatelskou službou, kde je zajištěná pečovatelská služba, tak to zvládala i s pomocí rodiny, ale jsou žadatelé, kteří takovouhle konstelaci dobrou nemají. A ty potom čekají opravdu dlouho.
2: Přibyde podle ní každý rok až 80 žádostí. Oni jich mohou přijmout jen asi 20.
4: Potom zbývá nějakých 60 lidí, kteří se nedostanou do toho domova seniorů. Musí to řešit rodina, která je často už vyčerpaná.
2: Ve Středočeském kraji bylo podle průzkumu Ministerstva zdravotnictví ke konci roku 2024 přes 24 tisíc seniorů starších 85 let. Kolem roku 2040 jich má být asi 60 tisíc. Středočeský kraj připravuje desetiletý akční plán, říká krajský radní pro sociální oblast Martin Hrabánek z ODS.
5: Ten budeme teprve vytvářet na základě právě těch dat, která jsme teďko pozbírali, a na základě toho demografického vývoje vlastně na něj bude navazovat ta nadstavba, která by vlastně měla nám říci, kolik financí budeme potřebovat my jako Středočeský kraj, aby jsme udrželi nějaký procentní podíl služeb v síti.
2: Jedním z konkrétních kroků by měla být větší spolupráce s městy.
5: My jsme schválili další dva dokumenty spolupráce. První se týká Říčan, kde by měl vzniknout nový domov o kapacitě 91 lůžek, a další se týká Kralup nad Vltavou, kde kapacita bude někde kolem 112 lůžek.
2: Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška není problém pouze stárnutí populace, ale především způsob stárnutí.
6: My nežijeme a nestárneme zdravě. A v důsledku toho naroste nejenom počet těch lidí žijících v seniorním věku, ale naroste počet lidí, kteří budou trpět vážnými chorobami. Cukrovka, diabetes, onkologická onemocnění, hematoonkologická onemocnění.
2: Pobytové sociální služby podle něj nebudou na péči o seniory stačit.
6: Kdybychom uvažovali, že pobytové sociální služby v budoucnosti v roce 35-40 budou krýt stejný podíl péče jak dnes, tak té péče tolik naroste, že bychom museli na celou republikou vybudovat 36 tisíc lůžek pobytových sociálních služeb. A podle mě to je v podstatě nemožné.
2: Stárnutí populace tak podle něj neznamená jen větší poptávku po místech v domovech, ale i rostoucí nároky na péči o seniory v jejich přirozeném prostředí. Z Hořovic Laura Hájková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Víte, že vodní nádrž Švihov je největší nádrží v České republice a dokonce i ve střední Evropě? Nachází se na pomezí středních Čech a Vysočiny. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

dnes večer v České televizi. ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komentáři.

0: Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda nepočítá s tím, že by prezident Pavel jel na summit NATO do Ankary. Několik městských částí a středočeských obcí by chtělo prodloužit metro a železnici na východě Prahy. Čekáme slunečno při zvětšené oblačnosti, místy bouřky a teploty do 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Prezident Petr Pavel nebude na červencovém summitu NATO reprezentovat Česko. Dnes o tom rozhodla vláda. V delegaci, která do Ankary pojede, bude předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO, ministr obrany za SPD Jaromír Zuna a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Pavel už dříve řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud ho vláda na summit nedeleguje. Meteorologové rozšířili včerejší výstrahu před bouřkami i na dnešní odpoledne. Doprovázet je mají kroupy a silné nárazy větru o rychlosti 70 km v hodině. Hydrometeorologický úřad proto varuje před polámanými větvemi. Kvůli silným přívalovým dešťům se můžou rozvodňovat menší potoky a řeky. Můžou se tvořit i přívalové povodně. Nejvíc se budou bouřky tvořit v jihozápadní polovině Čech. S menší pravděpodobností se můžou objevovat i na Moravě a ve Slezsku. Městské části a obce na východě Prahy usilují o prodloužení linky metra B ve směru za Černý most. Navrhují vytvořit novou zastávku v Horních Počernicích, na kterou by navázala železnice do Nehvist. Návrh už podpořili zastupitelé pražských Horních Počernic, Klánovic a středočeských obcí Jerny a Nehvizdy. Pokračuje starosta 20. městské části za ODS Petr Měšťan.
2: Prodloužení metra B do Horních Počernic je pro nás velmi zásadní, a to s ohledem na velké zastavitelné území u nás v Horních Počernicích i na velké zastavitelné území ve středočeských obcích.
0: V dozorčí radě pražského dopravního podniku skončil Ondřej Prokop z hnutí ANO. Na návrh náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů ho radní odvolali. Důvodem je to, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty, vysvětluje náměstek Beránek.
3: Tímto jsme konání a odpovědnost a způsobilost pana Prokopa celkově ztratili důvěru a v návaznosti na to jsme téměř jednomyslně na dnešním jednání rady schválili odvolání kolegy Ondřeje Prokopa z tohoto důležitého kontrolního orgánu dopravního podniku hlavního města Prahy.
0: Na písemné dotazy Ondřej Prokop nereagoval a telefon má vypnutý. Minulý týden situaci vysvětloval tak, že byty v majetkovém přiznání zapomněl uvést a že šlo o omyl.
1: Počasí.
0: Odpoledne přibude oblačnosti a místy přijdou přehánky nebo bouřky. Na jihozápadě našeho kraje můžou být i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. V bouřkách může vítr zesílit.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na okruhu ve směru na letiště trvá silný provoz za sjezdem na Vestec. Mezi 4. a 19. kilometrem regulují proto vjezdy do obou tunelů. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jde pomaleji od Běchovic k Europarku. V opačném směru se popojíždí na jižní spojce od Spořilova. A ve Kbelské počítejte se silným provozem směrem na Letňany od Poděbradské k Cínovecké. Je to asi na 15 minut. Jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A s vámi je dál středočeské odpoledne a Pavel Kučera.
4: Vydařené pondělní odpoledne s námi.
1: Středočeské odpoledne.
4: Počasí na tento týden už za okamžik předpoví meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Pozveme vás do Čelákovic na program Rozhlas jede a herec Martin Písařík bude pátrat po historických teplotních extrémech. Zaspíváte si písničky, které nestárnou, Xyndla X, Marty Kubišové a Michala Tučného.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteoroložka České televize Alena Zárybnická s námi. Dobrý den.
2: Pěkné odpoledne.
1: Horký den, opět.
2: Ano, horký, velmi horký, i když ve srovnání s tím, jaké byly teploty o víkendu, přece jenom dnešek nabízí aspoň částečnou úlevu. Sledujeme i bouřky, které se teď vyskytují v Česku, hlavně na té západní, jihozápadní části středních Čech. Ojediněle jsou tam i silné a dohledávám ještě aktuální teploty, které měříme napříč meteorologickými stanicemi ve středních Čechách. Ta naměřená data závisí právě vždycky na tom, jestli se vyskytuje někde nějaká přeháňka, případně bouřka, což je tedy teď ten především jihozápad středních Čech. Dostáváme se ke 30 stupňům Celsia před 24 hodinami, 48 hodinami byly teploty o nějaké 4-5 stupňů Celsia vyšší.
1: Co nás čeká dál? Kde bude bouřit a bude to i v noci?
2: Bouřky budou během noci postupně slábnout a ustávat. Důležité je to, že se vlastně oblačnost bude postupně rozpouštět. Výstraha teď platí právě pro ten, řekněme, jihozápadní okraj středních Čech. Končí svoji platnost ve 22 hodin, takže pak ty bouřky, které by se ještě mohly vyskytovat, budou postupně slábnout. No a co se týče teplot, které budeme měřit během noci, minima budou nejčastěji mezi 17 a 13 stupni Celsia. A pokud jde o zítřek, maxima budou lehce pod tropickými 30 stupni Celsia, 26 až 29, jen přechodně přes den může být oblačno a zase na západě, jihozápadě se může ujediněle vytvořit přeháňka anebo bouřka.
1: Budou i další dny vpravdě letní?
2: Až přes příliš, jednou větou, skutečně přes příliš, maxima se v příštích dnech budou zvyšovat, přehánky a bouřky už se vyskytovat nebudou a je pravděpodobné, že ve druhé části týdne a hlavně o víkendu by mělo být možná ještě to další pondělí vůbec nejtepleji s maximy kolem 35 stupňů.
1: Děkujeme za informace, svěží odpoledne i přesto všechno přejem.
2: I vám všem naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Víte, že klenotnice baziliky na nebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi ukrývá vzácný poklad? Paládium země české. Malý pozlacený reliéf Panny Marie s dítětem, který je legendou spjatý se svatým Václavem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi. 23. června v 19 hodin v kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne. Jak už jste zaslechli, zítra zábavná show Českého rozhlasu míří do Čelákovic. A všechno a úplně nejvíc o tom ví Aleš Cibulka. Dobré odpoledne, ahoj.
1: Hezké dobré dopoledne, zdravím tebe a samozřejmě vás všechny na příjmu Českého rozhlasu.
0: Tak Aleši, podrobně, co všechno tam posluchači a návštěvníci, kteří přijdou přímo na místo do Čelákovic, dostanou. A kde to přesně bude?
1: To dostanou, si řekl naprosto přesně, protože samozřejmě přivážíme na všechna místa nejrůznější upomínkové předměty Českého rozhlasu, ale vozíme sebou, a zítra to bude vlastně už po 24. i našeho rozhlasového Ježíška. To je přezdívka, kterou si vysloužil Michal Jagelka, který přijíždí na každé to místo s takovou drobnou, nechci říkat vědomostní soutěží, vědomostně zábavnou soutěží o Daprádia. Takže opravdu dva z těch, kteří jsou vždycky v sále, mají šanci vyhrát velké a malé Daprádia. Kromě toho doufám, že se i dobře pobavíte, že se třeba něco dozvíte, a tentokrát je to opravdu plná nálož osobností. Jak jste slyšeli před chvilkou v upoutávce, moderátorka Světlana Vitovská, pan hrabě František Kinský, Libor Dvořák, rozhlasový komentátor, hrát a zpívat bude Tomáš Klus, kromě toho generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. No a ještě jedna důležitá informace, kterou rád vždycky opakuji, vybírá se samozřejmě vstupné, ale tahle ta plechová kavalerie rozhlasu přijede na každé to místo zdarma, a to vstupné, které vybereme, necháváme vždycky na tom, kterém místě, čili tentokrát Kulturní dům v Čelákovicích dostane to, co se vybere na vstupném. A teď jsem se díval před chvilkou, nejaktuálnější zpráva, je tam už jen 16 míst volných v tom velikém sále, takže chcete-li být u toho za 5 minut 12, mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte víc.
0: Ten program, co jsi vyjmenoval, tak to je tak na 5 hodin. Stihnete to všechno?
1: Pozor, my během toho stihneme kromě povídání i společné fotografování, autogramiádu, podíváme se do archivu. Tohle to všechno stihneme během takové hodinky a 3/4 hodinky 50 na jevišti. A vy, posluchači regionálních stanic, víte, že vždycky ten následující víkend vysíláme sestřih. Tentokrát to bude už teď v sobotu a v neděli, takže o nic nepřijdete, a to nejlepší samozřejmě uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu, ale být u toho, to je něco úplně jiného.
0: Ano, kdy přesně se začíná v Čelákovicích zítra?
1: Začínáme v 19 hodin. Vždycky podle toho, jak tam dojdu na to jeviště. Někdy mi to trvá díl, někdy je to kratší, ale ta 19. je psaná na plakátě.
0: Dobře, tak bude horko, možná půjdeš pomaleji trošku, ale budeš živý jako vždycky nakonec.
1: Já radši vyrazím dřív.
0: Aleši, já vím, že ty rád počítáš své pořady a různá vystoupení. Máš spočítáno, kolikrát už jste mezi posluchače vyjeli? Nebo ještě není uzavřeno úplně?
1: Já to počítám. Zítra to bude po 24. My jsme slíbili, že samozřejmě pojedeme ještě celý letošní rok. Čekají nás od září ještě Ivančice, Lipník nad Bečvou, Horšovský Týn, Přelouč. No a měli jsme zálusk na to, že protože je to celkem úspěšné a naši posluchači jsou rádi, když mezi ně vyrazíme, to určitě potvrdíš. Plánovali jsme, že pojedeme i příští rok, ale to je zatím ve hvězdách. Jak to všechno bude vypadat.
0: Dobře, takže já myslel, že máte plánu Eden jako Eva Farná a jiní. Tak to až později.
1: Myslíš,
0: možná.
1: Tam měla tři, Helenka Vondráčková jeden, dopracováváme se tam, nám by stačil jeden. Dobře. Malý Edenek nějaký takový, ano.
0: Tak jsme domluveni, zítra Čelákovice, někdy příště Eden. Aleš Cibulka pozval všechny na road show Rozhlas jede za vámi. Tak ať se všechno povede, děkujeme.
1: Velmi děkuji, teď si mi nasadil brouka do hlavy, já jdu spočítat těch 23 výjezdů, jestli už by to ten Eden nebyl. Možná jo.
0: Rádo se stalo, naslyšenou, hezký den.
1: Děkuji ti, ahoj.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Má vlasy dlouhý do půl pasu,

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. Rekordní teploty pro vás dnes nastudoval Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 desetiny stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 desetin stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch íránské pouště Lhůt se dokáže rozpálit až na 80,8 desetin stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 desetiny stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 desetiny stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 2 desetiny stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pondělním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera a těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Martinem Zounerem. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Do výstražné stávky se zapojili víc než 2000 zaměstnanců České televize. Řidiči projedou mezi Vlašimí a Pavlovicemi u Benešova bez omezení. Čekáme slunečno při zvětšené oblačnosti, místy bouřky a teploty do 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Dobré odpoledne. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu dnes stávkují. V televizi se do protestu zapojili asi 2000 pracovníků. Popoledně je přišli podpořit i známé osobnosti.
1: Normálně jsem se vrátil do Prahy, šel jsem do krámu, koupil jsem si černou košili.
2: Stávkující přišel podpořit i herec Miroslav Hanuš.
1: Prostě Maďarsko může nastat, Slovensko může nastat. Nerad bych se toho dožil.
2: Celé jasné poselství řekl na pódiu populární moderátor Daniel Stach, když vládní koalice veřejnoprávní média zestátní, Dan Stach z České televize odejde.
3: To je můj postoj, říkal jsem ho veřejně, platí to v okamžiku, kdy se dostane platba pod státní rozpočet, takže nebudu v České televizi.
2: Zástupci stávkového výboru České televize Českému rozhlasu řekli, že jejich protest určitě bude pokračovat a že bude ještě silnější. Detaily ale zatím nechtějí prozrazovat. Z Kavčích hor Lubomír Smataná, Český rozhlas.
0: Dělníci dokončili část rekonstrukce silnice mezi Vlašimí a Pavlovicemi na Benešovsku. Hotový je úsek od mostu po křižovatku na Čechov. Stavbaři budou pokračovat v opravách od křižovatky po hřbitov. Projekt za 80 milionů korun hradí z většiny Středočeský kraj. 17 milionů platí město, říká nezávislý starosta Vlašimi Luděk Jeništa.
4: Dochází k novému umístění té vozovky. Samozřejmě s tím souvisejí další stavební úpravy, jako jsou opěrné zdi, chodníky, veřejné osvětlení. Do tělesa komunikace jsme museli dát vlastně nové vodohospodářské sítě.
0: Policisté testují ve středních Čechách interaktivního animovaného avatara. Vypadá jako medvěd, jmenuje se Superpoldík a pomůže s výslechem malých dětí. Počítačoví specialisté ještě musí otestovat například motoriku přístroje, gesta v obličeji nebo rychlost reakcí. Pokračuje kriminalistka Markéta Zvelebilová.
5: To dítě udrží pozornost průměru 5 až 15 minut a my právě tím medvídkem získáváme to, že on jak je zvyklý komunikovat s obrazovkou, tak ve chvíli, kdy ztrácí pozornost směrem k vyšetřovateli, tak využijeme, že vstoupí přes obrazovku k nám medvídek. Počasí.
0: Odpoledne přibude oblačnosti a místy přijdou přehánky nebo bouřky. Na jihozápadě našeho kraje můžou být i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Zítra čekáme slunečno a velmi slabé ochlazení. Odpolední maxima nepřekročí 29 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na okruhu směrem na letiště se zastavuje za sjezdem na Vestec. Od 4. kilometru se nesouvisle popojíždí až na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdů do obou tunelů. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí od konce východní části okruhu k Europarku. V opačném směru postojíte na jižní spojce od Spořilova. Tolik informace z dopravy. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounar. Dobrý den, ahoj, vítej.
8: Ahoj, já tě také zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, utyhle, Česko to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
7: Já to schrnu, naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
6: Humoriáda.

0: Jsme v Humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pakliže k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano. Hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mně několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče. Jo, a teďka já jsem ho neměl, a ona se lekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže je pekličko.
0: Důležité být ve spojení.
1: Ano, samozřejmě, ano. Ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde. Ale máme zase helmu, máme helmu.
0: Ano,
1: na rozdíl
0: to je správné.
1: Od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, boltů, neboltů, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
0: Jo, jenom prakticky k tomu skútru. Na rozdíl od auta je to rychlejší, v létě tě to osvěží, ale zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Nebo minerálka, dobře. Malý nákup, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu úložného prostoru na skútru. A teďka. Jdeme na to, čím osvěžíme posluchače v našem archivu.
1: Já si myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Co teda to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle octl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš, kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začaly oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční v podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzertoři nechodili, protože my jsme měli...
0: My jsme tanec... to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale člověče, my se to, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já, neopravdu, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčík, člověče, a ona z toho byla čtverilka. Víš, jako pohybově. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Stardance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo od října, myslím, to je jedno. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil
0: trénovat.
1: Ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to nevočuráš.
0: Takže Zounar ve Stardance
1: nemůžu ani. Dobře. Nemůžu, to já bych, ne, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplný, hluboké brázdy.
0: Tam byly jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
1: Ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohleto, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění po vínku?
1: No tak já stojím a natřásám se.
0: No, jako tak to víš, jako vědět, takže jako, nějaký ten třes tam je
1: a spíš jako už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, ona je živá muzika, tak oni lidi opravdu na lese hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík. Hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Ty jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
1: No, jasně.
0: Ploužák by si zvládnul.
1: No přece. To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Ne, do kapes na džínách, jo, víš, a už to.
0: To
1: a už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano. Hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Tepfr, aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás ještě jednou. Zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré.
2: Ano.
3: Pana Zolnáka.
4: Děkuju.
3: Karel Bojkovic a já bych psal pokračování.
2: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne.
3: Ano.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava,
2: zdravím.
5: Stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
4: Děkuju.
5: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
4: díky.
5: Všeho.
4: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování anebo si dáte Tomáše Tepfra?
5: Dám si pana Vidru určitě.
4: Dobře, máte ho mít.
5: Mějte se hezky.
2: I vy, naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Magdaléna z Hradce Králové, zdravím
4: je. Vás,
6: ale vám krásný den a volím jedna.
2: Ano, výborně, a díky moc. Naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den, tady dobrý Anna Písek, zdravím vás na oba
4: dobrý
7: dva
4: den,
7: a prosila bych pokračování.
4: No tak vidíte to.
2: Ano, díky.
4: Vašek vede.
2: Vašek vede nad Tomášem. Oba byli humoriádníky zde
4: ano,
2: a někteří
4: ano.
2: Ještě jsou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
4: No děkujeme tak,
2: děkujeme.
4: Myslíme, co je.
2: Brno taky, ano. Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla i vašeho hosta.
4: Dobrý den.
9: A dávám Ačko.
2: Děkujeme
4: Ačko,
2: pěkně,
4: děkujeme.
2: Naslyšenou.
4: Je na kávu.
2: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadl kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
4: Jo.
10: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr a dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Jóža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat, ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je...
1: Ano.
3: Posluchačka Anastázie.
2: Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že jo? To je taky zpěvačka slavná.
3: No, moderní, no.
1: Trošku, už je ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, ano. Že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibor Jandy a duet z Heidi Janku, tak jdem, režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás 6, za B. Chlapci a chlapi.
3: Chlapci a chlapi.
2: Ne. Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo o studentech. Tak škoda, je nám moc líto.
2: A o 2 roky míň, to znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte. To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. Ivana Trnku a vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky. Protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3 ve Trojce, myslím, že to je to největší studio a bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako
1: Švagrovou
2: a já jsem měl říct, kdy se prosím tě vláďa vrátí a já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá. A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, Vláďa. A teďka já jsem věděl,
1: zůstalo
2: že to...
1: Zůstalo to tam?
2: A ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, Vláďa Vláťa, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale Vláďa Vráda Vlátí, je to tam.
1: Dobře, budeme sledovat, až to budou dávat. Bylo nás 6, schválně, ano. Jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vláďa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry a protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teriho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takhle trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla, Petře, tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. to se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak už jim odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek statem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounár?
2: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
1: A tu hraješ tu Bílou paní, ne?
2: Ne, to ne, ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha.
1: Aha. Který má... A toho si ona veme?
2: Ano, to, no to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
1: no, takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
2: Ano, můžou určitě každopádně.
1: A kde to bude?
2: Je to prosím tě www.bílá-strašidlo-na-zámku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu jo, 20 jo, jo. minut zámky.
1: My se vracíme na humoriáda.cz, ano. Tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhlovský.
2: Jo, taky o tanci.
1: Humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu no. Kapradiny.
2: Jésky.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to je.
1: No.
2: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retropřilba, ne?
3: Co retropřilba?
1: Retropřilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
3: Tady je, já ji mám tady vedle
1: sebe. Jo, takhle, pán pozoruje webkameru.
3: Podívejte, taková krásná přilba.
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam uvidíte retropřilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: a co si dáte? Tak, my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Nahlovský,
1: jo. Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo, halo.
4: Tady je Jirka Střelčan, dobrý den. Čerčany. Já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
4: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina. Ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina Čeru, to už je jedno. No,
3: co si dáte?
4: Je
1: co
4: to
1: si
4: těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
4: No Ačko.
1: Ačko,
4: no,
1: vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Tady je Vašek Zdroburka, zdravím do studia Humor.
1: Dobrý den.
5: Chlapi, odsypávám to.
1: Děkujeme.
5: Já se Češi, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
5: Dobře. Tak vám
1: děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
6: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem pejskař. Zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
6: A dáme si B.
1: B. B. A víte, že jste měl rozhodující hlas. No, mně to stačí, jednou nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky naslyšenou.
6: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského? Tak to jsem zrejmě
1: padal. Pepíci mají slovo oba na Jozívci.
7: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
8: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
7: Počkej, ty jsi někdy tančil?
8: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
7: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě tenhle ten festival, to byl festival o Volšovou nohu, ale nevadí.
8: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
7: Tomu všichni věříme.
8: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci. Pro pokročilé při diskotékách.
7: A co se tam prosím tě učí?
8: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konzervovat, konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
7: To všichni umíme.
8: Jo?
7: Smím prosit, milostivá paní?
8: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, žachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho leta praxe.
7: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
8: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Nebo šéfe, ploužáček, jde krásný ploužáček, přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
7: Tak A co to je krmit uši?
8: Jakože ji budete oblbovat, ne? To je... se každý u nás nadíze jasný.
7: To je takové původní.
8: Ale šefe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte vohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
7: Jo, ale proč?
8: Depeš, vole.
7: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
8: Na to já mám, šéfe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
7: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního...
8: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
7: Víš, to jsem neviděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech...
8: Při čem?
7: Rituální. Ritus, to je...
8: Stačí. Tam mě velmi často posílají.
7: Ne, to je něco jiného.
8: A latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál, když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra, no, s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně zajímavé, Petra Haničince.
1: Uvidíme, necháme to na našich, jasně, dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympia Kufr, a to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou, i mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden, a to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska na kanály a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále, dámy jsou, ano, už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater, ano, do Rimbavské Soboty, Rimba, Sombat, Filekovo, kde moje mama malá rodinu, a tak tam jdeme aj za ňou, tak za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední roky.
1: Tak to dohoníte po Česku.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže teď Kufra.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak v tuto chvíli už známe vítěze, už je dohlasováno.
2: Ano.
1: Martine, bude to o tanci, tím jsme začali, tím to taky zakončíme.
2: No tak jo.
1: Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví a nepfiltry šminky piškoty Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. Tak to přesně, a flitry a šminky, a ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: No, erotický původ to má kdekdo. Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká naučný slovník. Tanec je pohybová činnost vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je, Aloš? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aloš, pamatuj se!
4: Já vám dám rytmický vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, jak toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky poslouchá, šefe, ale praxe je jiná. U nás na diskotéce je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Si radši vemu mladou maďarskou švédku.
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šefe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Švédka.

0: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
1: Já jsem tě varoval.
2: A já.
0: No, ale to nejde, to nejde.
3: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane disjockey.
2: No podívej.
3: Moc na ní nekoukej.
2: Ano, jim to byl hit velikánský.
3: Ale rádio poslouchej, musíme říct.
2: Ano,
3: do
2: poslouchej, proč ne? A každopádně hezký léto.
3: Ano.
2: S hezkýma písničkama, samozřejmě u vás na stanici.
3: Přeje Martin Zounár, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
2: Ahoj.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Pavel na summit NATO do Ankary nepojede, rozhodla o tom vláda. Návštěvníci Nymburského relaxačního centra v létě ušetří téměř polovinu z ceny vstupného. Čekáme slunečno při zvětšené oblačnosti, místy bouřky a teploty do 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Prezident Petr Pavel nebude součástí české delegace na summitu NATO. Rozhodla o tom vláda. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že delegaci do Ankary povede on sám. Do Turecka s ním pojede.

0: jde i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Dodal, že vláda prezidentovi nijak nebrání v zahraničních cestách.
1: Tady není žádný důvod, že by jsme měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích.
0: Prezident Pavel už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Reakci Hradu zjišťujeme. Vedení relaxačního centra Labe v Nymburce sníží vstupné. Návštěvníci ušetří za jednotlivce i za rodinu. Nové ceny budou platit od 1. července do konce srpna, říká mluvčí města Marta Svobodová.
2: Dospělí v létě na celodenním vstupném ušetří 300 korun, děti, studenti a seniori o 20 korun více. Za rodinné vstupné zaplatí návštěvníci polovinu současné ceny a nově také zavádíme výhodné permanentky na 10 vstupů.
0: Pokuty 132 tisíc korun rozdali v květnu pražští hygienici ve stravovacích zařízeních. Oproti předchozímu měsíci je to nárůst o víc než 100 tisíc. Celkem provedli 115 kontrol. Mezi nejčastější nedostatky patřila nedostatečně vyčištěná vzduchotechnika, podlaha nebo mrazící zařízení, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
3: Často se věnujeme podnětům na zdravotní obtíže po jídle. Květnu jich lidé nahlásili 60 a naše kontroly potvrdily, že v téměř polovině případů byly tyto podněty oprávněné a došlo k pochybením. Sport.
0: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Počasí. Dnes se mohou místy objevit bouřky, na jihozápadě našeho kraje i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Zítra čekáme slunečno a slabé ochlazení, odpolední maxima nepřekročí 29 stupňů. Před námi je tropický týden, teploty o víkendu vystoupají až k 35 stupňům Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na okruhu ve směru na letiště zpomalíte za sjezdem na Jesenici, na 2. kilometru se zastavíte, kolona se nesouvisle sune až na 19. kilometr, regulují tam vjezdy do obou tunelů. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte s kolonou z konce východní části okruhu za Europark, celé je to asi na 15 minut. A na výjezdu z Prahy do Strakonické čekejte zdržení, za sjezdem na Lipence se zastavíte, následná fronta pokračuje až k Báním, tam je omezení a projíždí se pouze levým pruhem. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly zprávy v pět a před námi je zpravodajský souhrn Den v kraji. Stále vás provází Pavel Kučera.
5: Pěkné pondělí s námi.
4: Den v kraji.
5: A dnes nás čeká například vzpomínka na Pankráci, olympiáda dětí a mládeže v Praze a super poldík ze středních Čech. Zahrajeme písničky, které nestárnou. Petra Kotvalda, Stanislava Hloška, Ileny Čákové a Pavla Bobka.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: Český rozhlas Střední Čechy, události 22. června s Tamarou Kocourkovou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Meteorologové rozšířili včerejší výstrahu před bouřkami i na dnešní odpoledne. Týká se zejména jihozápadní části našeho kraje a Prahy. Bouřky mohou doprovázet kroupy a silné nárazy větru. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před polámanými větvemi. Kvůli silným přívalovým dešťům se můžou rozvodňovat menší potoky a řeky. Lidé dnes při pietním aktu v pražské pankrácké věznici uctili památku Milady Horákové. Právničku a političku nechali komunisti popravit po vykonstruovaném procesu. Podrobnosti z pietní akce přidáme za okamžik. Dělníci dokončili část rekonstrukce silnice mezi Vlašimí a Pavlovicemi na Benešovsku. Hotový je úsek od mostu po křižovatku na Čechov. Projekt za 80 milionů hradí z většiny Středočeský kraj, 17 milionů platí město. Hasiči ve středních Čechách dnes odklízeli následky víkendových bouřek. Od sobotního odpoledne do dneška měli kvůli špatnému počasí 439 výjezdů. Problémy způsobovaly například popadané stromy nebo zatopené sklepy rodinných domů. V dozorčí radě pražského dopravního podniku skončil Ondřej Prokop z hnutí ANO. Na návrh náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů ho radní odvolali. Důvodem je to, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty. Ondřej Prokop situaci vysvětloval tak, že byty v majetkovém přiznání zapomněl uvést a že šlo o omyl. V pražských Čakovicích dnes zahájí letošní promítací sezónu kinobus dopravního podniku. Pojízdné kino až do začátku září postupně navštíví 11 míst v hlavním městě a nabídne celkem 19 různých filmů.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, pořad Den v kraji. Ve vazební věznici Pankrác v Praze uctili lidé při pietním aktu památku právničky a političky Milady Horákové. V sobotu uplyne 76 let od její popravy po vykonstruovaném komunistickém procesu.
1: Hosté za doprovodu hudby pokládali květiny a věnce přímo k místu, kde byla Milada Horáková popravena. Piety se zúčastnilo asi 15 lidí z motoskupiny Havlojic Memorial Club.
2: Jsme přijeli vzpomenout brutální justiční vraždu Milady Horákové a ostatních popravených v 50. letech komunistickým režimem.
1: Krištof Rýmský.
2: My často vzpomínáme na ty, kterým komunistický režim ublížil, protože se snažíme, aby se nikdy nezapomnělo na tyhle lidi, aby se nikdy nezapomnělo, proč položili život.
1: S Petrem Blaškem, ředitelem Muzea paměti 20. století, jsme přešli přímo na místo, kde stály šibenice.
3: Tady je místo, kde se do roku 1954 popravovalo. Tady vidíme základy jedné ze dvou šibenic, které zde byly. Bylo to takové prkno, na kterém se popravovalo. To byl tradiční způsob popravy vlastně už od Rakouska-Uherska. Rozdíl byl v tom, že po roce 1948 ty popravy měly trvat řadu minut. Je to vidět z těch záznamů o výkonu trestu, jak se to nazývalo, kde někdy ta smrt je konstatovaná lékařem skutečně až za dlouhou řadu minut.
1: Archivářka Národního archivu Alena Šimánková říká, kde by mohly být ostatky Milady Horákové.
4: No to je právě otázka, na kterou už asi odpověď nenalezneme. Ten známý příběh, kdy pan Suchý, syn ředitele krematoria, vyprávěl, že ten popel byl pohřbený v areálu ve Strašnicích. Historička Zora Dvořáková po popelu pátrala, že ho dokonce otvírala hrob, rodinný hrob. Nepodařilo se to dokázat.
1: Miladu Horákovou komunisté popravili 27. června roku 1950 v 5 hodin a 35 minut ráno. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Onkologické onemocnění v těhotenství rozhodně neznamená konec naděje v uzdravení.
2: Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jednou se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
1: Pozvání přijal expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Den v kraji pokračuje. Oprava silnice mezi Pražskou Zbraslaví a Dolními Břežany by se mohla zpozdit. Dělníci musí řešit neočekávané komplikace se sanací skal a při budování opěrných stěn. Práce v Břežanském údolí mají podle původního časového plánu skončit v listopadu.
1: Musím jet přes okruh a trvá mi to 20 minut déle do Radotína na trénink s dcerou.
2: Martina Sýkorová z Dolních Břežan jezdila Břežanským údolím 4x týdně. Od března musí cestu kvůli uzavírce objíždět.
1: Nevím kudy. Popravdu je to náročný, ano. A významný zpoždění časový. Člověk musí počítat půl hodinu díl, když chce do práce, když se z práce, když se někam děti dovíst, zaplať pámu za prázdniny.
2: Naopak další obyvatelku Dolních Břežan Lenku uzavírka nepřekvapila.
3: Protože to avizovali dlouho dopředu, tak jsem člověk počítal a nějak se připravil. I tam je nejhorší vždycky ten začátek, než se lidi na to zvyknou a jakmile už se o tom ví, ty lidi normálně se tomu přizpůsobí.
2: Máte pocit, že bylo třeba to tam opravit?
3: Jo, to rozhodně, protože každý nějaký výkyv v počasí, tam byly stromy poházený přes cestu, padaly tam kameny a podobně, takže tam to opravdu chtělo zpevnit.
2: Dělníci proto začali zajišťovat okolní skály. Z druhé strany cesty musí vybudovat 22 opěrných stěn, aby kvůli potoku pod silnicí zabránili propadání podmáčené vozovky. Vysvětluje hlavní stavby vedoucí Jan Pípal.
4: Aktuálně jsme téměř ukončili výkopové práce, to znamená, že máme připravené základové spáry pro opěrné zdi betonové a nastoupili betonáři a železáři.
2: Práce podle něj komplikuje i to, že cesta v Břežanském údolí je poměrně úzká.
4: Ty techniky se tady pohybuje spoustu. Ve špičce, když tady byly velké těžební stroje, frézy, tak se tady pohybovalo 20-30 kusů těžké techniky, do toho ve špičkách se tady pohybuje až ke stovce pracovníků. To znamená, že ta logistika je tady opravdu asi to nejnáročnější.
2: Krajská správa a údržba silnic za tuto rekonstrukci zaplatila zhruba 352 milionů korun. Podle radního Středočeského kraje Josefa Pátka z ODS se jedná o jednu z největších letošních investic.
5: Počítáme s tím, že pokud všechno půjde dobře, stavba by mohla být hotová na přelomu roku. Ale teďko čekáme na aktualizovaný harmonogram od zhotovitele, protože tady byly problémy se zakládáním opěrných stěn anebo s rozsahem sanace právě skal. Ale věřím, že zhotovitel udělá maximálně pro to, abychom do zimy byli hotoví.
2: Do té doby budou muset řidiči nadále jezdit z Dolních Břežan do Pražské Zbraslavy přes obce Ohrobec, Zvole a Vrané nad Vltavou. Případně můžou silnici objet přes Pražský okruh.
5: V tuto chvíli musím říct, že dopravní opatření a objížďky jsou nastaveny velmi dobře. Nemám zpětnou vazbu od dotčených obcí, že by nastály nějaké významné problémy.
2: Dodává radní Pátek. Silničáři v Dolních Břežanech v současnosti opravují také Pražskou ulici vedoucí k Pražskému okruhu. Tyto práce by měly být hotové nejpozději 10. července. Z Dolních Břežan Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Českým rozhlasem Střední Čechy, teď za sportem, a to velmi mladým. V Praze naplno začala olympiáda dětí a mládeže. Přijelo na ně 3,5 tisíce sportovců ze všech krajů. V hlavním městě je vůbec poprvé. Vstup na sportoviště je zdarma. Organizátoři doporučují návštěvníkům využívat městskou hromadnou dopravu.
1: Atletika, šerm nebo plavání a florbal, to jsou jen některé ze 23 sportů, ve kterých soutěží sportovci ve věku od 12 do 16 let. Vstup na stadiony je zdarma. Například pan Pavel přijel s rodinou podpořit do sportovní haly v Kobylisích sestru, která hraje házenou.
2: Pro rozvoj takhle dětského sportu je to úplně super věc, že se může prostě každý přijet podívat, podpořit rodinného příslušníka. Tady máme zrovna ségru, která reprezentuje Středočeský kraj.
1: Organizátoři doporučují na stadiony a do hal jezdit hromadnou dopravou kvůli nedostatku parkovacích míst v okolí sportovišť. Ta jsou podle Pavla MHD dobře dostupná.
2: Přijeli jsme vlakem, dále jsme potom jeli C-čkem metrem přímo sem až do Kobylis, takže to bylo úplně bezproblémový.
1: Sportovci i jejich fanoušci si ale musí dávat pozor na vysoké teploty. Zaskočit je můžou už třeba při cestě na sportoviště. V Praze má klimatizaci asi jen 150 tramvají. Stěžovala se na to například Lucie, která v házené reprezentuje Jihočeský kraj.
3: No, jeli jsme metrem a tramvají. Bylo tam hodně horko a jak jezdí hodně týmů, tak jako samozřejmě to nebylo asi úplně nejpříjemnější.
1: Je ale ráda za jízdné zdarma, které sportovcům poskytlo hlavní město. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové ho budou moct využívat po celou dobu konání olympiády.
4: Bezplatné jízdné je zajištěno pro akreditované sportovce, trenéry, realizační týmy a dobrovolníky po celou dobu konání akce. Pro bezplatné využití slouží jako platný jízdní doklad oficiální akreditace, a to ve formě kartičky vydané organizátory her.
1: Olympiáda dětí a mládeže skončí ve čtvrtek. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 23. června v 19 hodin v kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a středočeští policisté testují interaktivního animovaného avatara. Vypadá jako medvěd, jmenuje se Super Poldík a pomůže s výslechem obětí trestných činů ve věku od 4 do 8 let. Počítačoví specialisté ještě musí otestovat a doladit například motoriku přístroje, gesta v obličeji nebo rychlost reakcí.
2: Ahoj Super Poldíku, jak se máš?
3: Ahoj holčičko, já jsem Super Poldík, jak se máš?
2: Já se mám dobře, budeš si s námi dneska taky povídat.
4: Teďka jsme slyšeli medvídka, kterýmu jsme vytvořili pracovní název Super Poldík.
5: Kapitán Markéta Zvelebilová ze středočeské policie, kriminalistka. Sedíme před obrazovkou, já tedy sedím na židli, kde by sedělo dítě.
4: Využili jsme medvídka, protože je to neutrální pro holčičky i pro kluky. Super Poldík slouží k tomu, že děti právě odreaguje, zaujme, vtáhne do děje. Dnešní děti jsou zvyklé pracovat před obrazovkou.
5: On vlastně tím úborem i trošku připomíná toho supermuže, tou červenou a modrou barvou a má na hrudi hvězdu Znak policie.
4: Zažila jsem za svou praxi upravení speciálních výslechových místností, demonstrační pomůcky pro výslech, jako je jája pája, kdy představujeme rodinku a právě ve chvíli, kdy dítě se nám zasekne, takzvaně třeba zamrzne, to dítě udrží pozornost průměru 5 až 15 minut a my právě tím medvídkem získáváme to, že on jak je zvyklý komunikovat s obrazovkou, tak ve chvíli, kdy ztrácí pozornost směrem k vyšetřovateli, tak využijeme, že vstoupí přes obrazovku k nám medvídek.
5: Přecházím do další místnosti, kde sedí technik Jan Bartoš.
6: Jsem policista, jsem zařazen na oddělení kyberbezpečnosti a pomáháme s tímto projektem. Tu osobu, kterou to snímá, toho policistu, tak to bere všechny jeho gesta, mluvení, zvuk se přenáší tam a to dítě vidí vlastně toho krásného medvídka, ale komunikuje přímo s tím policistou.
5: Projekt Avatarius vymyslel se svým týmem bývalý šéf středočeské policie Václav Kučera. Dolaďuje ho tým nynějšího ředitele Ondřeje Smotlachy.
7: Zatím to vypadá velice nadějně, ladí se drobné věci, jako je motorika, senzitivita na toho člověka, který vlastně předehrává tu figurku.
5: Podle mluvčí středočeských policistů Vlasty Suchánkové ještě není daný přesný termín uvedení projektu do provozu.
8: Děláme všechno pro to, abychom mohli tuto postavičku a tento způsob v podstatě výslechu pro zvlášť zranitelné oběti v podstatě zapojit do naší práce.
5: Tento systém je první takový v České republice. Policie ve středních Čechách v této věkové kategorii potřebuje ročně vyslechnout asi 10 až 12 dětí jako poškozených, třeba v rámci sexuálních trestných činů. Ze středních Čech Radek Duchoň, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Otázka na meteoroložku České televize Alenu Zárybnickou. Máme čekat bouřky i v dalších hodinách?
2: Bouřky budou během noci postupně slábnout a ustávat. Důležité je to, že se vlastně oblačnost bude postupně rozpouštět. Výstraha teď platí právě pro ten, řekněme, jihozápadní okraj středních Čech. Končí svoji platnost ve 22 hodin, takže pak ty bouřky, které by se ještě mohly vyskytovat, budou postupně slábnout. No a co se týče teplot, které budeme měřit během noci, minima budou nejčastěji mezi 17 a 13 stupni Celsia. A pokud jde o zítřek, maxima budou lehce pod tropickými 30 stupni Celsia, 26 až 29, jen přechodně přes den může být oblačno a zase na západě, jihozápadě se může ujediněle vytvořit přehánka anebo bouřka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli už pokračuje středočeské odpoledne. Pavel Kučera přeje i dál dobrý zvuk a maximální pohodu.

0: svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Hasiči kvůli vysokým teplotám varují před vyšším rizikem požáru v zemědělství. U Nového Strašecí na Rakovnicku bude kvůli dálnici D6 protihluková stěna. Zítra bude slunečno s teplotami do 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne.

0: Vysokým teplotám varují hasiči před požáry v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané nejčastěji může za požár lidská nedbalost. Způsobit ho může třeba závada na zemědělském stroji. Zemědělci by je proto měli pravidelně čistit, kontrolovat a vybavit je hasícími přístroji. Rizikové je podle Posekané také špatné skladování sena nebo třeba luštěnin.
1: Nebezpečí hrozí hlavně tehdy, kdy je hospodáři ukládají nerovnoměrně a ve velkém objemu. Naskladněné materiály, které mají vlhkost vyšší než 16%, pravidelně kontrolujte, vizuálně i z hlediska zápachu, a měřte jejich teplotu, která by neměla přesáhnout 65 stupňů.
0: Vedení Rakovníka dá solární panely na třetí základní školu v Okružní ulici. Podle odhadu za to zaplatí necelé 4 miliony korun. Radnice loni zařízení umístila také třeba na střechu bazénu nebo mateřské školy v parku. Cílem je mimo jiné snížit energetickou náročnost budov, říká rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
2: Město se již další dobu věnuje problematice optimalizace energetických podmínek v budovách v majetku města. Fotovoltaika obsahuje instalaci 114 kusů fotovoltaických panelů na jeden pavilon třetí základní školy, a to konkrétně objekt, kde se nachází základní umělecká škola.
0: V pražských Čakovicích dnes zahájí promítací sezónu kinobus dopravního podniku. Pojízdné kino až do začátku září postupně navštíví 11 míst v hlavním městě a nabídne celkem 19 různých filmů. Pokračuje tisková mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Diváci se mohou těšit na oblíbené české i zahraniční filmy, komedie, rodinné snímky i novinky z posledních let. Promítá se vždy od pondělí do čtvrtka a vstup je zdarma.
0: Silničáři postaví u Nového Strašecí na Rakovnicku protihlukovou stěnu. Vedení města ji tam chce kvůli dálnici D6. Ředitelství silnic a dálnic teď připravuje potřebnou dokumentaci. Po jejím vyhotovení vybere stavební firmu. Dělníci by stěnu měli začít budovat příští rok. Novostrašecká radnice ji chce v budoucnu ještě prodloužit. Sport. Obhájci titulu v šancelize fotbalisté Slávie zahájí novou sezónu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodl o tom los na ligovém grémiu Ligové asociace, fotbalové asociace. První derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. Počasí. Zítra čekáme slunečno a jen velmi slabé ochlazení. Odpolední maxima nepřekročí 29 stupňů. Před námi je tropický týden. Teploty o víkendu vystoupají až k 35 stupňům Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na okruhu směrem na letiště se zastavuje za sjezdem na Vestec. Nesouvisle se jede až na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdů do obou tunelů a silnému provozu. A ve Strakonické směrem z centra opatrně za křížením s okruhem. Najíždí se tam do kolony, ta se táhne až k Lipencům. Tam se projíždí omezením pouze levým pruhem. Zdržení je asi 10 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy a pokračuje středočeské odpoledne. S vámi je stále Pavel Kučera.
5: Příjemné pondělní odpoledne všem.
4: Středočeské odpoledne.
5: Už za chvíli se dozvíme, jak se stávkovalo na Kavčích horách i jak bude Středočeský kraj řešit stárnutí obyvatel. A pozveme vás na předprázdninové pohádkové putování do zámecké zahrady v Mnichově Hradišti a nejen tam. Užijete si písničky, které nestárnou s Kabátem, Jiřím Kornem a Michalem Davidem.
4: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy. Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu dnes celý den stávkují. V rozhlasu se do protestu zapojilo přes 1000 pracovníků, v televizi jich bylo skoro 2000. Protestují proti tomu, že vláda chce zrušit rozhlasové a televizní poplatky a obě média plánuje financovat ze státního rozpočtu. Stávkující zaměstnanci televize se popoledni sešli před jejím sídlem na Kavčích horách.
1: Tvrdí o nás, že nám jde jenom o peníze. Nám nejde o peníze. Nám jde o hodnoty. Právě o ty hodnoty, které jsou teď v ohrožení. Hodnoty, na kterých stála Česká televize, Český rozhlas desítky let v téhle zemi.
2: Šéf zpravodajství České televize Michal Kubal.
1: Jde nám o peníze. A některé věci prostě nejde koupit, i když to možná někdo velmi špatně chápe.
2: Tak v černé košili přišel i herec Miroslav Hanuš.
3: Koupil jsem si černou košili, tak jsem měl jenom tričko s krátkým rukávem, to mi připadalo málo ostrý, jako na to, jaká je situace. Kdyby to zrealizovali tak, jak to je, tak prostě Maďarsko může nastat, Slovensko může nastat. Nerad bych se toho dožil.
4: Nejde len o televíziu a rozhlas, nejde len o ovládnutie verejnoprávnych médií, je to proste jeden z prvých krokov.
2: Stávkujúci podpořila i režisérka Tereza Nvotová.
4: Keď sa pozriete napríklad na Slovensko, zničila sa na Slovensku spravodlivosť, zničila sa životná úroveň, školstvo, zdravotníctvo a naozaj tie médiá sú v podstate vo všetkých tých autokratických krajinách alebo tých, ktorí tam smerujú ako prvé.
2: Celé jasné poselství řekl na pódiu populární moderátor a propagátor vědy Daniel Stach, když vládní koalice veřejnoprávní média zestátní, Dan Stach z České televize odejde.
5: To je můj postoj, říkal jsem ho veřejně, platí to. Já jsem jasně řekl, že v okamžiku, kdy se dostane platba pod státní rozpočet, tak já nechci být v České televizi, já v takové televizi nebudu.
2: Stanovisko vlády je neměnné, její předseda a také šéf hnutí ANO Andrej Babiš dlouhodobě prohlašuje, že svým voličům slíbil, a tedy i divákům České televize a posluchačům Českého rozhlasu, že jejich veřejnoprávní média zestátní. Z Kavčích hor Lubomír Smatana, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: Ve studiu tentokrát přivítáme zpěváka a herce Milana Peroutku. Povídat bude o svém otci, o účasti v televizních reality show, ale hlavně o svých hereckých rolích a vlastní kapele.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Stále vysíláme středočeské odpoledne. Středočeský kraj bojuje s nedostatkem lůžek v domovech pro seniory. Chystá proto plán na zvládnutí stárnutí populace. Lidé musí už teď na umístění často čekat několik měsíců i let. Situace se podle odborníků může ještě více zhoršit za 10 let, kdy zestárnou takzvané Husákovy děti.
1: Dobrý den, paní Rotová.
2: Anna Rotová se připravuje na koupání. V hořovickém domově na Výsluní je přes 15 let.
3: Já jsem sem přišla nejdřív do domova s pečovatelskou službou v roce 2013. Pak manžel, tady byli jsme tady jako spolu, manžel měl Alzheimerovou chorobu, takže on zůstal tady v tom domově důchodců a já jsem bydala vedle tady v tom baráku s tou pečovatelskou službou, no a denně jsem ho navštěvovala.
2: Anna Rotová mohla s manželem strávit konec jeho života. Sama do domova pro seniory přišla v roce 2024. Podle sociální pracovnice domova Lucie Cigánkové měla paní Rotová štěstí.
4: Jedině díky tomu, že byla vlastně na domě s pečovatelskou službou, kde je zajištěná pečovatelská služba, tak to zvládala i s pomocí rodiny, ale jsou žadatelé, kteří takovouhle konstelaci dobrou nemají. A ty potom čekají opravdu dlouho.
2: Přibyde podle ní každý rok až 80 žádostí. Oni jich mohou přijmout jen asi 20.
4: Potom zbývá nějakých 60 lidí, kteří se nedostanou do toho domova seniorů. Musí to řešit rodina, která je často už vyčerpaná.
2: Ve středočeském kraji bylo podle průzkumu Ministerstva zdravotnictví ke konci roku 2024 přes 24 tisíc seniorů starších 85 let. Kolem roku 2040 jich má být asi 60 tisíc. Středočeský kraj připravuje 10letý akční plán, říká krajský radní pro sociální oblast Martin Hrabánek z ODS.
5: Ten budeme teprve vytvářet na základě právě těch dat, která jsme teď pozbírali, a na základě toho demografického vývoje vlastně na něj bude navazovat ta nadstavba, která by vlastně měla nám říci, kolik financí budeme potřebovat my jako Středočeský kraj, aby jsme udrželi nějaký procentní podíl služeb v síti.
2: Jedním z konkrétních kroků by měla být větší spolupráce s městy.
5: My jsme schválili další dva dokumenty spolupráce. První se týká Říčan, kde by měl vzniknout nový domov o kapacitě 91 lůžek, a další se týká Kralup nad Vltavou, kde kapacita bude někde kolem 112 lůžek.
2: Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška není problém pouze stárnutí populace, ale především způsob stárnutí.
6: My nežijeme a nestárneme zdravě. A v důsledku toho naroste nejenom počet těch lidí žijících v seniorním věku, ale naroste počet lidí, kteří budou trpět vážnými chorobami. Cukrovka, diabetes, onkologická onemocnění, hematoonkologická onemocnění.
2: Pobytové sociální služby podle něj nebudou na péči o seniory stačit.
6: Kdybychom uvažovali, že pobytové sociální služby v budoucnosti v roce 35-40 budou krýt stejný podíl péče jak dnes, tak té péče tolik naroste, že bychom museli na celou republikou vybudovat 36 tisíc lůžek pobytových sociálních služeb. A podle mě to je v podstatě nemožné.
2: Stárnutí populace tak podle něj neznamená jen větší poptávku po místech v domovech, ale i rostoucí nároky na péči o seniory v jejich přirozeném prostředí. Z Hořovic Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů a jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Český rozhlas Střední Čechy je s vámi. Denisa Hergeslová přináší pozvánky na zítřek.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Středověkou architekturu a jedinečné fotografie uvidíte na dlouhodobé výstavě Sanctus Benedictus v Městském muzeu v Sedlčanech. Představuje snímky benediktínských klášterů a staveb z Česka i dalších koutů Evropy od fotografa a pedagoga FAMU Martina Štekra. Expozice je umístěna v autentickém sklepním prostoru z 16. století. Obrazy, grafiky a ilustrace Vladimíra Komárka, jednoho z nejoblíbenějších českých výtvarníků 20. století, shlédněte ještě do konce června v Mladé Boleslavi ve sboru českých bratří. Prohlédnete si Komárkovu poetickou a citlivou tvorbu, která si získala srdce několika generací. Vydejte se do zámecké zahrady v Mnichově Hradišti na předprázdninové pohádkové putování. Do 29. června tu na děti čeká dobrodružná stezka s 10 pohádkovými úkoly, které prověří jejich důvtip i postřeh. Připraveny jsou trasy pro menší i větší děti a za splnění úkolů získají malí poutníci odměnu. Kouzelná procházka zámeckou zahradou je ideální příležitostí, jak oslavit konec školního roku a naladit se na prázdniny. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Víc najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Tak tečka, Pavel Kučera se těší zítra zase ve stejných časech. Klidný večer a mějte se dobře.

Víte, že Svatá Hora v Příbrami je nejslavnější mariánské poutní místo u nás? Pro svou polohu bývala označována za duchovní srdce Čech. Svatohorská bazilika vítá poutníky už více než 350 let. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Premiér Babiš hájil změnu ve financování veřejnoprávních médií. Pražští radní odvolali Ondřeje Prokopa z hnutí ANO z dozorčí rady dopravního podniku. Zítra bude slunečno s teplotami do 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
2: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
2: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
4: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
2: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: V dozorčí radě pražského dopravního podniku skončil Ondřej Prokop z hnutí ANO. Na návrh náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů ho radní odvolali. Důvodem je to, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty, vysvětluje náměstek Beránek.
5: Tímto jsme konání a odpovědnost a způsobilost pana Prokopa celkově ztratili důvěru a v návaznosti na to jsme téměř jednomyslně na dnešním jednání rady schválili odvolání kolegy Ondřeje Prokopa z tohoto důležitého kontrolního orgánu dopravního podniku hlavního města Prahy.
0: Vedení relaxačního centra Labe v Nymburce sníží vstupné. Návštěvníci ušetří za jednotlivce i za rodinu. Nové ceny budou platit

0: Od 1. července do konce srpna, říká mluvčí města Marta Svobodová.
1: Dospělí v létě na celodenním vstupném ušetří 300 korun, děti, studenti a seniori o 20 korun více. Za rodinné vstupné zaplatí návštěvníci polovinu současné ceny a nově také zavádíme výhodné permanentky na 10 vstupů. Sport.
0: Tenistka Tereza Valentová porazila v 1. kole turnaje v Eastbourne Britku Klugmanovou 2-1 na sety. V generálce na Wimbledonci 19-letá hráčka připsala první letošní výhru na travnatém povrchu. Počasí. Zítra čekáme slunečno a velmi slabé ochlazení. Odpolední maxima nepřekročí 29 stupňů. Před námi je tropický týden. Teploty o víkendu vystoupají až k 35 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na okruhu směrem na letiště se zastavuje za sjezdem na Vestec, nesouvisle se jede až na 19. kilometr, je to kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů a silnému provozu. A na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz směrem k Lanovému mostu mezi Běchovicemi a Europarkem. V opačném směru se popojíždí na jižní spojce od sjezdu na Vršovice. Tolik informace z dopravy, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní, nesu vám psaní. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Napsal nám posluchač, jestli může položit následující dotaz. On píše, dovolte mě položit následující dotaz, tak pěkně zdvořile. Pan Zdeněk, Ježek z Dolní Čermné, zdravíme. Podle jakého vzoru se má správně skloňovat slovo městys? Já bych se přikláněl k hradu, ale ono se to skloňuje spíš podle stroje. Proč? A v sedmém pádu množného čísla má být měkké i nebo tvrdé i. Děkuji za odpověď. Tak pane Ježku, paní magistra je nejpovolenější, aby odpověděla. Městys.
2: Široko daleko nejpovolenější.
1: Tak řekněme si ty dvě varianty.
2: Můžeme to v rychlosti vyskloňovat a rovnou tedy řekněme, že obě varianty jsou možné. Můžeme skloňovat buď podle hradu nebo podle stroje, je to jedno. Můžeme si skutečně vybrat, takže ty tvary jsou městys bez městyse nebo bez městysu, k městysi nebo městysu, vidím městys, šestý pád o městysi nebo městysu, sedmý pád s městysem. A v tom množném čísle zase paralelně tvary buď podle měkkého vzoru nebo tvrdého, neboli odpověď na tu koncovku v sedmém pádu s těmi městy si, tam můžeme napsat buď měkké i nebo tvrdé i, vždycky to bude správně.
1: Městy si, městy jsou, městy se. A jestli pak víme, co to je vůbec ten městys, víte?
2: No, definice, která je ve slovníku spisovné češtiny, je podle mého názoru velmi
1: šalamounská.
2: Tak, je to totiž obec větší než vesnice a menší než město.
1: No, lépe to říct nešlo.
2: Možná ještě drobnost, jestli máme čas. Pan Ježek se také ptal, proč jsem v některém z minulých pořadů řekla všechna místa a pak jsem řekla, že vybereme některé, že tam mělo být některá.
1: No to jste udělala chybu.
2: Udělala jsem chybu a on napsal velice krásně a vnímavě, jestli by nebylo správnější říct některá. A tak já bych mu na to chtěla říct, že ano, že by to správně mělo být, ta shoda s tím podstatným jménem středního rodu v množném čísle, ale že jsem tedy v praxi, aniž bych si to uvědomila, předvedla ten obecný trend v mluvené češtině, který se dostává i do té psané podoby dnes už často, kdy nějak zanedbáváme tu zvláštní shodu u podstatných jmen středního rodu a dáváme tam automaticky koncovku pro ženský rod.
1: Tak, ty kuřata.
2: Je to
1: prostě
2: taková
1: špatně. Tak.
2: Je to špatně, ale je to tendence, jestli tady budeme ještě za 20-30 let, pravděpodobně už nebude nutné říkat, co je správnější a bude to platit obojí.
1: No, vy jste si to prostě neuvědomila a já to záměrně nevystřihl, abych ukázal, že jste taky jenom člověk, Dagmar Magincová.
2: Děkuji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch íránské pouště Lút se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Jablonecké gymnázium u Balvanu má nového ředitele. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
2: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
3: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
2: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
2: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michálu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka dnes věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáše Hochfichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
0: Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované i dokumentární snímky, pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky, Pana Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně nebo hraně animovaný film Válka z mloky. Z dokumentů je to například film věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa Albert Gahura

0: 100 let zlínské nemocnice.
1: Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek, večer se vyjasní a teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným je omezený průjezd kvůli nehodě. Na 33. kilometru narazilo nákladní auto do značení a svodidel a pak na místě havarovalo osobní auto. A pozor na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, v omezení před D1 je kolona, která se rozjíždí. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, 90ky a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gymplu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přijel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No tak třeba
1: čem?
2: Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, my když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam. Třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, takže se ho nemůžete na nic zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk, nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jsi se zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očišťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc to tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jakoby rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v vozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý den ráno, když odmykáte dveře. Jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho, a já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje, jo, a byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, bude to zkusit někdo jiný, jo, a nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál, no.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd. A můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečné papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci, no. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný, no. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce, to jsem poznával postupně, protože vlastně když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, kteří by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někde jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte s nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončí ten případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes, a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mě říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25, 26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55, no.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste takový jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říkám, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil, říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako ukolil, jako vůbec to, jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: to je, za chlapka?
2: Je to, jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit vždycky, tam ty média byly. A tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání. Já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají. Vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no já rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky, i pro toho soudce, ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, to je na ten papír, se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: úplně... Abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s tím ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, které mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá, říkám, tyjo, není to on, není to ten pachatel, když on tady třeba někdy může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a na to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš, ty mi se to už říkám, no jo, vlastně, jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte, no, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. To je Němec, takže my jsme ho čepli jako přesměně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, to já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, kterého jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A se říkal, jo, jasně, tak si sedněte vedle. A v obrva se počítali a v tom jste přišli, no. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat, a on, no to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba, no. A zvrašť mám ze začátku, a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on, no, on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že se málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy, no. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, co, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají ani policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista nikdy neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se po, já teď nevím po jaký době, dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, no, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Vocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako, když jako za 30 letech procitnete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový, jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v lese, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak by. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit jako jde dálky. Protože jako jde furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaký vycházky, musí si to nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se, nebo lepší se určitě všlenujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, který mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
2: Tak já už teďka pracuji
1: teď,
2: trošku
1: ano,
2: jinak,
1: teď už
2: ale
1: děláte něco jiného.
2: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě ano. Byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat. Pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme, krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec jsem měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám a nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Teďka jsem říkal kamarád, jsem hrál ještě za uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, takhle nás byla, měli jsme radost, jakože už máme po tréninku a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme se stavit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těchto těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuji za pozvání a taky děkuji.
1: Krásný den.
2: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér Babiš hájil změnu ve financování veřejnoprávních médií. Ministerstvo životního prostředí souhlasí se stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
2: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
2: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
4: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
2: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku získala od Ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může Ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi chránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavět v příštím roce. Podle mluvčí Ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové má stavba za zhruba 8 miliard trvat 6 let.
5: Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytné proto, aby bylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Je to tak další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž rezort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády.
0: Se stavbou přehrady dřív nesouhlasily některé ekologické organizace i obce, své výhrady už ale stáhly.
1: Sport.
0: Fotbalový klub z Karviné je nalosovaný do příštího ročníku šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů, kterým klubům by ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
6: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
0: Pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné stvrdí, liga by se dohrála v 15 týmech.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty.

0: 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, za Doksany na 33. kilometru uvízla mezi vozovkou a plotem lesní zvěř, hrozí nehoda. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a ničím nerušený večer všem, kteří jste nastoupili do dnešního country dostavníku. Na jeho první zastávce nás vyhlížel Mirek Hoffman z Green Horny a písničkou Long Gone Lonesome Blues, kterou už v roce 1950 přivedl na vrchol hitparády její autor Hank Williams. Podle Mirka poslední hrana, na níž v roce 1964 zaspomínal Hank Williams junior.

Dnes už legendární teplická ztracená karavana, kterou už v roce 1969 založili bratři Karel a Miroslav Serbusové, a písnička Svítá, která se o 7 let později přičinila o 2. místo na portě. Ze stejné doby její oznámení Jedu k vám.

Slavný Kanaďan Hank Snow a jeho zlatá raketa Golden Racket z vrcholu hitparády 1950. To bylo Hankovi 630 a stál na začátku bohaté sklizně, která jej v letech 1949 až 1980 přivedla celkem 85krát mezi elitu countryových singlů. O 24 let později ji do svého zpěvníku uložil Ladislav Vodička se svými vodomily jako půlnoční vlak.

Bratři Serbusové, Josef Hlavenka, Václav Tomka a Vilém Drahovzal, tedy teplická ztracená karavana z roku 1976 a máma Mirka Serbuse. Po řadě personálních změn a návrat z vojny se karavana dala znovu dohromady. Stoupila na aktivní scénu jako ryze bluegrazový katalog, který v letech 1985 a 86 získal Portu a o dalších pět let později v sestavě Karel Serbus, Sváťa Matějka, Robert Brown, Jiří Šruma, Mirek Roček a Ivan Brzobotý vydal 14-dílné album Katalog 91. Odtud je i Ivanova písnička Rozdávám.

0: Bílou řívu benžisty Petra Třebického vám nabídla trimská parta Zlatý orel, která vznikla už v roce 1982 ve stejnojmenné osadě.
1: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no

uměl, s Koltama si hrál, když střílel, ani nezaslech, mámin tichý vzdech, buď hodnej chlapče můj. Nenos Kolty do města, nech ty Kolty doma, Joe, ty krávy doma. Svátek byl, boty vyleštil a koně osedlal. Náboje v pásu doplnil, Kolty do pouzdra si dal. Vlasy lesklý pomádou, měl černý jako pech. A máma za ním volala. Nenos Kolty do města, nech ty Kolty doma, Joe. Ty krámy doma nech. Dveře báru rozkopnul, hned cítil si jak chlap. Hej, dalej whisky, poručil a pěstí ostu třáp. Když na ex sklenku otočil, je sotva chytal dech. A v uších zjel mu mámy hlas. Nenos Kolty do města, nech ty Kolty doma, Joe. Ty krámy doma nech. Zaprášenej honák, vedle něj hned smích řval. Řekl barmane, ten cucák by si ještě jednu dal. Tak byli sáhnul po Koltu a barem výstřel šlech. V tom znovu slyšel mámy hlas. Nenos Kolty do města, nech ty Kolty doma, Joe. Ty krámy doma nech.

0: si sa. Když mu doktor Šátek povolil, byli naposledy vzdech, tak navždy v hlavě zní mu hlas. Jeno z kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma nech.
1: Šestinásobná country jednička z roku 59 Don't Take Your Guns to Town, nejprve v originální verzi Johnnyho Cashe a pak o 41 let mladší v doslovném překladu Nenos Colty do města s Pavlem Bobkem. A neměl bych zapomenout, že už v roce 1972 s ní na portě představila Karla Vosmanská s brněnskými hráči ošklivou holku.

Babida Něka, další ze znamenitých textů Mirka Skunka Jaroše, Nech svět, ať se točí dál, z roku 2002. Velice věrná, tehdy už 37letá hitparádová jednička Eddie Arnolda, Make the world go away.

0: Dešť vám přinesla Lenka Husárová, dnes členka skupiny Sem tam Stýna nad Vltavou, s čistě bluegrazovou partou z jihočeských Netolic, která vstoupila do historie před 40 lety jako Stuha. O dva roky později se pochlubila brněnská country stále aktivní skupinou Zimour.
1: Sedím ve vagóně, z okna ven se dívám, krajina kolem vlaku ubíhá. Touhle dobou je tu velký nával a každý člověk jiný výraz má. Tam ten malej vypadá, že nemá zdání, kam s ním ten vlak vlastně.

že snad možná hora prachu tě může z týhle díry vytáhnout. A kdo má rozum, rychle odsud zmizí, někde poblíž hledá klidnej kout. Další z nich pak zase básní o svý práci, že prý svoje ruce zlatý má, sám se ale hodně dlouho snaží.

Brněnský Zimour se solovým Petrem Horákem a jeho Rychlík na závěr dnešního pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a trampské písně. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Karlem Serbusem a jeho katalogem. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Podle dat brněnského dopravního podniku vzrostl počet jízd hromadnou dopravou. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
3: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
4: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
3: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
3: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Počet jízd městskou hromadnou dopravou v Brně meziročně vzrostl, a to o necelých 4,5 milionu. Podle dat brněnského dopravního podniku lidé loni využili MHD v 376 milionech případů. Nárůst se projevil především v tramvajích, které nejméně ze všech dopravních prostředků trpí zpožděním kvůli hustému provozu. Další statistiky doplňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
6: Zájem vzrostl o roční předplatní jízdenku, kterou si lidé trvalým pobytem v Brně můžou pořídit levněji. Stejně tak roste zájem o jednorázové jízdenky zakoupené pomocí platební karty přímo ve vozidle a naopak klesá poptávka po čtvrtletních jízdenkách a také po jednorázových SMS a papírových jízdenkách.
2: Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji jsou stále ostravské Dolní Vítkovice. Pozici krajské jedničky si udrželi i v loňském roce s víc než 1 milionem návštěvníků. Dnes to zveřejnila krajská centrála cestovního ruchu. Druhé místo patří ostravské zoologické zahradě a třetí je výstaviště Černá Louka.
7: V první desítce nejoblíbenějších cílů pro turisty je také Dinopark, stezka Valaška, Landek Park a nově i poutní kostel na Krnovském Cvilíně. Většina těchto míst loni zaznamenala nárůst návštěvnosti. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost v tenisu.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánět nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu směrem z D1 opravují vozovku za sjezdem na Ořech mezi kilometry 18 až 16 je zavřený pravý pruh. Čekejte tam hustší provoz. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova zaslaným před víc než hodinou havarovalo několik aut na 33. kilometru. Aktuálně je místo průjezdné, kolona se tam netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 550

0: 533 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer nebo dobré ráno, buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretiéra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, a smrdí.
2: Myslíš?
1: No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. Krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom jiný. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
2: Před blbým pianem, jo, ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě na tebou vysoko vítá.
1: Jenomže jak dlouho spolu tak hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden.
2: Dva.
1: Jeden.
2: Dva.
1: Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Tak jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
2: No tak třeba co pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt. Já chodil hodně za piano.
2: No v tom to je. Já nemohl chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skládáte, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele. Když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáhrá.
2: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak jak to ty řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň? 1920?
1: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
3: Pivo, mračna kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá k motra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Grej. No ten, co ho držíte. Jo, náš František.

0: životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci.
1: Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart.

to jak si, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, natrhala lupení, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit,
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpovědně. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty Brouka Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny 3, tedy na všechny 4. Kdyby jsme jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, já myslím, že jo.
4: My nemyslíme, my doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Kdy si myslím, že... No to je strašně těžká otázka. Poněvadž to jak kdo? Ne? Někdo je šťastný. Prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
4: Ne, to nejsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak. A on, když...
7: Ale.
4: No.
7: šťastný?
4: Když zalejvá kytky.
7: No, no.
4: A Šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingletangli mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No to, protože jsem nechtěl, já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám ji snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych ji tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím, Verich říkal, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha, je na světě něco, čeho se bojíte?
2: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
2: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jakoby von jo, jo.
2: No, jemu se to, jemu se to nestalo.
0: Jo, jo, jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
3: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
2: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
2: Tak, a jak jste adresoval? Který pes?
0: Já pes mám... Hero u Sovových mlýnů 7.
2: No.
0: A psal jsem text Hav, hav, hav, tvůj Miroslav.
2: Ano. No. Ano, ano, to se pamatuju.
0: No.
2: A on si to přečet a neříkal nic.
0: Neříkal nic. Ne.
2: On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
4: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
0: Paní je tady, jo?
1: Není.
0: Není. Ne.
2: Ono si to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. A já odmíkám a už je to doma.
0: Šlitr, zkusil jste si někdy napsat sám text?
3: Na to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: A ověřil jsi to v praxi někdy z holí?
1: Ne, to mi nenapadlo. No.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No ne, já znám podle anekdot různý princip. Já. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak. Ty
0: jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, to, no. To je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: Ne, mě děsí to, že je nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než nekonečno, horší, ne? Ano. To jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.
1: Kde to tobě všude myslí, to je...
0: Ano. Někdy v Lucerně. Werich, co považujete za nejlepší vtip?
1: Ne. No, stvoření světa, snad.
0: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí, ale to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo, na závěr. A protože večer má být graduován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo, ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede. Ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky. A z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pojď sem.
4: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text a sice jmenuje se Big Bad John. One, two, three.

das was ich will. Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým.

Představte si, představte si, co jsem měl zpovědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, co jsem měl nespovědu. Až čtvrtá sloka, představte si, co jsem měl nespovědu. Představte si, co jsem měl nespovědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. Sám

se měl nesvobědu. Představte si, co jsem měl nesvobědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji svařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, baštil jsem jak praštěný, uzený na hráchu, střílel jsem ho na bráchu. Jestli ter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně, buchtičky se šodou, zapíjel jsem je vodou, poruch.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční party zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, já mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: Jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
6: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prej není žádná muzika, tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, s dovolením. Pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do Pišel. To stačí, jistě. Jako ono těch melodí, nebo pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel koho kolem plotu. Vzpomněl si na... to šlo vlastně na všechny mistrové melodie, že jo?
1: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco. A něco teda, no co už má, ne hravost v sobě,
0: no,
1: ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
1: Píseň by byla dobrá. Co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra a že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to hlavní.
2: Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Máler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To je byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Teď to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. A sledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a tenkrát na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká: Pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Máler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět. Ale všichni si rozumíme, myslím.
8: A to nemá, ale prosím vás, stojí na to. Chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost v průšvihu.
0: Přitom samý o sobě hry a pečivo jako jsou chváleni.
2: Já jsem se to moc zdůrazňovat.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiří by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo ujmout další písničky, protože bylo by dobrý zas nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba o smrti starého osla. Znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého... osla, jo?
0: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička, je to
3: To ti budeme zpívat v krematóriu.
0: Ty si, že tě pošlu parte, jo? Tudle.
3: Mě tam dostanou známí.

řeknu už. Babadada paro, von chudák netuší, že máme nůž, nůž. Ach bože, nic na plat osle, dní žil si dosti.

0: Tohle je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Ne. Vy jste to ještě neslyšeli. Tak já to zpívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš, a no. Autem a...
1: A on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: jsem... Já jsem tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, že to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: On dvěkrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být?
1: No, kdo vypadá líp?
3: To spíš kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohoto se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten zvuk.
1: Automaticky už, ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
4: Jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu, nová hra je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, co došlo, a dojdeme k nějakému písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme
1: zpět. Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína, tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
5: Krajina posedlá.
0: Výborně.

V kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

zachmuří. Přestože kolem padnul květ,

0: Je pondělní noc a já vás vítám u další noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o životě v početné rodině. Někdo vyrůstal jako jedináček, jiný měl kolem sebe od rána do večera několik sourozenců. V některých domácnostech bylo stále živo, u stolu se scházelo mnoho lidí, sdíleli se radosti, starosti a nikdy nebyla nouze o společnost. Velká rodina přináší spoustu krásných zážitků, ale také potřebu dělit se, pomáhat si, dělat kompromisy a někdy řešit i sourozenecké nebo jiné neshody. Kolik vás doma bylo a jaké to bylo? Na co nejraději vzpomínáte a co naopak bylo těžké a nevždy jednoduché. Pokud sami vychováváte více dětí, jak se vám daří udržovat rodinnou pohodu? Budu moc ráda, když se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že dnešní noční povídání bude plné úsměvných historek a možná i dojemných okamžiků, které k rodinnému životu prostě patří. Přeji příjemný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. 731 800 900, to je telefon. Volejte z celého Česka do zlínského studia, kde sedí Jarka Barboříková. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Vítá vás noční linka Jarka Barboříková u mikrofonu. A téma, jaké to je žít v početné rodině? Ptáme se paní Jarky z Frýdlantu. Krásnou.
1: Dobrý večer, Jarko. Tady Jarka.

0: Já sídlím tu, víte, Jarko, mamka pochází ze 6 dětí. Pak jsme byli jako mamka a její bratr. Jsme po 4 dětech v rodině, pak to další, její další bratr 5 dětí, pak další bratr 2 dětí, další bratr 2 dětí a ještě další bratr 3 dětí. Takže nás jich je hodně. Takže kdyby byla naše babička, tak by nás ani nemohla spočítat, protože nás bylo někde už 50 vnoučat. A 40 pravnoučat.
1: Teď jsem to chtěla říct, jestli se vůbec dopočítáte. To je nádhera.
0: No, jsme velká rozetnená rodina. A to ještě mamka má příbuzný v Německu, takže jsme všude rozetvení. I po celé republice, takže jsme veliká rodina.
1: No hlavně je hezké, že se ty rodinné vazby přenesly i do těch dalších generací, že to vypadá, ano. Že tady jste v kontaktu, že se scházíte pravidelně. No a asi, když vás teda, to už, kolik vás teda je, Jarčo? Teď jsem se chtěla zeptat,
0: no,
1: jak často
0: hodně,
1: se můžete
0: hodně.
1: Takto scházet, jestli je to jednou za rok na Vánoce, anebo jestli častěji.
0: No my se scházíme, jak se dá, protože neteř bydlí jedna v Rastenově, druhá bydlí ve Frýdlantě, třetí bydlí v Odříši a synovec bydlí u Mladé Boleslavy v Březině. No a tam už taky má on děti, že jo? Neteř děti jedna ve Frýdlantě, tam už má i vnoučata, takže pak má druhá neteř taky 2 děti, třetí neteř už má
1: Jaruško, ano, tak chápeme. Když teda vaše maminka na ty svoje sourozence vzpomínala, o čem nejraději mluvila? O společných lumpárnách nebo spíš o tom, jak
0: byli menší,
1: hezké historky.
0: Mamka, když byla menší, tak hlídala si mladší sourozence, že jo, protože babička onemocněla a pak musela se postarat o mladší sourozence a starší, protože nejstarší měla bráchu a tomu by bylo teď 93. No a prostě jsou to krásné vzpomínky i na to, že co jsme byli my jako děti, když nás vychovávali, že jo, tak jsme jezdili k babice na Hradcu nebo do Kulatic, ale tam jsme si vždycky, když přijeli z Německa, tak jsme grilovali a i na Silvestra se dělalo takový ty všelijaký věci, co k tomu patří, no a i na Velikonoce.
1: Perfektní. Jarčo, zní to hezky, téměř až idylicky, tak vám přejeme, aby ty rodinné vztahy i nadále kvetly, ať se vaše rodina schází co nejčastěji v pohodě a ve zdraví.
0: Děkuju a přeju hezkou noc vám všem, Jarko, a pěknou cestu domů. A pozdravu všechny lidičky.
1: Děkujeme. Paní Iveta píše na web. Ačkoliv vím, že se v pořadu striktně vyhýbáte politickým tématům, dovolte mi, abych, než se pustím do tématu, podpořila všechny rozhlasáky, televizáky, redaktory, novináře a zpátky k tématu. Jak už jsem možná zmínila někdy dávno, my jsme taková hujerovská rodina, která drží při sobě. Děda byl ze 13 dětí. Jedna babi ze 6, druhá ze 4. Já mám pouze jednoho bratra a manžel byl jedináček. Oba jsme se museli spoléhat hlavně sami na sebe. Naštěstí jsme měli 27 sestřenic a bratranců. Hodní a milí lidé, ale sourozence, přece jenom mít, to je něco jiného. Snad proto jsme si přáli velkou rodinu. A povedlo se. Máme 6 dětí a díky nim je naše rodina hodně rozvětvená. Já vím, že člověk musel svou náruč otevřít mnohem víc, ale nemám pocit, že by byly děti o něco ošizené. Snažili jsme se jim co nejvíce věnovat. Jezdili jsme na dovolené pod stan, vařili v kotlíku, písničky u táboráku, žádný hotelový přepych, ale líbilo se nám tam. Potkali jsme se s mnoha zajímavými lidmi, prošli hrady, zámky, přírodní krásy celé republiky, ale každému jsme dopřáli i dovolenou u moře. Dnes už jsou všechna děvčata vdaná, kluci ženatí, mají děti a když se příležitostně sejdeme, je nás 28 a to už se na nás manžel dívá tam se zhora. Na každé takové setkání se moc těším, navařím, napeču a pak už jen sleduji to hemžení a raduji se, že spolu všichni dobře vychází, že si v případě potřeby dokáží pomoci. Nepřeji si vidět ty hromady špinového nádobí a ten binec, co po takovém rodinném sletu je. Ale co? Něco se sklidí, všichni se zase rozjedou do svých domovů a zbytek pomalu uklízím já a těším se na příští setkání. Já svoji rodinu považuji za největší bohatství. Krásné léto a příjemnou dovolenou. Iveto, děkujeme za krásný vzkaz. Další milé příspěvky si můžete přečíst na webu rozhlas.cz/linka a u toho poslouchejte kapelu Olympic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, píše pan Dalibor. Mí rodiče se rozvedli a tatínek si našel novou partnerku. Myslím, že to není nic neobvyklého, takové věci se v životě prostě stávají. A když jsou pak lidé rozumní, dá se všechno postupně srovnat, najít si k sobě cestu. A díky tomu máme teď velmi početnou rodinu ze všech možných stran. Dalibor, děkujeme za vzkaz a naváže na vás pan Janča, který volá tady ze Zlínska k nám do Zlína, do noční linky. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer, tady Josef Janča z Mánovic u Zlína.
0: Já s dovolením připomenu téma. Zajímá nás život v rodinách, kde je dětí víc než dost. Vy jste mluvil o tom, že nepocházíte z nějak extra si početné rodiny, ale přesto máte co říci k tématu. Je to tak?
1: Já osobně jsme jenom s bratrem dva, teda to je toto, ale chci říct, po 9 měsících od svatby se nám narodila dcera Martinka a pak nečekaně, neplánovaně, jako by se, a to plánovaně to neužívám rád, takové slovo, plánovaně, neplánovaně, se nám narodil chlapec zhruba po 14 měsících a vypadalo to složitě ta situace, ale bylo fantastické, že oni si spolu potom vyhráli, jako, že oni opravdu byli jako dvojčata téměř, víte, takže to bylo krásné, napřed to znovu opakuju, vypadalo špatně trošičku, ale pak se to v dobré obrátilo. Potom jsme přišli nějaké mimina prostě a pak po mnoha letech jsme vymodlili ještě chlapečka. Takže jsme měli ty děti 3 a trošinku je problém, když se ti lidé před svatbou nedohodnou, kolik jsou mít dětí. Já říkám, že jediná správná odpověď je, kolik dá pán Bůh.
0: Aha.
1: A obdivuji se, že náš arcibiskup otec Nuzích pochází z 11 dětí, že i v této početné skupině se nalezl takové duchovní povolání, které je prostě nadlidské téměř, prostě jeho postoje a jeho názory. Mm-hmm. Takže to je...
0: Pane Jančo, řekněte, jak daleko od sebe byly, kolik let to nejmladší dítě a nejstarší? Vy jste říkal, že tam byla nějaká pauza?
1: Nejstarší má 42 a nejmladší má 34.
0: Mhm. To od sebe byli kousek, ale asi ne tak velký. To ještě byly pořád děti, které si spolu asi hrály. Šel byste do toho znovu mít 3 děti, nebo byste přidal nebo ubral?
1: Ne, já bych přidal prostě, kolik dá pán Bůh, to by znamenalo neomezeně.
0: A jaký vztah mají dnes mezi sebou jako dospělí?
1: Ach, není to nejlepší, ty vztahy mezi něma teď. Mm-hmm. Každý má svou rodinu, ten nejmladší je svobodný ještě, rozumíte? Dělá policistu v Praze, ale dcera dělá na přestupkovém, syn dělá v radioaktivních látkách pro zdravotnictví, ale opravdu mezi tím synem, prostředním tím, co jsem narodil, tak neplánovaně, jak jsem říkal, ty vztahy nejsou dobré prostě. On je ovlivněný tou rodinou té nevěsty, víte, a já vás špatně slyším stejně do telefonu, nevíte, čím to je?
0: Já vás slyším výborně a věřím, že posluchači také. Tak se ještě zkusím doptat, bylo těžké najít si čas jenom pro každé dítě zvlášť?
1: Ještě jednou?
0: Jak těžké bylo rozložit čas mezi ty děti? Měl jste pocit, že se každému dostatečně věnujete? To bývá právě to největší otázka.
1: Nikdy se nevěnoval dětem víc než já. A neumím zpívat. A učil jsem je zpívat.
0: Jo, to je dobré.
1: A jsou to jinak neuvěřitelně správné děcka prostě. Když se tím zamyslím jako do hloubky. Můžu kritizovat ty vztahy, že by mohly být lepší mezi něma. A už mám 5 vnoučat, je to 5 chlapců, dcera má ty 3 chlapce a mají v rozpětí 6, 8, 10, ale jsou to závisláci na mobilech. takže oni spolu nekomunikují vůbec. A když se jim to zabaví, tak se bijou.
0: Tak. Pane Jančo, já bych vám moc přála, aby se ty vztahy mezi těmi dvěmi sourozenci, které jsou trošku zamotané, rozmotaly. Věci mají v životě vývoj, takže věřím, že se to může stát. A přeju vaší rodině hodně zdraví, pohody a společných hezkých chvil. Loučím.
1: Když si rozumíme třeba já s dcerou, tak prostě, že nepotřebují ty vztahy rozmotávat nějak. Mě to úplně ukradené, co si dělá ten chlapec. A každou sobotu či neděli zvu dceru na oběd k nám a s těma třema malýma přijíždí a rád jim vyvařu, bude. Byla v sobotu kachna se zelím a s knedlíkem a to ještě neví, dcera bude v sobotu zase kachna, ale z rýží.
0: Dobře. Mějte se dobře, pane Jančo. Loučíme se s vámi.
1: Díky moc za váš pořad a jste skvělí. Neposlouchám nic jiného než Rádio Zlín. A mě mrzelo, že se nedá dovolat. Já jsem se chtěl vyjádřit, jak jste tam měli tu relaci o tom, jak se žije v vašem městě. Já jsem chtěl říct, protože díky Rádiu Zlín se dovídáme o všech akcích, které jsou tady v okolí a že jsou to nejčerstvější zprávy jako takové a největší pro nás jako opora.
0: Přesně o to se snažíme, od toho jsme tady. Tak opatrujte se a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jaké to je sdílet vaše dětství s mnoha sourozenci? Dnes nás čekají příběhy z rodin, kde bylo doma opravdu živo. Volejte Český rozhlas, volejte noční linku. Máme 21 minut po 23. hodině.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
4: laskavá náruč
3: i zběsilý let.

0: někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma je o domovech, kde se stále něco děje, o početných rodinách. A k tématu se hlásí také paní Jiřinka, která volá ze Žďáru nad Sázavou.
1: Žďáru, ano. Takže já jsem vyrůstala, vlastně my jsme byli 4 holky, ale doma jsme byli jenom 3, protože vaše byly rozvedeny a tak ta jedna děvčica nechtěla s náma žít, ta byla jako u tátových rodičů, ale my jsme jako měli docela dobrý vztah s tou jednou sestrou, teda úplně dobrý, s tou druhou horší, no ale jako jsme to překonali, ale já sama s manželem, já už to, jsme jich měli 6.
0: Teda.
1: 6 dětí, ale taky my jsme taky byli, jako já jsem měla 3, když mě manžel zemřel, tak jsem si našla pána, který měl 2, takže jsme jich měli 5, ale potom jsme měli 1 jako dohromady, jo. Aha. Takže, ale 6, jako, ale my jsme nedělali jako nějaký rozdíly, moje, tvoje děti, ne, to vůbec ne. Prostě museli jsme, ale ke každému tak jako přistupovat. No každý byl jiný, že jo.
0: No prostě. A jaké to bylo spojit ty 2 rodiny dohromady? Bylo to od začátku naprosto přirozené, nebo to chtělo spoustu času?
1: Taky s mužem, protože on byl daleko od nás a nemohl pořád dojíždět, paní Jaruško, takže my jsme se brali po 3 měsících známosti, jo.
0: Aha.
1: Jsme se vzali, když jsme se vzali 3 měsíce. No tak půl roku jsme se tak zžívali, jako a jo, v pohodě, děcka si zvykly a prostě já si myslím, že to bylo úplně, já jsem teda byla taková přísnější, manžel byl takový benevolentnější, ale jo, ale jako zvládali jsme to, no a teďkon ty děcka jako mezi sebou prostě se baví všechno, akorát, že jsou roztrkaný po celé republice, takže my, a je nás 40, když se sejdeme,
0: mm-hmm.
1: Jo, takže my se scházíme, jako voláme si to, ano, to všechno, že jsou z Prahy, z toho, z Olomouce a tam z Podkrkonoší bydlí, takže my se vždycky jako setkáváme, když je třeba, já jsem měla 80, tak se všichni jsme sešli, ale v hospodě, že jo, protože to prostě jako bychom se nevešli, barák nemám. A pak měla, pak když měli holky moje 60, teďka ta nejmladší, co jsme měli manželem, ta měla 50, už, takže jsme jako, vždycky se sejdeme a vždycky teda skutečně všichni přijedou a je to strašně hezký.
0: No to věřím, protože to zní opravdu idylicky. Vy jste dokázali spojit 2 rodiny
1: v jednu. No tak to víte, že taky byly někdy chmury nebo prostě ten zlobil nebo tal, nebo to víte, že nebylo všechno růžový, ale snažili jsme se prostě, tenkrát ono se žilo tak jako skromnějc a těch peněz taky tolik nebylo, ale chtěli jsme, aby měli střechu nad hlavou, aby měli co jíst, aby byli oblečený. No a manžel, ten se jim jako hodně věnoval, jako, tak třeba je vzal někam do lesa, do přírody. Já jsem zase uklízela, prala, žehlila a tak, takže jsme se to takhle měli rozdělený. A tak já si myslím, že jsme docela dobře žili. I takhle, co potkávám, tady známe lidi, tak říkali, jo, vy jste byla rodina docela dobrá. Všechny moje děti pracujou, nikdo není, jakože by se flákal, i vnuci, i pravnuci. Takže já se, a už má zase ty moje vnuci, už mají prostě partnery a už i ty právnuci jsou velký, paní Jaruško, takže já mám 10 právnuků, teďka máme nejmenší, ty je 18 měsíců a je teda nejmilejší, no, holčička taková.
0: Teda, jaké to je sledovat tak velkou rodinu, jak roste do dalších generací?
1: No, tak to víte, že jo, taky někdy jsme se jako domlouvali, protože já jsem to myslela jinak, manžel taky jinak, ale vždycky jsme se teda, paní Jaruško, na všem jsme se domluvili, prostě jako to a To já jsem byla teda taková, že teďka se to nesmí, ale tenkrát se to mohlo, takže když zlobili a chytla se mě u toho, tak dostali na zadek. To teda jo.
0: A kdo z rodiny se s vámi vídá teď nejčastěji?
1: Prosím?
0: Kdo z rodiny se s vámi teď vídá nejčastěji?
1: Teďka nejčastěji ta nejmladší a ta prostřední, protože ty ostatní jsou daleko, ale jezdí sem za mnou každý 3 měsíce a tu nejmladší mám tady 5 minut od sebe, protože já jsem v pečovatelském domě, protože manžel mě zemřel, tak já jsem byt nechala vnučce a šla jsem sem a dcera bydlí 5 minut ode mě, takže když něco potřebuji, ale já ještě jsem tak jako samostatná, že si jako nakoupím, uvařím všechno, ale jsem tam mě teda velký nákupy dělají, no. A ta jedna dcera, ta bydlí tady kousínek, takže když potřebuju, tak ta za 20 minut je tady u mě, když něco potřebuju. A mám strašně dobrý zeťáky a ty taky jsou, když jako potřebuju, tak hnedka jedou. Takže já si nemůžu naříkat teda.
0: To je dobře, že je máte a že se máte. Jiřínko, děkujeme za vysílání.
1: Jo, máme se rádi, no tak to víte, že někdy taky člověk si říká, mohlo by to být ještě lepší, no ale je to život, že jo, no.
0: Tak děkujeme, že jste taky s námi vysílala, přejeme, aby se vám dařilo, abyste všichni zůstávali ve
1: zdraví. Já taky vám přeju a ještě krásnou pohodu a všechny příběhy budu poslouchat a děkuju moc, že jste mě vzala do vysílání.
0: My děkujeme za vaši účast a pojďme na Lenku Filipovou. Ta zaspívá píseň Norský dřevo a potom bude následovat další příběh dalšího z vás. Jaké to je žít v početné rodině? To je dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas, noční linka, kdo volá? Krásnou noc přeji.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Jarmilko, vítejte. Dnes mluvíme o příbězích z rodin, kde je doma opravdu veselo, živo. Povídáme si o tom, jak vypadá život, když je doma sourozenců víc než dva. Tak co máte vy k tématu?
1: Moment, ještě já jsem si dala nějak hlas.
0: My vás slyšíme dobře, tak můžete vyprávět.
1: No, dobře. Takže my jsme byli jenom tří sourozenci, s tím, že nás teda naši vychovávali hlavně taťka tak jako přísněji. Mamka jako ta se byla tak jako oba trošku s ňou smlouvat. No a s tím, že teda měli jsme i zavedený služby, když jsme dělali nádobí, takže se v neděli povojensky předávala služba, prostě nádobí muselo být umytý, to byla ta stará myčka, že jo. A když se nám to nechtělo, tak jsme prostě nějaký plech od nedělního obědu, kde třeba jsme měli kačnu, tak jsme ho maskovali, protože se nám to nechtělo umývat, takže pak prostě se na to přišlo a bylo to, že jo, takový křik mezi náma, jako sestrama. No. Aha. A potom, když jsem teda vyrostli, nebo tak, tak jsem se vdala s tím, že moje dcera Ivanka, tak ta jako sice měla kamarády nebo to, ale bohužel stalo se taková nemilá věc, že otec řekl, že je postavou jak její babička a ona si to vzala do hlavy s tím, že se nám přiznala až po čase, no a měla teda bulimii. Takže, ale to jsem odbočila, abych to vysvětlila. Takže si našla kamarádku, která byla taková tichá a to, a my jsme se ji nakonec prostě vzali do pěstounské péče, protože měla život úplně hrozný. Maminka ji zavírala do sklepa 4 roky, prostě dětství hrozný, měla ještě brášku a od toho se starala teta, zubní laborantka, takže kdyby se o ní nestarala, tak z něho nebylo taky nic. No a prostě ona přišla o půlnoci kolikrát, já jsem říkala, přijď kdykoliv, protože ten otec byl alkoholik a prostě měl tam kumpány a vyhrožovali, že jí prostě krumpáčem zabijou a takový to. Ta holka měla takový trauma, že mě jí tak bylo jí to, že prostě jednou se stalo to, že přišla o půlnoci a tak utekla. Tak říkám, tohle ne, to se bude řešit. Tak jsme si všechno vyřídili a vzali jsme si ji k sobě, protože jí bylo ale 17 nebo tak nějak a vlastně, nebo ani ne 17, a nechtěla jsem, aby šla někam do ústavu, protože za chvilku by byla plnoletá, že jo, tak aby tohle. Tak jsme se o ní postarali, manžel taky s tím souhlasil, i když se mu to ze začátku jako nezamlouvalo, ale zvykli jsme si, udělali jsme jí pokojíček s tím, že teda měla svůj pokojíček sama pro sebe a jako byla šikovná, hodná, pomáhala a naučila se u nás spoustu věcí s tím, že teda měla někdy takový dny, že prostě asi se zamyslela zřejmě, co bylo, tak no a do dneška se teda stýkáme, vdala se, má 2 děti, kluky a bydlí tady kousíček, no v Lesenicích, kousek od Bolíkovic a on má rodiče v Čáslavicích, tak jezdí okolo, takže když děláme nějaké posezení nebo prostě nějakou oslavu, tak je samozřejmě pozveme a přijedou a jsme rádi a vzpomínáme na to, na všechno a prostě je to takový pěkný, no. A jsou ráda, že jsme to udělali tenkrát, protože i když se posmívali, že jako, že jo, lidi byli přející a nepřející, no ale jako já jsem prostě nechtěla, aby šla do ústavu, aby to, takže jsem jí ještě potom dala nějaký peníze, co jsem našetřila, aby měla do začátku a tak mám z toho radost, no, že jsme jí takhle pomohli a ona je fakt šikovná holka. Na Vánoce nám donese co pekla nebo nějaký recepty, my si to prohodíme. A nebo prostě, a kluci taky, kluci jsou vychovaní, poslušní, sice ten jeden dlouho začal mluvit, ale už to všechno dohnal, takže mají takový klidný život, žijou si dobře, tak, jsou z toho, tak mám z toho radost.
0: Jarmilko, no. Teda hluboko sklon, jste úžasná, jste udělali opravdu velmi bohulibou věc, když jste té dívce pomohli, říkala jste, že jí bylo třeba kolem 16. No to je taky skutečně citlivý věk, že si neumím představit, že něco takového prožívala. A vy jste jí pomohli, to je zajímavé, ale mám teda v hlavě a to mi dovolte zodpovědět tu otázku. Jak jste to myslela, že se našli nepřející lidi? Jakože někdo to
1: protože třeba
0: negativně, že jste někomu pomohli?
1: Chodit jakoby s kamarádem a ukazovala si, nebo si říkali, že teda nechtěla jsem to tak říct na plnou pusu, že jsou jako gejové, že a on prostě, když ta Blanka tam byla, tak prostě ji ze začátku nebral ten syn, jo. Prostě ji tam nechtěl, jakoby. Ale nedal jí to jako, že tady nebudeš prostě. A my jsme se k ní chovali, prostě jsme ji brali tak, jak kdyby byla naše. Já jsem žádný rozdíl nedělala. Prostě, že jo, když něco teda svedla náhodou, nebo se něco tak dostala taky jako vynadat trochu, nebo tak, ale a naší taky. Takže prostě všem stejným metrem, ale jsem ráda, že prostě, tak to spíš takhle myšlený kvůli tomu Michalovi, no, že jako on se stranil a našel si potom kamarády nebo kamaráda a tak jako to vypadalo, že si o tom s ní si povídají, že teda jsme hlavně, že jsme si vzali Blanku a tohle a přitom jako, že jo, no tak člověk jako nevěděl, co tomu ty lidi budou říkat, no to víte, lidi jsou na vesnici, ty si vidí do talíře, že jo, no takže.
0: Jarmilko, děkuju moc za ten příběh. Poslouchali jsme to s nadšením, taky asi s napětím, jak to dopadne. Všechno dopadlo dobře. Tak mám radost, že máte všichni dobré vztahy i po tolika letech a i po tom všem teda tím, čím jste si prošli. A musíme končit, ale jenom prosím, jaký vztah má ta dívka teď se svými rodiči? Jak to tam dopadlo?
1: Ona?
0: No.
1: Oni už ta maminka s tou se vůbec nebaví. Protože baráky sice jako zůstal, nebo si ho museli koupit. Předělávají, že to mají to tam úplně kouzelný. Zahrádku jen tak malou, ale mají tam všechno možný. Fakt se spolu prostě zhodli a je to tam vidět, že prostě se mají rádi a on si máme děti třeba na koupání a pak zrovna jsem tam byla, když měla narozeniny 15. srpna a on jí koupil, dovezl takovou kytku a popřálí. A to bylo tak hezký, prostě tak dojemný. A jenom se mi to povedlo vyfotit, takže jsou krásné fotky a mám z toho radost, že jsou také šťastný.
0: Děkuju za telefon. Děkujeme za přízeň. Opatrujte se, Jarmilko, a zase někdy zavolejte noční linku.
1: Jo, děkuju a taky všem přeju jen to nejlepší a hodně, hodně dobrý pohody a radosti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Markétka, Marie Rotrová v noční lince Českého rozhlasu. Za 6 minut bude půlnoc. S námi je návštěva z Prahy, je to tak?
1: Ano.
0: Vaše jméno, představte se, prosím.
1: Terezie.
0: Terezko, víme, že teda voláte z Prahy. Vítejte v noční lince a povídejte, co máte k tématu život v početné rodině.
1: No, chtěla jsem vám říct, že já pocházím z 15 dětí.
0: Mm-hmm.
1: Jo, jedna zemřela, ta byla o rok a půl mladší než já, ta byla jako miminko. No a pak ještě nás bylo, nás jich teda 14, nás jich zůstalo, jo. A nejmladší sestru se měla do 17 let mladší než jsem já. A já jsem pomáhala mamince s těma dětma už od malinka. Slyšíte mě?
0: Ano, ano.
1: Haló?
0: My vás slyšíme dobře, můžete pokračovat.
1: Jo. No a já jsem od malinka mamince s nima pomáhala, s těma dětma. Dva bratři jsem měla starší, než jsem byla já, jednoho o 3 roky, druhého o 2 roky. No a dvojčata jsme měli, ty byly, mě bylo 14 roků, když oni se narodili. No a tak jsem mamince s nima pomáhala se všema. Já s nima chodila do poradny s těma menšíma. Prostě starala jsem se o ně, jako bych byla jejich maminka. Jo? No a oni dneska, mně už bude 80 roku, že jo, já už jsem taky dost stará. No a oni mě mají všechny, rodiče nám zemřeli, a oni mě mají všechny, jako bych byla jejich maminka. To bratrovi je 65 roku, on měl narozeniny. A říkal, že tam všem jako lidem řekl, já jsem neměl dvě mámy. Já jsem já neměl jednu mámu, já měl dvě. Že oni mě berou jako mámu a já jim můžu říct, co chci. A on nikdo si nedovolí mě něco říct. Jo, už nás jich žije jenom 9 teda. Už jich 6 zemřelo.
0: Tak ona to byla taková samozřejmost, že vždycky ti starší pomáhali s mladšími, ale ona to byla také zároveň velká zodpovědnost, že ano? A vy teda jste se tomu postavila a zvládala to asi velmi dobře, vzhledem k tomu, jaké dobré vztahy jste měli a ještě máte s těmi, co jsou tady stále. To no zní naprosto idylicky.
1: Teď jsem vám chtěla ještě říct, že všichni jako mě mají rádi, jako když mám narozeniny sváté, tak za mnou přijedou. Jedna sestra bydlí na Slovensku, ta mě pořád volá. Jo. A pořád, když nemůžou přijet za mnou, tak mě volají denně někdo z nich. Bylo nás jich 6 holek, nás zůstalo a 8 kluků. A já sama mám 6 dětí.
0: Aha.
1: No, 6 dětí mám, jsou to samí kluci. A 18 vnoučat a 14 pravnoučat mám já.
0: Hra.
1: No, takže nás je velká rodina a já jsem ráda teda, jako, že ty děti mám. Teď mě zemřel manžel a oni se o mě starají, všechno pomáhají mi. Oni jsou to kluci, ale já nevím, já si myslím, že kdybych měla holky, takže by se ani tak o mě nestarali jako ty kluci.
0: Mm-hmm. To je naprosto úžasné vás poslouchat.
1: No.
0: Nevím, jak jste to zvládala vlastně celý život. Vy jste stále u někoho pečovala. Vy jste vlastně sama byla trošku okradená o to své dětství, protože jste se věnovala sourozencům a když už by třeba sourozenci, dalo by se říct, byli soběstační, tak jste zase měla sama 6 dětí.
1: No, Pak jsem měla já sama 6 dětí a dneska já jsem ráda, že je mám. A to jsem chodila do práce, že jo. Měla jsem 4, ty byly po roce, mě bylo 19 roku, když jsem měla první, a pak mě bylo 23 let, když jsem měla 4. Oni byli po roce skoro. No a chodila jsem do práce, 2 jsem chodila do školky a 2 chodili do školy. A tam ty 2 jsem měla zabíjet. To už jsem byla starší.
0: Uh-huh. Uh-huh. Co byste

0: Já žiju pořád jakoby v mlze.
1: Tak o to víc potřebujete jako parťáky všechny z vaší rodiny, tak je tím, že jich máte tolik, tak je prostor, aby vám byl stále někdo na blízku. Tak moc děkuji za sdílení vašeho rodinného příběhu. Bylo krásné to poslouchat. Přejeme vám...
0: Mě vodějí za ruku jako dítě a říkám, to mě nemůžete takhle vodit. A oni říkají, mami, musíme, aby si neupadla.
1: Když jste vodila vy, je? A teď no, se vám to v dobrém
0: no,
1: všechno
0: to říkám,
1: vrací.
0: Že jsem vodila oplácí. Vás a teď vodíte vy mě.
1: Loučíme se s vámi, přejeme krásnou noc. Zdravíme vás do Prahy, paní Teresko. Naslyšenou.
0: Tohle jsem vám chtěla jenom říct. No. Tak jo, děkuju vám a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes navazujeme na naše pondělní povídání o velkých rodinách, o sourozencích, o dětech i o vnoučatech, o tom, jaké to je, když je nás doma hodně a když je živo. Každá rodina to má jinak, někde bylo víc dětí, jinde méně, ale vždycky vnikají silné vzpomínky a příběhy, o které se dá podělit. Budu ráda, když se zapojíte i teď, zavolejte 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a vítám paní Vlastu, která volá z Ústí nad Labem.
2: Ne, já jsem nám jenom jako chtěla ještě říct, jak nás teda bylo 7, že jo? Jedno za
1: paní to. Vlasto, poprosím, abyste si stlumila rádio. A pak můžete pokračovat. Říkáte
2: je,
1: tedy,
2: tak to
1: že
2: já
1: bylo 7.
2: Jako nedokážu, protože já jako jsem nepohyblivá. Takže
1: tak
2: se nezlobte.
1: Nevadí, vyzkoušíme to. Tak pokračujte. Bylo vás doma 7?
2: No, bylo nás 7. Já jsem 45. ročník, poslední byla 56. ročník. No a jak bych to řekla, naši nás vůbec nezvládli.
1: Aha.
2: No,
1: tak to vysvětlete.
2: Prostě my jsme neposlouchali. Maminka byla hysterická.
1: Tak Vlastičko, zvládneme pokračovat?
2: No já bohužel nemůžu k tomu rádiu, no.
1: Já myslím, že to je v pořádku. Zkuste mluvit dál. Ano?
2: No. No prostě, jak bych to řekla. Já byla nejstarší, že jo?
1: A jaké to teda bylo u vás doma? Jak to vypadalo? Když jste říkala, že vás rodiče nezvládli, tak to jste hodně lupačili.
2: Já jdu k tomu rádiu přece jenom.
1: Zkuste pokračovat, paní Vlasti.
2: No, tak už jsem to na málo. Mně je 80, že jo, a v době, kdy jako jsme byli jako děti, tak to nebyla moc hezká doba.
1: Pokračujte.
2: No, maminka prostě, jak bych to řekla, vždycky čekala, až táta přijde z práce a hned ječela. Nařeš je.
1: Dobře. Jak pokročil čas, jak jste spolu žili dál, tak jste
2: no, tak,
1: si...
2: Takhle, my mezi sourozencema teďko máme k sobě docela dobrý vztah, jo. Tady v domově mě navštěvuje bratr, sestra, jo.
1: Tak to je pěkné. Vlastně to spojení není nejideálnější, protože nám to tam chytá zpětnou vazbu. Takže se rozloučíme, ale jsem ráda, že jste nás pozdravila, že jste vzpomenula své sourozence, jsem ráda, že taky za vámi chodí, že nejste sama a když to bude možné, zavolejte i příště noční linku a zkusme vždycky volat u toho rádia, aby když zvedneme ten telefon, když se uslyšíme v éteru, aby jsme to stlumili, aby nám to nepískalo. Opatrujte se a zase někdy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 15 minut po půlnoci, já přivádím dalšího hosta. Tím je Martin, jste říkal, pamatuju dobře?
1: Ano, ano.
0: Martine, ano. Vy jste na cestách?
1: Ano, já teďka jedu směrem jakoby Francie.
0: Z Francie do Česka k nám, takže už jste skoro doma?
1: Ne, ne, ne, ne, ne, já jedu právě z Čech, jedu jakoby do středu Německa, dejme tomu, jo, mám za sebou, já nevím, třeba asi 8 tun naloženo, tak jedu jako řidič nákladního automobilu nebo kamionu.
0: A kam teda jedete? Do toho Německa?
1: Do Německa, do Německa.
0: Tak, já jsem ráda teda, že jste se nám ozval, doufám, že spojení bude dobré, že signál vydrží a že nám něco povíte o tom, jak je to vyrůstat v početné rodině, v případě teda, že jste měl početnou rodinu, nebo o čem chcete vyprávět na téma sourozenci?
1: No, sourozenci, no, já jako nemám úplně tak moc početně jako sourozenců, já mám jednoho vlastního, jednoho nevlastního, ale s těma sourozencema to je absolutní kříž, vám povím.
0: Aha. Tak to zkusím.
1: Obzvlášť, co se týká milostního života, jako, jo, jejich milostního života.
0: Aha, takže spolu probíráte všechno možné, tak to je fajn, že máte tak dobré vztahy. A když jste mluvil o tom, že teda jeden sourozenec je vlastní, druhý nevlastní, tak v kolika letech teda jste se zžili i s tím nevlastním sourozencem? Jaké to bylo?
1: To vám řeknu, to bylo asi tak teprv rok na zpátek třeba. Možná dva. Což je docela dlouhá doba.
0: No, nevím. Myslela jsem, že jste se spolu třeba začali vídat, když vám bylo kolem 10, no tak teď teda jste k sobě přišli až v tom pozdějším věku teda.
1: Jo, takhle jste to myslela. Nebo... Ne, to. My jsme se jako vídali, jako když jsme byli malí, ale já jsem toho sourozence prostě neměl. Jo, prostě to byl takovej ten jako... jak se upřednostňuje, prostě ten jeden rodič ho prostě upřednostňuje více, tak prostě, víte co, vy prostě jako něco uděláte a hned za to, jo, jste prostě jako pití, ale tenhle ten sourozenec ten udělá a je vlastně všechno pořád, no takže kvůli takovýmhle věcem, prostě já jsem toho sourozence neměl rád. Teďka už je pomalu jako dospělej nebo dospělá a tak už je ten vztah takový lepší, bych to asi viděl.
0: No, takže často obrousil. A myslíte, že to teda bylo tím, že ho protěžovali ti rodiče vaši, nebo jeden teda vlastní rodič, druhý nevlastní, anebo to bylo právě tím, že do té rodiny nepatřil od počátku? Tady ty vztahy bývají někdy trošku složitější, nebo ne?
1: Je to takový složitější. Určitě tam má prostě jako nějakou vinu to protěžování, že to je takový ten papánek nebo mamánek, nebo jak by se to jako dalo říct, jo. Ale potom samozřejmě asi je možná chyba i ve mně, protože já razím takový to heslo, nebo heslo, to je moje heslo, že prostě má to být stejná krev, když je to tam už trošku zmíchaný, tak už se mě to tak jako úplně nelíbí.
0: Takže jste cítil ten rozdíl v přístupu rodičů k vám a k němu, asi to tady byla sestra. No, někdy to je těžké přijmout, třeba ty životní změny, zvláště samozřejmě pro ty děti, ale tak vy říkáte, že teď máte vztah dobrý, takže se to časem opravdu obrousilo.
1: Jo, jo, jako, už je to asi dobrý, no.
0: Už je to asi
1: už
0: dobrý.
1: Už si nějak nevadíme, už si nějak nevadíme.
0: Dobře, tak vzpomenete ještě třeba, kdo byl u vás doma přísnější, máma nebo táta, jak to bylo?
1: Hlejte, asi babička.
0: Babička, takže vy jste vyrůstali ještě z další generací, ano?
1: Jako já osobně jsem navštěvoval pořád vždycky po škole babičku a dědu, tam jsem s nima trávil prostě celý den, než máma přijde z práce a nech si mě vezme. A což si myslím, že je velice jako dobrá věc, že by to tak mělo být. To je asi i někde, nevím jestli v Číně, nebo asi v Japonsku, že tam ty děti jako spíš vychovávají ta starší generace. A za mě to má jakoby docela pozitivní jako vliv, jo? Že prostě já když dneska vidím své jako vrstevníky, to je samej odpadkový jako pytel na odpadky, prostě já nevím, květáky na hlavě, jo? To prostě člověka nebaví a ty jejich jako názory nebo argumenty nebo jak se chovají. No, nebo že prostě pohrnujou nos na tamhletím, to mě se prostě nelíbí, to mě se vlastně jako ani netýká, protože jak jsem hodně trávil čas s těma staršíma, tak má člověk i nějakou jakoby tu jejich životní zkušenost, kterou jakoby předávali.
0: To s vámi souhlasím. No, teda, vy byste ještě povídal dál, vidíte to, do jedné hodiny byste to možná zvládl. Asi bychom se měli o čem vyprávit, ale bohužel se musíme rozloučit, když se dívám na ten čas. Takže moc děkuju, Martine, že jste s námi, že nás posloucháte na cestách. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase příště, když budete mít chvilku. Jsme tady každý den od 11. do 1.
1: Dobrá. Tak jo, já taky děkuju, že už mi to asi po 12. co jsem volal, vyšlo.
0: Tak to máme radost.
1: A budeme teda pozdravovat všechny posluchače. A když na to přijde, tak já zase někdy zavolám, protože já mám čas do 5 do rána.
0: Výborně, tak bezpečnou jízdu a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu a s ní téma, které se dotýká mnohých z nás. Život v početné rodině. Je to také téma pro pana Olina z Kopřivnice. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer všem, kteří ještě poslouchají. Mnohočetná rodina, tak já bych to řekl vlastně takhle. Když jsem se vrátil ze základní vojenské služby po dvou letech, tak to už jsem byl ženatý a měli jsme dceru. Byli jsme chvilku v Rožnově a pak nastala prostě nějaká taková situace, že jsem potřeboval změnit zaměstnání, tak jsme se vrátili. Přišli jsme do Kopřivnice, odkud vlastně manželka pocházela a kde bydleli její rodiče. S rodičema tam ještě bydlela maminka tchýně, takže když jsme přijeli tady, tak jsme vlastně byli čtyři generace. Prababička, babička, dědeček, my s manželkou a dcera. Za chvilku se nám narodil kluk, takže jsme tady byli čtyři generace. Mám dokonce někde i fotku všech žen, teda těch čtyřech, prababička, babička, manželka a dcera. To byly čtyři generace na jedné fotce. Soužití, já si myslím, že bylo dobré. Žádné nějaké krize nebyly, nebo takhle. My jsme tady přišli s tím, že tady budeme chvilku, než si něco najdeme. No a ta chvilka se protáhla až do dneška. Je to vlastně s manželkou, jsme už 51 roku spolu a když vzpomínám prostě na tchá, na tchyní, tak já jsem neměl prostě žádné problémy. Prababička, která, na to si pamatuju, nebo na to si pamatujeme všichni, hlavně na Vánoce, když s námi jedla, nebo byla u večeře a jedla rybu, ona říká, já tam, to je zajímavé, já tam žádné kosti nemám, ona to prostě chroupala s těma kostima, jí to prostě nevadilo. To byla taková, to je taková vzpomínka na tu prababičku. Jinak opravdu těch čtyři generace, myslím si, že dobrý. Teď jsme tady vlastně, jsme zůstali s manželkou, zůstala tady po synovi, který nám zemřel, tak tady zůstala snacha, se to říká, a tři vnuci. Takže jsme tady raz, dva, tři generace. Takže tak asi. A bydlíme v pohodě. Neříkám, že občas nevyskočí nějaký to, jako taková ta bouřka. Já teda hlavně s těma klukama, protože to jsou takový klacci 18 a 20 roku za chvilku. To oni mají svoji hlavu a prostě mají svůj život a mně se to jako, znáte to, no prostě když někomu chcete něco vnutit a on se nedá, takže to je takové.
0: Aha, tak vznikne nějaká třecí plocha možná. No. V každém případě je to nádhera, když to funguje, když spolu lidé mohou žít pod jednou střechou, tři generace. Dřív to bylo běžné, vidíte. Dnes je to rarita.
1: No já vlastně, to už víte, to, já pocházím z Moravského Slovácka a tam jsme vlastně byli tři generace babičky, rodiče a my kluci jako, takže tam to bylo taky takové, no, tak to bylo takové, jak se říká, dědina, tam znal každý každého, takže tam se to všechno srovnávalo. Bylo to jako v pohodě, sousedé, to tam se neříkalo paní, pane, a tam se říkalo tetí a stričku, a takže to bylo takové, už i to oslovení napovídalo, že tam bylo taková tak družnější život společenský.
0: Atmosféra. Co je na soužití tří generací nejtěžší?
1: No, to je to, co jsem říkal, že mám s těma vnukama, jo? To,
0: s těma vnukama, kdy?
1: No, ano, to je prostě, oni mají svůj.
0: Mají svůj,
1: ano, já jim říkám, vy tady bydlíte v paneláku, vás vůbec nezajímá, jestli tady, já nevím, třeba v plotě, teď si uvádím jako příklad nějaký v plotě díra, nebo jestli teče do střechy, nebo je posyčená tráva kolem baráku, nebo není. Prostě oni mají svůj život takový, jakože tady jsou, my můžeme být rádi, že oni tady jsou a oni nic nemusí dělat a tak dále. Mm-hmm. To je takový trošičku, to je třecí plocha.
0: To je ta stránka. A co je naopak nejhezčí na soužití tří generací?
1: Řekl bych Vánoce a společná fotka. To je prostě vždycky takový, tam nikdo nic nepředstírá, každý se usmívá, opravdu se usmívá. Je to takové pohodové, protože já jsem bez své profesi dokumentoval nebo fotografoval vlastně všechno kolem mě. A když vlastně si vytáhnu staré fotky, když ještě byly ta prababička nebo ti tchánstkyní, ty naše společné vánoční fotografie, tak to je taková pěkná vzpomínka, že prostě tenkrát to bylo takové, měli jsme se rádi, snášeli jsme se, nebyly žádné nějaké, bych řekl, velké rozbroje nebo něco takového. Bylo to fajn, prostě, že můžete se spolehnout. Tady, jako když teď tady žijeme, tak manželka vlastně dost často lidá, máme vlastně 18, 20, ti kluci budou, to jsou ti starší a malej má 7 roku, teď půjde do školy, jo. Takže maminka jejich, tak ta podniká osoba samostatně vydělečně, či nám nebo zveč, jak se to říká. A občas potřebuje, když malý je nemocný, tak přijde dolů za babičkou a babička mohli dát. To prostě to je takový zaběhnutý rituál. Takže myslím si, že oni si to uvědomují, že nás mají, my si uvědomují, že máme je, a takže tak nějak se to prostě zvládá. Je to bez těch výstřelků, bez těch výbuchů a podobně. Myslím si to aspoň já za sebe.
0: Oline, děkuji, že jste zavolal a podělil se o to. Přeju vám hezký večer, ať je doma co nejvíc pohody a naslyšenou někdy v noční lince.
1: Já vám děkuji taky, mějte se moc krásně, budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posluchači, dnes se vydáváme do rodin, kde je slyšet hodně smíchu, někde možná nějaká hádka, ale hlavně společné příběhy. Volejte noční linku, čeká na vás Jarka Barbuříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u dnešního vysílání, ve kterém se povídáme o tom, jak vypadá život, když je doma hodně sourozenců. Vícepočetná rodina, téma pro paní Ludmilku, která volá z Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny linkary, kteří nespí ještě. Hlavně vás. Já jsem volala včera. Tak Jaruško, já nepocházím z hodně dětí, ale jinak jsme se rozmnožili. Já pocházím, že jsem měla jenom bratra, ale já jsem porodila 3 děti. Moje děti mají každý po 2 dětech. Nejstarší syn, ten má 2 kluky, prostřední holka má 2 dcery a ta nejmladší, který je 44, má 2 holky. Ale od té prostřední dcery už ty 2 děvčata jsou vdaný, mají každá 2 děti a od syna ten jeden, ten má 33 vnuk, tak ten má teď má malý dítě teprve. Takže to je, nemůžeme se setkat v rodinném domě, i když obě holky mají rodinný domy. Ale už je nás tolik, že jsme se sešli na Vánoce v restauraci, to veď, který pan ředitel tak to zařídil a všechny nás tam pozval a bylo to na oběd. A potom jsme jeli k té vnučce, tam má 30, takže u té jsme byli všichni, protože oni jsou podnikateli a mají prostor, takže jsme se tam sešli. A bylo nás fůra. A já z té nejstarší generace už jsem zůstala sama. Tatínek, jak jsem včera mluvila, tak by se dožila letos 100 roků v říjnu a maminka teda 95. A maminka teda umřela před 2 rokem. S bratrem se nestýkám, protože se mnou není od pohřbu maminky. Takže takhle. A on měl manželku, která mu zemřela. A já jsem ho vedla domácnost 5 roků, no a potom si někoho našela. A už to bylo zle. Do všeho mluvila paní. A takže já jsem zůstala a držím to pokopě, tu rodinu. A vykládám jim vždycky, oni mě mají hrozně rádi a jsou strašně rádi, když já jim povídám. A vždycky říkám, že volám do noční linky a oni vždycky, babi, tak co je nového v noční lince, pověz nám to. A já jim to vykládám, oni poslouchají a máme krásné zážitky. Tak to jsem chtěla říct, Jaruško.
0: A máte je blízko?
1: Mám je blízko, já bydlím v Brně, akorát, no a mě přítel zemřel, takže já jsem sama už 16 roků. A to je zajímavé, že ten zemřel a můj druhý manžel, ten taky zemřel. Všichni po mně, chlapi kolem mě umírají, to je divné, že? A oni bydlí třeba 10 kilometrů, ta nejstarší vnučka bydlí 10 kilometrů ode mě a ta prostřední dcera, ta bydlí 25 kilometrů ode mě a ta nejmladší, ta bydlí taky 20 kilometrů, co mají ty baráky. No a ta jedna je zdravotní sestra teda, spíš vrchní teďka bude a takže se stýkáme.
0: Tak to je těch 20 kilometrů, to je fajn, to když potřebujete, to je, se vidíte.
1: Oni když potřebují, jako já jsem je všechny hlídala, ty děcka, jo? To jsem odchovala já, protože já jsem byla od 40 roků v důchodě, protože jsem měla plotinky a byla jsem po operaci A trošku jsem to na mě zanechala, že jsem nemohla se moc jako hejbat. Ale teď jo, teď už v pořádku. A jsem, tak jsem je hlídala všechny, ty vnoučata. Jak ty holky od té prostřední, tak ty nejmladší teďka a ty kluky od syna, tak ty hlídala moje babička, moje maminka. Ty to měli 3 kilometry, protože byli v Líšni, tak vždycky tramvají, vyzvedávali je ze školky. Takže takhle jsme se všichni.
0: Byla jste babičkou na plný úvazek, nebo pořád jste, tak to má být. Děkuju, Ludmilko, za návštěvu. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem.
1: Ano, děkuji vám a přeji vám krásné pohodu v rodině.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Tady je Noční linka Českého rozhlasu, přivádím paní Alenku. Zdravíme vás, až teď jsme ve vysílání.
1: Děkuju, já tak. Já bych chtěla říct, my jsme se narodili tři sourozenci. Bratr byl dvouletý a my jsme se po dvou letech narodili mamince a byli jsme dvojčata.
0: Aha.
1: A my jsme ohromně, jako děti jsme se prostě, opravdu jsme se měli hrozně rádi, až do dospělosti. Bohužel bratr nám teďko v době o covidu zemřel, takže jsme zůstali jenom my se sestrou. Ale my jsme prostě na sebe tak šíleně napojení, že kdyby jsme si dennodenně nezavolali, tak už máme strach, jestli se něco neděje. A vždycky jednou za rok si uděláme takový sesterský vejlet. Teď jsme třeba byli v Mariánkách, v loni jsme byli tady v Polsku, hned u Harachova. Vždycky si uděláme prostě takový svůj vejlet, který si ohromně užijeme. Pro mě teda zemřel manžel, ona manžela ještě má. A sestra má dva kluci a já mám dva kluci taky. A máme, dva kluci jsou už starší a já mám teď u druhého syna mladšího, mám malý děti. Teď bude holčička do školy a chlapec bude příští rok a od syna druhého už mám dospělý děti. Takže teď si užívám zase ještě ty malý. Sestra už to má odrostlý ty děti, ta už prostě, ale zase její syn si vzal do pěstounský péče holčičku, ohromně šikovnou, jo. Tak to je taky takovej miláček celý ty rodiny, když ji vidíme, tak by každý nejradši sežral láskou, jak ona je ohromně milá. Jako opravdu pořád držíme ta rodina dohromady. Hlavně nás to naučila maminka, aby jsme se jako pořád, nikdy jsme neměli žádný třenice mezi sebou. A ty kluci, ty moje děti a sestřiny děti, oni teď hodně sportujou, tak jezdí furt na kolách někde. Už to jsou taky chlapi prostě 40 letý, jeden je 50, druhý je 40. Ale opravdu kluci si pořád se jako stýkáme a se sestrou já se stýkám dennodenně. Prostě je to moje polovička. Je to moje polovička. Takže jako chtěla bych užít tenhle ten vztah, pokud to půjde, aby jsme se ještě mohli přátelit dál, jo. Pokud nám to zdraví dovolí a bydlí kousek tady od Liberce, takže to není takový problém, aby jsme se neviděli. Denodenně třeba i v Liberci se sázíme, ale bohužel brzy ten vyšel.
0: Přesně tak by to mělo být, když no, se sourozenci jako mají, tak skutečně si jsou vzájemně parťáky až do dospělosti, do stáří. Tak vy máte to štěstí, že teda sestra je stále po vašem boku. Vy jste mluvila o tom, že vyjíždíte pravidelně na dovolené.
1: Ještě užili, co jsme se narodili od té maminky, tak my prostě se furt tak napojený, že bychom se chtěli jako stále prostě přátelit, aby, i když má manžela, že jo, ale vždycky si tu chvilku a přijede tady ze mnou, protože rodiče jsou pohřbený tady v Českém Dubě, takže jako ona sem hodně za mnou jezdí a když ne za mnou, tak já jedu za ní do Liberce, protože zase ještě člověk je schopný se tam tak nějak dopravit. Chtěla bych to, aby ta láska mezi námi byla pořád dlouhá. No.
0: Věřím, že bude, paní Alenko, jak vás tak poslouchám, určitě no, to obou
1: stranu. Opravdu, a
0: ale řekněte mi, samozřejmě já mám se sestrou krásný vztah, asi tak jako vy, připomíná mi to, že to je podobné. A přitom nejsme dvojčata. Myslíte, že to je znát na to, když teda je to vaše dvojče, nebo když je to v uvozovkách jenom sestra?
1: Nevím, no, já teda to můžu jenom posoudit z toho, že jsme dvojčata, jo, ale znám spoustu sestry, které nejsou dvojčata a taky mají tu lásku velkou mezi sebou, jo. My jsme teď byli na rekreaci, na 3 dny jsme si udělali takovou jízdu a teď vám to, a zrovna jsme se vraceli a byli narozeniny naše. A teď přišla paní, my jsme si opět hodně podobní. A přišla paní ve vlaku, co dělá stevartko, přišla k nám. A ona říkala, vy jste nějaký stejný. A my jsme říkali, no, my jsme dvojčata a ještě máme dneska narozeniny. A ona vám vytáhla 2 balíčky bombónu a začala nám, jak se to zpívá anglicky, jo, to... A teď vám začal celý vagon zpívat. Já si říkala, no to byl tak nádherný dárek, kterýho se asi už nikdy nedožiju, jo. Protože co tam byli lidi v tom vagonu, tak hned se přidali a začali zpívat. To vám bylo tak úžasný. Takže jsme si to užili, ty narozeniny, vlastně dvakrát tímhle tím způsobem, že jsme si udělali spolu výlet a ještě nám to takhle příjemnili v tom vlaku. No, tak jako bylo to ohromně hezky. Prostě, no, tak jako jo. Já moji sestru miluju a myslím, že ona mě. A on, teď, co odešel manžel, tak to jako vůbec je takový. Že ona mě hodně jako pomáhá. Psychicky. Psychicky mě pomáhá. No.
0: Ano.
1: Tak jo.
0: Krásně, Alenko, celý váš životní příběh s vaší sestrou.
1: No, děti mám teda taky hodný, pracovitý, prostě starej se o rodinu, tak si myslím, že si nemůžu na nic stěžovat, jen aby to takhle dál vydrželo a aby nepřišla nějaká pohroma. Z toho má člověk strach, aby ta situace Alenko. Není taková hezká celkem a...
0: Budeme moc rádi, když zůstaneme ve spojení a uslyšíme se zase někdy příště na vlnách Českého
1: taky.
0: Rozhlasu.
1: A klidnou noc vám přeji a děkuji za vyslyšení.
0: A to je z dnešní noční linky úplně všechno. Děkuji vám za vaše telefonáty, zprávy i příběhy, které jste sdíleli. Bylo v nich hodně života, vzpomínek i těch obyčejných každodenních věcí, které ale tvoří to nejdůležitější, rodinu. Ať už je malá, velká, úplná, neúplná, složitá. Rodina je něco, co si často uvědomíme až zpětně. Proto je hezké si občas připomenout, jak moc si musíme vážit těch, které máme kolem sebe. Mějte se co nejlépe, těším se na vás opět příště. Jarka Barboříková a Noční linka.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním Divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dále.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastyka někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tedy toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř naspamět, že opač jsem měl představit o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že ho tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. No, ale já se nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní. Já jsem měl dost bohatou historii. Já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný z začátku, poněvadž já jsem byl, už měli v té době, my jsme v Jihlavě měli stálý divadlo. Burian přišel z koncertačního tábora, tam mě viděl hrát a velice o mě usiloval. Já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem byl u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě. Tak jsem tam seděl v takovém baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, pak jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a pohle, tak co děláš, starý? Já pohle, no, co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolním. Pohle, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A pohle, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapet jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana, když jsem šel k tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, nezlob se, Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pan se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, i mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom EF Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli, no tak jsem říkal,

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehraje velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležité, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten hroší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou, víte, na poráčku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hral Chytrák se spálí Mamájeva s vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který, ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, víte, kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam. A teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za chvíli vypil pivo, a tak panstvo nastupujem, hračte, prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. A měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnu vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval zase tamto požářiště a jelo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Parášek nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té Jihlavy pěšky. No. Tak to jsou takové zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

jsme měli několik těch autobusů. To jsme koupili, to byl jiný, to byl náš krasa, já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, ale obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 tisíc, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak pažanti a nebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. Jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slovů, že jo. A on když v nějaké bazě říkal, hli, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte, na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo, no tak nám mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo. Ale ty baby ty padaly ještě dřív než brzdil, takže byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milosplní a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nesnažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl to hlodá, tak ona zařvala hledá. Jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu paní bábu vyhodit, jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikomenda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhla všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohleto zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální herečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. To si taky říkám, že bylo dost prostý od ní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam o nocleh, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvolený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, po něm byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, byl plešatý, ale nesmělo jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta parůka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal, nasadil, ale Jiříku, jak to, že ne? Teď si vzpomeň přece, a teď tak rád, tak vám, jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7x, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Máč, to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly a člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen? Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: hvězdy, herče kuplety pěl.
1: Šaškoval jsi, smysl pro humor měl.
0: Tam se proč

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj lyriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivil jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skrýjí a pod loděmi strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlináři, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklád. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovově čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rví na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na příště a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní. Jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina voní vodou. Už se nezastavuji, pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív, jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu, u Šímovic skály dva trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch, jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli, no to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali. kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle. Není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi naleje svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou paf a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanu bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký jak cumel a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat, tatínka nebylo vidět.
Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale párník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod Břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do pezinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci, to bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to vyložil, ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej,
2: tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Nemě bylo tlumečeno, že jsem mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano. Neobratní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, pač. Prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršulu turu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří, a když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
3: Ale jako proč ti vynadal, nebo co ti řek?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, je to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl
3: prosím, něco, ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem...
2: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky.
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tak já myslím, návěstí tam žádný nebylo, nebo jsem ho, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal na křižovatce a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně,
3: k tobě. Jo,
2: a teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až trap normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, bo já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že jsem někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mě mluvil jako... Hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam točíš. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak jsi některý historik, já jsem říkal všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistí, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už, pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl někdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
3: studuji
2: jsem šel
3: do...
2: Jo, no studuju, porád ho studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo. Ty spodní, jako spodní. To hrál možná, já nechci na tom nic měnit půl.
3: Tam se
2: to byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš někdo z konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: No.
3: Já taky ne.
2: Ne, taky ne.
3: Přímo ze života, jo?
2: No tak, ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou,
2: odpust,
3: jednou,
2: že...
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně
3: ano.
2: Řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj.
3: Ano.
2: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano.
2: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jaký zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak nám měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo?
3: Ano.
2: A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
3: ano.
2: Že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem
3: to měl, okno,
2: to pochopitelně takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano. No a... no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž, takový
2: jo, tak, to ty myslíš, chtěl... já jmenovat nebudu, páčou tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: To. Nepřetahujem, to nepřetahujem.
3: Ne.
2: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dvě obrovský dohy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dohy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog.
3: Dog, ano, ano. Dogo.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smělovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
3: ano.
2: Nepojistné cvoci. A tam, bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám povedal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv a pana vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, no, potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těmi dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej, u psa je nadšený, anebo prostě
3: ne,
2: rozuřený.
3: Ne,
2: poznám. No
3: tak... Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, jo. U některých je to těžký.
3: Ano,
2: no tak ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse buřte, aby... Já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, tu klasný pejsek a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel nějak kulal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, bebe. No, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psy, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle, a ten jeden... do huby, takhle, tedy jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhej, ten zas koukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
3: Jo.
2: A teď bába od stolu přes vejde pozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
3: Ano.
2: Jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
1: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.